0: Vánoční Jukebox.
1: Máme 7 minut po 2. hodině raní a já zdravím na drátě v éteru Rádia Kiss Jirku. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Jirko, kam pak ti zdravím?
2: Stále ještě do auta, stažím se dostat domů.
1: A máš to ještě daleko?
2: No, když to půjde, tak hodinka čtvrt a jsem doma.
1: Tak to už je kousíček. Co ti zahrajeme ke zbytku tvojí dnešní cesty?
2: No, Apple 40 a bude to pro všechny, kteří se snaží dostat domů za rodinama.
1: Tak hlavně, ať se vám to všem povede bezpečně, to stejné přeju i tobě.
2: Tak děkuji ti moc krát, hezký večer,
1: šťastnou cestu, ahoj.

0: kdo pak z vás se zamilovává?
1: Já doufám, že všichni máte tenhle ten krásný pocit minimálně někde v brzké paměti. A toť všechno k lásce. A teď už další z vás, kdo se dovolal, a tím je Bruno. Zdravím tě na drátě, ahoj.
2: Ahoj, já tě zdravím, Simonko. Chtěl bych zahrát písničku od KLF.
0: Jasně.
2: Last Train to Transcentral. A je to pro všechny kysáky a hlavně pro nezadané, jako jsem já, který momentálně slídí na seznamkách a posílá zprávy nezadaným ženám.
0: No tak počkej, hele jo, když už jsi na to takhle naběhl, tak řekni nám o sobě něco, protože přece jenom KIS poslouchá dost lidí i takhle v noci. Kolik ti je, odkud seš, koho hledáš? Můžeme udělat tu seznamku takovouhle trošku veřejnější.
2: Je mi 50 let, hledám ženu nezadanou, s gestmi, bez geeky, to je úplně jedno. Samozřejmě záleží na situaci, jestli si sedneme nebo ne. A svého času vždycky 3 dny v týdnu pracuji v zahraničí, 4 dny jsem včera.
0: A kde včera, v jaký části?
2: Kde pracuji?
0: No, v jaký části České republiky se pohybuješ, aby ta daná dáma věděla, kam se ti má ozvat?
2: Senohrabi.
0: Senohrabi, takže u Prahy.
2: Ano.
0: Výborně. No tak jo, holky, ženy, dámy, slyšeli jste výzvu, pokud byste chtěli, napište do studia, na Bruna bych vám kontakt poslala a Bruno, ty udělej to samý.
2: Dobře.
0: Tak
2: jo,
0: domluveno. Doufám, že to vyjde. Dejte vědět, pokud se takhle díky KISu spojíte. Posílám ti tam KLF a přeju krásný večer.
2: Děkuju, dobrý večer.
0: Ahoj. Ahoj. KISS. Radio KISS.

Košín, Safri Duo, Sigala, Ingrid, Pufendorf, ACT, Dante Thomas, Bass Hunter, Brooklyn Bounce, Daisy D from Technotronic, Groove Coverage a nebo DJ Quicksilver. Říkáte si, co to tady vyjmenovává ta Simča, ale za jména? Já vám to řeknu, je to velmi jednoduché. Tohle totiž je line-up Radio Kiss Millennium Explosion 2026, který bude už velmi, ale velmi brzo 21.11. v O2 aréně v Praze. Tak co, kysáci, s kým pak se tam potkáme? Vstupenky a taky více info, pokud byste chtěli, můžete najít buď to přes naše stránky kiss.cz anebo 2000millennium.com. No, tak unikátní 4-hodinový koncert toho nejlepšího z milénia už téměř klepe na dveře. Tak si to nenechte ujít, protože jak jistě víte, vždycky to stálo za to a vždycky, když je někde hodně moderátorů Radia Kiss a k tomu takovýhle super hvězdy, tak to taky za to stojí. Teď si pojďme užít Saše with my own eyes.

0: Noční Jukebox.
1: Dvě hodiny 38 minut k tomu, vy stále posloucháte Radio Kiss. Doufám, že vaše cesty, pokud jste právě teď za volantem, jsou bezpečné a že vám k tomu hezky hrajeme. Co dalšího vám k tomu zahrajeme, tak to prozradí Matuš.
2: Ahoj Šimi, prosím tě, mohla by si zahrát včerajšiu ranní trojku, jak naspěvala lepšie než originál zo sanitky. Ďakujem ti moc a bolo by to úplne pre všetky. Díky aj pro tebe, ahoj.
1: Moc děkuju a já musím říct, že já jsem tenhle song dneska slyšela od naší ranní trojky, dneska, včera, a říkala jsem si, wow, to je tak povedený, jsou to prostě fakt šikulky jedny obrovský. Tak doufám, že i přesto, že to je pomalejší, tak vás to nabudí. Můj čas.

0: Tak co, milovali byste někoho stále stejně? O tom se zpívalo právě teďkon v písničce, která dohrála. Ale to je jedno, protože my budeme hrát zase další song a jaký konkrétní to bude, tak to prozradí Honza, kterého zdravím na drátě. Ahoj!
1: Ahoj!
0: Honziku, kam pak tě zdravíme?
1: Teďka jsem akorát u Hradce.
0: Takže na cestách, kam pak máš namířeno?
1: Jedu do Ostravy.
0: Hradec, Ostrava, tak to je tam zezadu, to jsou takový 2 hodinky? 3.
1: No, ještě to mám nějaký 3,5 hodinky, no.
0: 3,5 hodinky, tak to jsem to teda trošku blbě odhadla. Nevadí, a tak čím ti zpříjemníme tu cestu? Povídej, co budeš chtít zahrát?
1: Nechal bych zahrát od Fukuse Solar System.
0: Dobře, a pro koho to bude? Kromě tebe?
1: Pro všechny kamionáky, pro všechny, co jsou teďka v noci v práci a hlavně, co všichni na sobě opatrní.
0: Přesně tak. Pod to se podepisuju, jezděte všichni opatrně, tobě pouštím Subfocus a doufám, že zbytek tvojí cesty bude úplně v pohodičce.
1: Tak jo, moc děkuju, mějte hezky.
0: I ty, ahoj.
1: Ahoj.

0: To nejlepší. To nejlepší od 90. let.
1: Od 90. let.
0: Kiss. Radio Kiss.

0: Real to Real, Jess Glynn, David Guetta, Armin van Buuren, Bon Jovi a další nás čekají v této hodince.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Posloucháte Noční Jukebox na Rádiu Kiss. Máme 3 hodiny 7 minut k tomu a budeme hrát další song podle vašeho přání. Teď konkrétně podle přání Lukáše. Tak Luky, co to bude?
1: Ahoj, jsem čas zrovna. Všechny tady Lukáš. Můžu potvrdit něco od Davida Getty. Bylo by to pak k tomu do studia. Po všechny pracující na nočních dnách. A to teče do rána. A pro naši noční letku. Děkuju.
0: No tak dobře. Když by to mělo být něco od Davida Getty, tak pojďme na něj. Vybrala jsem vám tam Forever Young, protože každý přece chceme být navždy mlad. Kiss. Radio Kiss.

0: life. Noční Jubox.
1: 3 hodiny 17 minut k tomu a já na telefonu zdravím Honzu. Ahoj.
2: Ahoj, Simčo, tady Honza.
1: Kam pak ti zdravíme? Někde na cesty?
2: Hele, na cesty směr Špindl, pracovně.
1: Směr Špindl. Tak doufám, že tam ještě není sníh, ale to by ještě neměl být, ne?
2: Ne, ještě snad ne, tak minulý týden ve Vysokých Tatrách, tak doufám, že tady ještě dole ne, pro boha.
1: Právě proto mě to napadlo, no, že jsem si vzpomněla na ty Tatry, tak uvidíme.
2: Přesně tak, jo.
1: Když tak dej zpravodajství sněhový, kdyby náhodou bylo.
2: Dám.
1: Co ti zahrajeme k té cestě?
2: Hele, dáme si to Apollo Road, ITV, pro všechny, co musí krutit tohle kulatou patou a tuhle nešťastnou hodinu ve 3 ráno, to je ještě trvá hodina, ještě 3 hodiny a pak ještě do Hradce Králové a z Hradce Králové doma, tak doufám, že kolem poledního budu doma.
1: No pěkný, doufám, že jsi měl čas si odpočinout trošičku aspoň před cestou.
2: Moc ne, bohužel, ten pracovně ještě byl vytížený, takže nějak v 11 noci doma, no a teď znova, no.
1: No, tak popřeju ti jen a pouze to, aby se ti jelo dobře, aby se ti jelo bezpečně a opatrně. Doufám, že Apollo Road ti k tomu dá všechny tyhle ty potřebné věci.
2: Mě určitě nakopne.
1: Energii, nakopne ti to přesně tak a dojedeš bezpečně.
2: Jo, tak jo, měj se krásně.
1: I ty, ahoj.

kysáci, mám na vás jednu takovou otázečku. Kolik jste ochotní dát za chleba? 50 korun, stovku nebo možná i dvě za nějaký ten pěkný, poctivý, vonavý chlebíček? No tak v New Yorku byste se mohli rozšoupnout i trošičku víc. Rakouská pekárna Ray totiž v Soho prodává bochník chleba a teď se podržte za $60, tedy skoro 1300 korun. A pozor, lidé jim za něj můžou utrhat ruce. Co teda v chlebu je za 13 stovek? Že by lanýže, zlato, diamanty? Ne, vůbec nic takového. Jenom voda, žitná mouka, sůl a čas. To jsou všechny 4 suroviny, které pekárna sama uvádí. No a pokud vám 1300 za chleba přijde

0: Posloucháte Noční Juboxy na Radiu Kiss. Máme 3 hodiny 34 minut k tomu a já už na drátě zvolám dalšího človíčka, teda ten človíček spíš volá sem k nám do studia a tím človíčkem je Kuba. Ahoj Kubo.
1: Ahoj Simi, tady Kuba z klanu Hrebiků, zdravím všechny, zdravím tebe do rádia, ahoj, ahoj.
0: Ahoj, ahoj, ty seš někde na cestách, to už se mi prozradil ještě než jsme šli do éteru, kam máš namířeno?
1: Prosím tě, teďka momentálně do Holiček jedu ze Žebráku, no, jezdím někdy od půl druhý od rána, takže taková vracečka už, no.
0: Taková vracečka, takže už to nemáš moc daleko.
1: Ne, už ne, pár kilometrů.
0: Super. Řekni mi, co bys chtěl zahrát k té cestě, ať ti to teda uteče rychle.
1: Chtěl bych sem zahrát East of Base se La Vie. Mhm. Bylo by to pro mýho tačku Míru, pro mý dva bratry Marcelína a Merdu, pro všechny z noční letky FCC Regios a pro všechny vlastně, co jsou dneska na cestách, ať se vrátíme v pohodě všichni domů.
0: Dobře.
1: A pro tebe do studia teda.
0: Moc děkuju.
1: Ať ti to uteče.
0: Moc děkuju a já všem, co jste za volantem, i tobě samozřejmě přeju šťastnou cestu, šťastný dolet, dojezd a posílám tam Ace of Base.
1: Děkuju moc, ahoj, ahoj.
0: Ahoj, ahoj. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: jiný. Nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Je to tak, kysáci, máme 3 hodiny 45 minut k tomu a stále hrajeme na vaše přání. Ještě další 2 hodiny až do 6 do rána a potom přijde ranní kys. Teď budeme plnit přání Danielovi, co to bude?
2: Hola, hola, ahoj, ahoj, zdravím Rádio Kiss a všechny posluchače. Bylo by možné zahrát pro všechny řidiče, pracující a vůbec ti, co si užívají volno, poslouchají tohle skvělý rádio, song od Stellar Parou, Jimmy's Gang. Bylo by to skvělý, díky moc. Já už jsem měl dneska volno, ale bohužel ještě teďka jedu jednu točku. Vracím se až pátka na sobotu ráno, takže díky a mě to výborně jede. Ahoj.
1: Tak pro všechny z vás, kteří už jste měli mít volno a nakonec ho nemáte, tak hlavně bezpečně dojeďte do cíle, zvládněte ty poslední noční a za chviličku je tu víkend.

0: Michael Jackson nám odstartuje tu naší čtvrtou hodinku a potom si dáme další songy podle vás. Další hodka před námi.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss.

0: Posloucháte na Changeboxy na Radio Kiss a máme tady další nějaká vaše přáníčka, tak pro koho budeme hrát tentokrát?
1: Ahoj, tady Matez, prosím tě, pust mi tam nějakou pořádnou pecku, ať tady neusnu při tý noční a zároveň to posílám pro všechny záchranáře. Já se dneska z celý 12 měl tak hoďku volno, celou noc jezdím, celý večer, tak ať tady neusnu za volantíkem, tak mi tam hod nějakou pecandu. Díky, čus.
0: No, Matezi, povím ti, že 12, záchranář a umím si to představit, jak busy to musíte mít. No, doufám, že Míra vybere něco, co tě nakopne.
2: Dobré ráno, si mi prosím, zahraj mi tam Miraj, když nemůžeš, tak přidej pro všechny kysáky, hlavně tebe do studia pro tu naši noční letku. Čauky, Míra z Olomouce.
0: No tak Matez, co myslíš? Já si myslím, že když nemůžeš, tak přidej, tak to se právě teď do sanitky hodí. Všem záchranářům a nejen těm posíláme.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Pokračujeme dále v našich nočních jukeboxech a pokračujeme s někým dalším z vás, kdo se dovolal sem k nám do studia Rádia Kiss. Kdo pak to bude? Je to Alča. Ahoj.
2: Ahoj, Simi.
1: Zdravím tě. Máme 4 hodiny 19 minut, tak co takhle ve 4 ráno děláš?
2: Jako každý den pracuju, takže do takových 7 hodiny.
1: Takže rozvážíš něco, si za volantem, že?
2: Jsem za volantem.
1: Čím?
2: A ještě potom po 7 hodině budu rozvážet malé děti do školy a do školky.
1: No moc hezký, tak to máš double shiftu takzvaně, dalo by se říct.
2: Jo, jo.
1: Co ti zahrajeme k tomu, aby ti to líp uteklo?
2: Hele, vybrali jsme od Tiesta...
1: Bring me to life?
2: Tak, ano.
1: Aha, a pro koho bys to chtěla poslat?
2: Hele, bylo by to pro tebe do studia, pro mýho manžela a pro všechny, co teďkom jezdí, aby došli v pořádku domů.
1: Dobře, já ti to tam teda posílám, popřeju ti šťastnou cestu, hezky to všechno zvládni, jak tu práci, tak ten rozvoz těch dětiček potom a určitě se zase někdy uslyšíme na Kisu.
2: Tak ti děkuju, ahoj.
1: Ahoj.

0: on.
1: Posloucháte Noční boxy na Radio Kiss a já mám tady pro vás jednu takovou výzvu ranního kisu. Oni totiž tvrdí, mý úžasní kolegové, že pokud

byste chtěli vyzkoušet, nebo s kým byste se chtěli potkat a neměli jste k tomu ještě příležitost, odvahu nebo třeba čas. Tak schválně, kysáci, kdo pak tam někde bude skovaný? Mě by celkem opravdu zajímalo, co takového třeba se vám honí hlavou. Pokud si chcete ještě jednou přečíst tady něco o té výzvě, tak jděte na web kys.cz a problikává to tam hned v těch hlavních banerech. Tvoje přání, naše výzva. Moc se těším na to, co všechno vymyslíte.

0: Dua Lipa a její Houdini nám právě teď doznělo z éteru Radia Kiss a než si dáme další song, tak tady mám pro vás od Cyrila jednu rychlou dopravní informaci z D1.
1: Dobré ráno všem, chtěl bych jenom upozornit, že na dálnici D1 na 61. a 5. kilometru směr Praha právě kamionu praskla pneumatika a bude tam zastavovat v tom odstavném pruhu a je to takový mírný zatáčce, tak jenom dejte pozor, ať do toho někdo nevlítnete. Víte, jak to na té jednice chodí. Tak se mějte hezky, přeju příjemnou cestu a hezký den.
0: Tak hlavně opatrně všem, hlavně na té jedničce, když jste kolem 65. 66. kilometru, tak trošku zpomalte. No a Davide, prozrať, co si zahrajem dál.
2: Ahojky, Simonko, zdravím všechny pohodový kysáky a krásné kysačky a taky zdravím celou naší noční letku. Chtěl bych tě, Simčo, moc poprosit zahrát písničku New Religion od BB Rexy a Faithless. A bylo by to pro všechny kysáky, co jsou v práci na noční, potom bych chtěl poslat všem řidičům a kamionákům celý naší noční letce, jako je Kamionaj, Děpeťule, Roman Taxi Olomouc, Koťa, Pítr, Šnek, Šrek, Bábina a Dědek, pak pro všechny holky na benzínkách a samozřejmě pro tebe do studia. Mockrát děkuju, ahoj, David z Havlíčkova Brodu.
0: Dobře, Davide, já si myslím, že to zvládneme a jdeme rovnou na to BB Rexa New Religion na Kisu.

0: Vánoční jukebox. Jukebox.
1: Tak, co pak budeme hrát dál? Marcelino, prozraď.
2: Ahoj Simi, poprosil bych tě zahrát Juice Viga. Bylo by to pro mýho taťku Míru, pro mý dva brášky, Mirdu a Kubu, pro kamarády Slávu Hráka, Jiřího Vetra, de Brna, Dominika, pro Páju Zváku, pro Stanleyho, pro Kajdu, pro Tomáše Kautskýho, pro Uřvanýho Valentiáka, pro Pepika Hamplika, pro Zdenka Vavříka, pro Lukina Pávika, taky pro naši celou noční letku FCC Regios, taky pro tebe, pro všechny kysáky, ať si nám dobře jezdí a všichni dobře dojedem. Díky, Marcelino.
1: Dobře, Marcelino, já ti to tam pouštím, popřeju všem šťastnou cestu a pojďme na ně.
0: Radio.

0: Máme tady poslední hodinku nočních jukeboxů, tak já se těším, co si ještě krásného zahrajeme, kysáci, pojďme na to.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss.

0: hodin a 6 minut k tomu. Krásné dobré ráno, pokud právě vstáváte, pokud budete končit teprve třeba za hodinku plus minus v práci, tak věřte, že už se to blíží. A pustíme si k tomu nějaký další song. A co to bude, Veru?
1: Ahoj, kysi mi, prosím tě, můžeš mi tam zahrát nějakou pěknou písničku od Lunatiku, bude to pro tebe do studia, pro mě na cestu do Prahy, protože dneska jedu na úžasný, nejlepší koncert Lunatiku a moc se na nich těším, konečně jsem sehnala parťáka, kluci mi s tím taky pomohli, děkuji moc jim z celého srdce a moc se těším a přeji vám krásný den, ahoj Verča.
0: Veru, moc si koncert užij, já jsem teda zvědavá, co budeš říkat a dám ti tady jednu od nich. Ať je hudba tvůj lék.

0: It's my life a můj life je právě teď taky noční juboxy na Rádiu Kiss. A já vám teda povím, že jsem tady udělala dobrou věc. Povedlo se mi tady úplně všechno popřeskakovat a udělala jsem takovou hloupost jako nikdy. Nicméně na drátu máme Peťu a já ho zdravím. Ahoj Peťo a hrajeme ti písničku Mamma Mia.
1: Ahoj, zahraj ta Mamma Mia pro moji lásku moji, pro všechny z práce z PPL, pro všechny šoféry, pro všechny kamionáci a pro mě, teď jsem přišel nocí a já jdu spínkat.
0: Tak dobrou já ti noc. Přeju dobrou noc, Mamma Mia hraje, měj taky, se krásně, ahoj. Ahoj.

0: Posloucháte noční boxy na rádiu KISS, máme 6:30 ráno a 3 minutky k tomu, přeju vám krásné ráno, pokud právě vstáváte, a dáme si ještě nějakou muziku na přání. Budeme hrát co, Máro?
1: Dobré ráno, Simi, mohl bych tě poprosit o jakoukoliv písničku, výběr nechám na tobě nebo na dalším posluchači a poslal bych to tobě do rádia, mě díky. Na cesty, ať mě to uteče. A pro všechny moje kamarády a známí, kamionáky, kamionečky, do pekáren, na benzínku, no úplně pro všechny, ať nám ten páteček uteče, děkuji, Mára.
0: A to je ale hezké pozitivní zakončení, ať nám ten páteček uteče. Tak Vašku, ty vyber, co budeme hrát.
2: Ahoj Simčo, tady Vašek, nejde nám tam zahrát pro všechny, co poslouchají, Lunch, Follow Me, děkuji ti moc, ahoj.
0: Dobře, pojďme na něj a ještě další dva jukeboxové výběry nás čekají za malou chviličku. Kiss. Radio Kiss.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Noční jukeboxy už nám téměř, ale téměř končí. Máme posledních 20 minut a poslední dvě přáníčka. Teď konkrétně budeme jedno plnit Soně, kterou zdravím na drátě. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Dobré ráno ti přeju. Povídej.
2: Já tobě taky. Poprosila bych tě o zahrání písničky pro moji sestru Simonu, která dneska slaví 45. narozeniny a byl by to Gladiator, nevím.
1: Jasně. Já se přidávám ke gratulaci teda, přeju taky všechno nejlepší ségře, ještě když má tak super jméno, že?
2: No přesně tak.
1: No tak jo, krásné narozeniny jí přejeme, tobě zase krásný den. Doufám, myslíš si, že poslouchá?
2: Taky, já tobě samozřejmě taky.
1: Díky. Myslíš, že ségra poslouchá, že může slyšet toto přání?
2: Doufám, že ano.
1: Tak jo, tak budem v to doufat. Ještě jednou, Simčo, všechno nejlepší a taky všem ostatním dnešním oslavencům. Věřím, že Simča není sama, kdo dneska slaví, tak všem dnešním oslavencům všechno nejlepší. Co ty na to, Soni?
2: Určitě.
1: Super, díky, že jsi zavolala, přeju krásný den a Gladiátora tam pouštím.

0: baví, baby.
1: 5 hodin 48 minut a to znamená jednu jedinou věc, že se blížíme ke konci dnešních nočních juboxů. Díky moc, kysáci, že jste to se mnou vydrželi. Doufám, že se vám to líbilo, že vás to i bavilo. Hlavně, že jsem vás celou noc udržela vzhůru na těch nočních, co jste měli. A teď už si dáme poslední song, který bude vybírat Panda, kterého zdravím na telefonu. Ahoj.
2: Ahoj, ahoj, dobrý ráno všem, i tobě.
1: Dobrý ráno i tobě. Začal jsi právě teď někdy před chviličkou, nebo už jezdíš celou noc?
2: Teď jsem vyrazil a čekám ještě celý den před sebou.
1: No tak krásný. Brzký start sice, ale aspoň si v noci mohl spát. Co ti zahrajeme takhle po ránu ke zpříjemnění toho začátku dne?
2: Dokud to trvalo, něco jste tam našli, zahrajeme to tobě, že jo, ty pojď za chvilku domů, tak ať se ti hezky spí a máš hezký den.
1: Děkuju.
2: Všem, co řídí tu kulatou lopatu, do firmy Opava Mariánské lázně, do číhaní do lomu, do střední z lomu, a všem, co mě znají.
1: Dobře, tak já ti tam zahraju, Panjabiho, přeju ti krásný den, šťastnou cestu a zase někdy.
2: Děkuju ti, ahoj.
1: Ahoj.

0: Jana Kisu. The summer is crazy. To bylo tak hezký slyšet Simču Féteru Rádia Kiss. Ahoj Simčo.
1: Ahoj, dobré ráno.
2: Nazdar, Sanko.
3: Čau. Yeah.
0: Hele, a to je dneska setkání, kdy se poprvé vidíš s naším dalším nočním moderátorem Alexem.
1: Je to tak? Máš moc hezký jméno, jako můj brácha.
3: Děkuju. Ty máš taky moc hezký jméno, prostě ho máš hezký.
0: Jako můj brácha.
1: No mně se líbí jméno Alex.
0: No, je to naprosto v pořádku. Spoustu lidí si plete Alexe, tebe Alexi, s Michalem Kavalčíkem, respektive jeho synem. Mm-hmm. Tady vždycky zazní, Alex nám střihá hlasovky a přijde, je, on je tam Alex, jo, ale to je jiný Alex, že jo.
3: No jo.
0: Heleď, jinak, hezky, jak jste si tady vyměnili takové postřehy k tomu, co nosíte na sebe do nočního vysílání. Simča taková jako skoro v pyžámku.
1: Jsou to tepláky, je to teplákovka krásná.
0: A Alex to samé, jo?
3: No, já nosím většinou saténovou pyžamu.
1: Tady ten župánek, co tady leží.
3: Jo, to je můj, ano.
0: Ty jo, jednu noc odvysílat opravdu v pyžamu, akorát nikdo by z toho nic neměl, no, to víš, jsme v rádiu.
3: Ale já jo.
1: Já bych se bála, že bych usla.
0: Ty jo.
3: No to jo, ale hele, oni posluchači nám nedají spát, jo, oni nám hezky zavolají, objednej si něco pěkného a to můžeš být tak lidi v peřině a mě to vždycky nakopne, když zavolá někdo s vtípkem.
2: Jako vysílat to i s peřinou, no, to je dobrý nápad.
3: No, viď, hele.
0: Ty palmy tady mezi písničkama, viď. A Simčo, co ty letíš zas někam?
1: No, určitě.
0: Porodcovat.
1: Jo, sezóna tak pomalinku jako začíná, začínají nám soutěže někdy v listopadu, prosinci, takže ještě chvilku mám.
3: Víš to, Alexi? Počkej, a co porodcuješ?
0: No, schválně.
1: Cheerleading ti něco říká?
0: To zopakuj, no, jasně. Třikrát za sebou.
3: Cheerleading.
0: Je, cheerleading.
3: Cheerleading. No jasně, jasně.
1: Jste docela blízko, kluci.
3: No pozor, můj táta kdysi dělal choreografii pro holky cheerleadingu.
0: Hele,
3: no,
1: fakt
3: no,
1: jo.
3: No, že jakože pompony a tohleto a hvězdy.
1: Jako taneční.
3: Jako taneční, no. A, jsem z taneční rodiny, hele, to pravda
2: probereme. No vidíš, tady ještě rozjedeš biznis, Simčo.
1: Ještě spojíme nějaký.
0: No jasně. Se rodí noma. Nová moderátorská dvojice.
2: No, čo, je,
1: že bychom vysílali v noci ve dvou, jo?
2: No. Cheerleading na Kisu.
1: Dobrá nová rubrika, berem.
3: Řekni mi A, řekni mi S.
0: Ať se jenom daří a budeme se těšit na příště.
1: Vám taky krásný
3: Měj
1: den.
3: Měj se, ahoj. Ahoj.

0: 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na Kissu. Rádio Kiss počasí.
1: Pátek přinese převážně oblačnou oblohu, k večeru bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 19 a 22 stupni.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Vláda Andreje Babiše podle očekávání ustála hlasování o nedůvěře. Pro svržení kabinetu hlasovalo 83 přítomných opozičních poslanců. Potřeba by bylo nejméně 101 hlasů. Proti hlasovalo 94 zákonodárců koalice. Jednání o nedůvěře trvalo 3 dny. Vládu během čtvrtka podrobili kritice zástupci opozice v čele s bývalým premiérem Petrem Fialou. Kritizovali například zadlužování země. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa vyzvala Německo a Francii, aby pomohly zmírnit světové ceny pohonných hmot uvolněním nafty z nouzových rezerv. Pohrozila, že v opačném případě by tyto země mohly čelit zákazu vývozu nafty ze Spojených států. A teď zpátky domů.
2: Anketa Strom čtvrtstoletí jde do superfinále. Mezi prestižní pětici se probojoval také legendární Oldřichův dub v Peruci. O tom, který majestátní strom titul získá, rozhodne hlasování veřejnosti. Hlasovat v anketě lze až do pondělí 5. října. Oldřichův dub v Peruci byl už v Dalimilově kronice.
0: Sport.
1: Hokejisté Sparty porazili v předehrávaném utkání 7. kola Extraligy České Budějovice 4-2 a na třetí pokus poprvé vyhráli v domácím prostředí. Motor zdolali v O2 aréně po 11. v řadě. Sparta se v tabulce posunula na 4. místo před svého soupeře. A po zprávách už je připravený páteční ranní Kiss dnes ve složení RAP.
3: Terka ví, Terko, dobré ráno a těšili jsme se na vás.
4: Dobré ráno, Alexi, Romané, jdeme na to. Alexi, řekneš ahoj.
5: Dobré ráno, ahoj.
0: Nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: hajzl očistím. Pozor. Hej, šašo. Krásné páteční ráno, je po 6. hodině a RAP, ano, dneska ještě jednou Míša Dinhová Marot, Alexi tady s námi, vítej Alexi, ahoj.
1: Dobré ráno, Romane, čau Patriku.
0: Zdár. Hele, a co kdybychom začali tebou?
1: No tak jo.
2: Tak no.
1: Tak začněte mnou, já čekám, pánové, pojďte do mě.
0: Vzpomínkou na včerejší ráno, protože ty jsi tady včera vystřih výbornou věc.
2: Výbornou lidovku, Alexi.
1: Ano, protože jsme slavili Mezinárodní den hudby a rozhodli jsme se to oslavit velkolepě, nejenom teda vaší úžasnou písničkou, kterou jste vytvořili i na počest Dnu lékařů, ale taky jsem si vzal na sebe takovej bič malej a vytvořil jsem lidovou novou k 1. říjnu.
0: Rekapitulace, chysáci. Jak to včera Alexovi zpívalo? Já si to aspoň také v klidu poslechnu.
1: Já jsem to taky neslyšel.
0: Aha.

0: 6 hodin, 13 minut, posloucháte Radio Kiss. Patriku, je na čase, abys přiznal barvu, píší nám to sem i naši posluchači. Včera klobása.
1: Ano, ano, slavil se den klobás.
0: Potvrď nám, Alexi, že Patrik přines klobásu.
1: Ano, potvrzuji na 100%.
0: Bylo kolikátého včera?
1: Včera bylo 1. října.
0: 1. října, to nám sedí. Strážníci v Boskovicích nevěřili včera vlastním očím, když zadrželi v jednom ze supermarketů zloděje uzenin. Když je totiž začal tahat z batohu, s nímž vyrazil na lup, ukázalo se, že nejde o 1 kilogram, nejde o 2 kilogramy, nejde o 3 kilogramy, ale rovnou o 4 kilogramy masných produktů.
1: Cože, to je nějaký bezedný batoh, ne?
0: Chtěl zásobovat celou vesnici. Normálně to nakrad. Tak co, Patriku, byla koupená nebo kradená včera?
2: Zbytek máte v lednici, kluci. Tlačenky, hele,
0: on se
2: párky
0: přiznal veřejně. Zloděj uzenin. Ježíš, ale vem si to, jestli se na to těšil, že to opravdu chtěl hodit do mrazáku a bude to postupně ujídat, no, tak jako toho přišla chuť velice rychle.
2: To víš, tak mlsný jazyk nepřekonáš.
0: No jo.
3: Já totiž všecko sežeru. Já když jdu z práce, tak celou hodinu nakupuju. Jo. Plnou tašku to. 10 deka selámu, 10 tamhle to, 15 deka sleský tlačenky, 20 deka obyčejný, trošku majonezy a kyselý ryby. Do špajsky uříznu půlku selámu a tu půlku žeru v posteli. Manželka ze spaní říká, jen ať mi neumastí špeřiny a spídá. A já taky usnu. Ale za hodinu se zase probudím a už to nevydržím. Vstanu a jdu sežrat tu druhou půlku selámu. A tak to jde až do rána. To pak snídám vepřivý buček. Jak vám říkám, přátelé? Nevím.
4: Raní Kiss. Od 6 do 10.

0: Posloucháte Radio Kiss, no a samozřejmě ranní trojka RAP už je připravená pokračovat a Roman tady na mě ukázal, že to mám odstartovat, protože já mám výborný téma, který sama chci kluci probrat. Dneska je totiž den pojmenuj své auto. Vy asi oba dva jezdíte autem. Patriku, ty máš auto?
1: Jasně.
0: Výborně, ano, Roman taky má asi, že?
2: To jako, že by Patrik neměl mít auto, jo?
0: A tak já nevím, tak třeba si půjčuje takový, to víš, jako sharingový auto, no.
2: To ale... je taky možný, no, jo. To si občas půjčím, když třeba potřebuju někam.
3: Neumím si ale představit, jak ty malinký autíčka, co se takhle šerujou, jak tam narve tu techniku, kterou odváží nějak, co
0: by byly. Ale dneska si můžeš takhle půjčit i dodávku, to já jsem si půjčoval.
3: Je to tak.
0: Ale zpátky k tématu. Jak ty by si, Patriku, pojmenoval svoje auto?
1: Tak
0: pozor,
1: já...
0: ale ještě tě zastavím. Je potřeba si definovat, jestli to je jakoby holka, nebo jestli to je kluk, jako to auto, jo? Jestli ženský nebo mužský jméno, jestli jako jezdíš, chápeš, ne?
1: Já mám ostrýho kluka v černý barvě.
0: Dobře.
1: A
0: Superba.
1: Superba, říkám mu Supík.
0: Supík,
1: fakt? Jo, Supík, vždycky jedem Supíkem.
3: Hele, že to zdrobněliny, vždycky ty zdrobněliny použijem.
1: Nevím proč.
3: Já jezdím několik let Seátkem, Leonem.
0: Seátek, ano.
3: Jo, takže to byl Seátek. A teď je akorát špatný, že já jsem si splnil kulkovský sen.
0: Ano.
3: Koupil jsem si Kupru. A říká, Kupříčka je takový divný, jako jo. Ale...
0: Pojedem Kupříčka, papičku, pojedem Kupříčko.
3: My jako říct, hej, jedem Kuprou, mi přijde takový, že moc dělám ramena,
0: no to, jo,
3: to mě nebaví, to jo. Jo.
1: Takže ty ještě nemáš pojmenovaný
3: ne.
1: svoje auto. A to mě napadá, kysáci, pojďme vymyslet jméno pro Romanova auto.
0: Ano.
1: Je to krásná bílá, taková jaká sluní
3: no,
1: barva.
3: Právě je taková,
0: perlová,
3: já už vím, jak ji říkáme, jak je taková bílá, my říkáme princezna. Teď jsem si uvědomil, ano, ona už má pojmenování.
0: Ty jezdíš princeznou?
3: Jezdím princeznou.
2: Romane, to je divný.
1: Já vím.
3: A nebo kam vede, prosím tě, ta tvá informace, Alex?
0: Hele, vůbec nikam. Já mám prostě pasata a říkám mu kráska.
3: No tak vidíš.
1: Ale
3: no.
1: Pozor, kamarád měl pasata a říkám mu pašík.
0: No vidíš to.
1: To je dobrý.
0: No tak jo.
1: Nicméně zpátky k tématu. Kysáci, Romanovo auto nemá jméno.
3: Ne, musíme ho pojmenovat.
1: Je to princezna, princezna to je.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: stejně je to hezký, je to vlastně jenom kus plechů a plastů a gumy a nevím čeho všeho možného a my tomu dáváme jména a máme k autům osobní vztah. Taky přece jenom v nich trávíme hodně, hodně času. Pamatuju, když jsem právě toho Seatka teď po 9 letech, co jsme ho měli, když jsem ho vezl na takzvaný protiúčet, tyjo, normálně slza ukápla. Tyjo, já byl smutný. Říkám, kamaráde, ty jsi mě nikdy nenechal, vždycky odvez, žádný problém a já tě tady takhle někam vezu. Budeš někde na zimě stát.
1: Ale to jsou vzpomínky, že jo? Protože ty s tím autem zažiješ takový různý situace, někdy dobrý, někdy špatný, ale vždycky je s tebou, nebo často s tebou je.
0: Snad jenom ty dobrý, to víš, no, taky jako, jsou bohužel jako, zážitky nepříjemný, jo. Je to tak, ale ty jsi říkal, že je dneska den, kdy si máme připomenout pojmenovávání aut?
1: Že si máš to auto pojmenovat, den pojmenování auta.
0: Jak to máš ty, Kačí?
2: Dobré ráno, pánové, tak já mám teda dvě auta, firemní auto se jmenuje Ember a moje osobní auto je Kysáček.
0: To je celé, hezký to. No a Honzo, rada teda pro mě.
3: Tak když je to Kupra, tak nechceš jezdit Kupříkem, tak jezdí Kapříkem, Romane.
4: Kapřík, ty jezdíš často kolem Třeboně, tak co by ne?
5: Tak jelikož je to bílá Kupra a Roman se jmenuje Anděl, tak je rozhodně Andělka přece.
4: Andělka je dobrá.
0: Andělka už existuje a ta je někde ve vesmíru. To jsem si jednou myslel, že koupím Mimišce originální dárek, tak jsem jí koupil hvězdu a pojmenoval jsem jí Andělka.
1: To je krásné.
0: No, to je fakt nádherné.
1: Koukáš na ní dalekohledem?
0: Já vůbec nevím, kde tam někde je.
1: Třeba ani neexistuje.
0: Ale jako tohle předám generacím a jednou si to budou nárokovat, že jo? Až dobrý. Budou takhle lítat.
1: Hele, ještě k tomu musíš koupit pozemek na Měsíci, jo, to se taky prodává.
0: Taky.
1: Vesmír je připraven.
0: Spíš Mars asi, a Měsíc je blíž samozřejmě.
1: Jo, no, to jo.
4: A počkej, a bylo to drahý?
0: To ti řeknu, myslím tak 1000-2000 korun. Nějak.
4: Za hvězdu tady nekoupíš ani limonádu skoro za to.
0: Jo, stejně jsou to vyhozený peníze.
1: Ale to si koupil u vlastníka?
4: Přes realitku.
6: Ranní Kiss. Od 6 do 10.
0: Něco tam bylo, nevím, pane bože jsem upsal nebo jak.
4: A on pane anděl.
0: Ano.

0: Hezké dobré ráno, řešíme právě teď na KISu pojmenování auta. Romane, ty máš nové auto, už jsme to zmiňovali, v krásné takové bílé barvě a říkal si, že se jmenuje Princezna. No, a na to Ivan si to tak jako živě představil, jak to může vypadat.
1: Tak já už vidím, jak ten Roman stojí se svou myškou někde u obchoďáku a dívá se na tu svou princeznu. Říká, no pěkně jsem tě umil, princezno, pěkně, zasloužila si to. Lidé kolem ten chlapa říká, no pěkně mluvíte se svou manželkou.
0: Ale princezna je hezký.
2: Jo, nechme to u toho. Jako děkuju za všechny ty hlasovky, které sem dorazily. Ty naposloucháme, ale kluci, blíží se 6:30, musíme já dneska to nedávám, čověč. Nějak to mluvení?
3: Je pátek.
2: Je pátek, ano. Do půlnoci jsem seděl u počítače a chystal jsem si playlist na víkend a koukám, anděli, je to na tobě znát. Ranní show potřebujeme připravit.
0: Dáme tvrdší.
2: Jo, je pátek.
3: Jo, přesně. Ať namotivujeme na večer, že někdo určitě půjde, že jo, někam na party.
0: Co dáme?
2: Něco opravdu ostrého.
0: Něco z Vaškova šuplíku bych to nazval.
3: Okay. Výborně, tak se těším. Těším se.

0: Kiss počasí.
1: Pátek přinese převážně oblačnou oblohu, k večeru bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 19 a 22 stupni.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: I na začátku října zažilo Česko letní teploty. Nejtepleji bylo ve čtvrtek v Českých Budějovicích Rožnově, kde teploměr ukázal 26,1 stupně Celsia. Letní den, tedy alespoň 25 stupňů, zaznamenalo dalších 10 stanic, většinou ve středních a jižních Čechách. Rekordní maximum zaznamenaly dvě stanice s délkou měření alespoň 30 let. V Tuhani na Mělnicku a v Byňově na Českobudějovicku. V Číně roste poptávka po zážitcích, které poskytují emoční hodnotu. Mladí Číňané se stále více nedívají jen na zboží nebo službu, ale platí za to, jak se díky zážitkům budou cítit. Oblíbený je například výstup nahoru se společníkem. Populární jsou také soutěže ve šroubování a sázení rýže nebo robotičtí domácí mazlíčci. Mladí se k těmto zážitkům nebo výrobkům uchylují kvůli osamělosti i obavám z budoucnosti.
0: Sport.
1: Velkou Pardubickou nakonec poběží v neděli 11. října pouze 10 koní. Zarate je zraněný. Méně účastníků měla slavná Steeplechase naposledy v roce 1993. To byly aktuální zprávy a Tereza Jandová.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Páteční ráno je tady a pojďme na to.
1: Ranní show. Ranní show.
0: Pojďme si to shrnout. Takže méně denního světla, rychlejší stmívání, změna počasí, ochlazení, návrat do plného pracovního režimu. Více viroz, nachlazení, zkrátka podzimní únava je tady a my bychom proti tomu měli nějakým způsobem bojovat.
2: No ano, je to složitější měsíc, ale připravili jsme si pro vás písničku Ranní shot, který vás rozhodně postaví na nohy, nakopne a zlepší vám náladu a dodá vám energii. No nebudu to díl prodlužovat, je to prostě Dimitri Vegas!
0: Let's go! Viděl Patriku Alex, když mluví, jak má zatnutou tu pěst.
3: Jo, úplně to prožívá.
4: Budovatelsky jdem na to.
0: Skvělá verze. Ostrá verze. Na kysu.

0: jak vy, já jsem nabitý jak králíček Energizer.
1: Já taky, já jsem připravený vysílat klidně měsíc v kuse.
2: Nebyl to Duracell?
0: Jo, to byl králíček.
2: Jo.
1: Nevadí. Králíček Varta.
2: Azurit.
1: Azurit.
2: Jo, Azurit taky, no
1: taky
2: jo.
1: Byl, taky
2: ty, jo. Tak to bylo něco, tohle nám pomohlo. Je otázkou, jestli takovouhle muziku budeme poslouchat i v důchodu. Proč se na to ptám?
1: Pojďme se pobavit o tom, jestli si umíte představit, že nám jednou bude opravdu 80, 90, 95, anebo že se z nás někdo dožije třeba stovky. Budeme si to užívat, budeme moderní seniori, budeme koukat na Netflix.
2: Tak bych si to přál, ale aby to byl důchod, který bude důstojný, jo. Aby jsme byli aspoň trošku zdraví, no.
3: Zdraví. No jasně.
2: No, co koukáš?
3: No já přemýšlím, jestli opravdu by nám tahle hudba, když už opravdu ty uši úplně jako nefungujou.
2: Jo.
3: Nebo jako, já doufám, že fungovat budou, ale budou. Ono se to bude malinko, ale budeš o to víc dávat víc na hlas.
2: A víš proč? Víš proč já ti budou fungovat ty uši?
3: Proč?
2: Budeš je mít větší.
1: Jo.
2: Ale v důchodu se takhle se stářím se prodlužujou.
3: Takže logicky můžeš poslouchat hudbu míň potichu. Jako...
2: No bohužel, to tak nefunguje. Sice ti narostou, ale...
3: No je vidět, že o stáří ještě toho moc nevíme.
2: Musím... To už budou AI uši, ne nějaký.
3: To budou.
2: Dobrý nápad. Ani špunty nebudeš dávat uši jako nějaký, nevím, AirPody a tak dále.
0: Takhle já si to v těch 85 dovedu představit, kdy... Každý ráno furt budu vstávat do práce.
2: Nekecej!
0: No, já si myslím, že to tak dopadne.
3: No, ono je dost možný, že v těch 80 už budeme všichni zapojeni do toho Matrixu a to AI nás bude využívat jako baterky.
2: Bůh ví, ale hlavní... to je jaký dobrý. Energie to víš, no?
3: No jo.
2: Nejcennější věc. Za chvilku si pustíme nejlepší včerejší odpovědi.

0: Zpátky do včerejšího dopoledne za Michalem Kavalčíkem, což je to s váma řešil?
1: Jak to vidíte, až jednou z nás budou seniori.
0: Tak, kysáci důchodci, pojďte na to.
2: Mi bude jako 43 let, aktuálně chodím s 20 a pokud mi to také vydrží a budou na mě ty 20 pálit v 80, tak je mi to úplně jedno, kolik mi bude.
3: Až budu senior, konečně se přestanu za něčím honit. Dnešní doba je, že se člověk pořád za něčím honí a když vidím seniory ráno v 7 hodin u Kauflandu a jedou na pohodu plné vozíčky, takže vlastně v klidu už se těším.
4: Tak já jsem si myslela také ve 20, že když mi bude 40-50, že už jsem za sanitem, ale bude mi 45 a připadám si zase jako 20-letá, no.
5: Vem si, v jakém státě žiješ, takže my budeme chodit ještě tak v 85 do práce, protože z těch důchodů si nevyděláme ani na ty plíny.
1: Tak my zdravíme všechny seniory, máme tady vítěze.
6: No nevím, děda starým se nebaví, ani nevím, kolik mu je, babice, tí bude co přes 60, ale já to říkám furt, mě živýho nedostanou a když dostanou, tak už o tom nebudu ani vědět.
7: Jedeme až do stovky.

0: znalec folklorní tvorby musím říct, že tohle je kvalitní.
1: To jsou božejáci.
0: No jasně.
1: Ty jsou dobrý. Teď mi to vybavilo teď ty vzpomínky, babička, nudlovka v neděli.
2: Já vidím zase ty vesnický zábavy, panák za 10 korun a všichni úplně na plech.
1: Možná si takový podobný víkend teď budete užívat.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Snad vám pátek 2. října přinese štěstí, hlavně v soutěži 7-7, která tady bude za 10 minut. Včera Alexi hodil z šestku.
1: Ano, levou zadní.
0: 7 000 jsme rozdali. Jinak jste říkali, kluci, že dneska je tedy den, kdyby jsme si měli připomenout, že bychom měli pojmenovat svá čtyřkola. Mm-hmm. Ano, své čtyřkolé mazlíčky.
2: Romane, posluchači už ti vymysleli název tvého auta, protože ty máš nový Leon Cupra, tak se to bude jmenovat Lepra.
1: Ale to je originální.
0: To je dobrý.
1: Jedu leprou.
3: To by se tě mohlo to auto rychle rozpadnout. Ale.
0: Ale hlavně co vy?
4: My máme s přítelem auto Alfa Romeo a máme pro něj originální jméno. Říkáme mu Alfon.
0: Na to nikdy nezapomenu. Když jsem měl Alfu, jak se všichni alfisti zdravili mezi sebou problikáváním. Pěkný, pěkný.
5: Tak já mám Audinku TTčko a tím, jak je to autíčko malinké, tak tomu říkám kočička. A pak mám multivana, kdybych potřeboval převez nějaký nábytek a tomu zase říkám Multa.
0: Pěkný vozový
1: názvy.
0: Tak jo, zdravíme na cesty. Kdybyste o něčem věděli, můžete se ozvat přes aplikaci Rádia Kiss.
3: A nebo na telefonním čísle nám můžete i zavolat, kdybyste měli opravdu jako skvělý nápad. Jakože jako nejlepší nápad.
0: Jak to budeme stíhat, prosím tě, zvedat ty telefony?
3: No, ale nebude to teďka, bude to potom později.
0: Později?
3: No, po 8 třeba.
0: Jo, proč po 8?
1: Kam to směřuje, mi řekni.
3: No, já prostě chci slyšet nejlepší název pro Romanovo auto.
0: A teď jsme se bavili o dopravě.
3: No, ale já se bavím o názvu. A auta jezdí kde? Na silnicích. Co ti není jasný, Patriku? No,
1: pokračuj v tvém myšlenkovém pochodu, prosím
0: tě. Otoč to ještě proti němu.
3: Ne, udělejme to takhle, že volejte nám kolem tý 7, protože můžete vyhrát až 7 000 korun. A to je to nejdůležitější.
0: A na tom se shodneme.
1: Tak, přesně.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Nejprve hlavní tahy, 20 u Měcholoub, sražená srna, stejně jako na silnici 22 u Klatov. Pražský okruh, nehoda na 23. kilometru ve směru na Ruzyň na D7. V Liberci hořelo, v ulici Kubelíková, takže proto je tato ulice teď uzavřena. V Budějcích nehody Rudolfovská nebo Jírovcovka. A Radku, kde jsi ty?
2: Pozor, Jihlava, Stonarov, Znojma, oběhá vlčák po silnici, tak doufám nestrazíte, dávejte na ně pozor.
1: Dobře, dobře. A ještě jeden pozdrav z cest, ten je od Toma.
3: Hele, mám pro vás výbornou zprávu z dopravy. Je vidět, že vás poslouchá spoustu kysáků, protože jak jste pustili ty božiáky, tak doprava se zpomalila. Ale... I já najednou jsem viděl na tachometru, že mám jenom 80 a přede mnou taky, takže asi to pojede dobře. Mějte se krásně.
1: Tome, děkujeme, jestli jsme pomohli tomu, že se pojede pohodově, jedině dobře.

0: tak ho i sleduj na Instagramu, YouTube a Facebooku.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské s rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Co je korfbal?
4: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
3: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
4: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
3: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel. Korfbal 2026.cz.
5: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
6: Kiss. Počasí.
7: Pátek přinese převážně oblačnou oblohu, k večeru bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 19 a 22 stupni.
6: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
7: Ministr školství Robert Plaga se chce ve vysokém školství zabývat profesním vzděláváním, přístupností a flexibilitou studia a také otázkou nerovnosti v přístupu ke vzdělávání. Uvedl to na slavnostním zahájení akademického roku v pražském Karolínu. Zásadním tématem je podle něj příprava nového zákona o vysokých školách. Při studentských blokádách a protestech ve Francii byly během čtvrtka zraněny desítky lidí, poškozeno několik středních škol a narušena veřejná doprava. Úřady mluví o stovkách zadržených a škodách. Francouzský premiér Sébastien Lecornu kvůli situaci svolal krizové meziresortní jednání. Politici z nepokojů, které někde podněcují výtržníci, viní krajně levicové sdružení Nepoddajná Francie. A teď zpátky domů.
8: Řidiči projedou od soboty po nové trase mezi Pištínem a Českými Budějovicemi. Čtyřproudý obchvat na hlavním tahu první třídy číslo 20, který spojuje Budějovice, Písek, Plzeň a Karlovy Vary, buduje ŘSD od roku 2024. Od 3. října po něm budou auta jezdit zatím dvěma pruhy.
6: Sport.
7: Matyáš Vacek nebude startovat na nadcházejícím mistrovství Evropy silničních cyklistů v Lublani. Jeho původní plány zmařilo zranění nosu, který se zlomil při pádu v neděli během silničního závodu mistrovství světa v Montrealu. A po zprávách jdeme na soutěž 7 v 7.
6: 7 v 7. Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7000 korun. 210 323 323.
9: Wonderland. Far beyond reality, but so close to your heart.

0: 7 hodin ráno. A na rádiu KISS začíná soutěž 7-7.
1: A takhle jdeme už od začátku roku. Během 9 měsíců jsme rozdali přes neuvěřitelných 700 tisíc korun mezi naše posluchače. Uvidíme, kam se to vyšplhá, protože soutěžíme až do konce roku, každý všední den. Pravidla jsou easy, hodíme kostkou, co padne, vynásobíme tisícem, v případě šestky přidáme tisícovku jako bonus a tuto částku vám celou pošleme na váš účet.
2: Matěj, vítej na KISSu.
3: Ahoj, ahoj.
2: Skvěle, že jsi tady. Ty jsi zastavil, viď, někde?
3: Jo, jo, jo. Jo. Slyšíte mě dobře?
2: No, úplně krásně. Jako bych si stál tady vedle nás, člověče. A kde seš teď, jestli to můžeme vědět?
3: Karviná.
1: Karviné.
2: No jo, tak Matěj, jsme tady pro tebe, aby jsme teď hodili co nejvyšší číslo. Alexi, včera se ti dařilo?
4: Mm-hmm. Ano, včera se mi dařilo, ale Matěj, neboj se, my tady těch kostek máme víc. To znamená, že včera jsem měl černou, vyhodil jsem šestku a už je to jakoby vlastně vystřelený.
2: Dobře.
4: Ale dneska mám červenou kostku. Ano, tam ta šestka ještě pořád může padnout. Je tam větší pravděpodobnost.
2: Lákáš hezky jako, jo?
4: Ano.
2: Ne, že Matěj zklameš, ale.
4: A hele, Matěj, dobrá zpráva je, že ta kostka nemá nulu. Jo, je tam vždycky aspoň nějaký to číslo. Tak já jdu na to, jo?
3: Jo, tak pojď.
2: Tak co, před víkendem, kolik peněz pošleme?
4: Hele, myslím, že na víkendíček dobrý. 2000 korun je tam!
3: Je, zdvorka!
2: Tak to stálo, zavolat do KISSu.
3: Super.
2: Matěj, užij si víkend, 2000 posíláme a zas někdy. Měj se.
3: Super, díky,
2: taky,
3: mějte se.
2: Ahoj.
5: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group. Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
1: 2000 na víkend se hodí a na víkend, který bude začínat, se hodí taky následující hit,
2: jo?
1: Protože to nás čeká.
5: 7 v 7. Pondělí. Opět pokračujeme. 7 hodin ráno. Na rádiu KISS. Be happy.
6: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávají zatáčky, točí se svět, jsem na sračky. Vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň

0: bude. Matěj vyhrál 2000. Zdravíme do Karviné. Možná, že peníze vezme a půjde k Urnobotovi. Urnobotovi, ano, ano. Jaké máme automaty? Co vás, kluci, napadne, kdy si můžete něco rychle koupit?
1: Na pití, na sušenky, na pizzu, někde byly na květiny.
2: To je pravda, na květiny, já to jsem teďka
0: na mléko například taky. A tohle je teda něco. Přichází Urnobot. Aneb, nestihli jste koupit urnu? Klid není kam spěchat.
1: To je hrozný návrh.
0: Nový Urnobot nabízí výběr uren 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Platba kartou i hotově, různé velikosti a provedení, náplň není součástí balení.
1: Zaplať pambu.
0: Reklamace ze strany koncového uživatele zatím neevidujeme.
2: Aha.
0: To je reklama, viď?
2: To je neuvěřitelné.
0: Urnobot, poslední věc, kterou potřebujete mít po ruce. A tady normálně vidím, ten automat je černý, až brr, a na tom napsáno Urnobot.
1: A rakovobot tam nemají?
0: Ty jo, to jsou věci.
2: A ten mají platit kartou?
0: Jo, to tady bylo napsáno hned první věc, platba kartou i hotově, jo.
1: Hotově. No, vkladní knížkou.
2: Tak to je jako, ale jako já to, no hele, v dnešní době, kdy je to prostě, víš co?
1: Jako jo.
2: Jo, seš prostě zrychlený, furt někam běháš, jako, ale tohle to, možná, že někde existují lidi, kteří to nestíhají vyřešit v klidu. A teď mají tu možnost.
1: To je zvláštní, jakože potkám automat s urnama, to mě nenapadlo. Ale tam i gravírování nějaký na to třeba.
0: Ježiš, nevím.
1: Ale víš, že bys tam rovnou napsal jméno a rovnou ti to na to vygravírovalo za příplatek
0: tak
1: třeba.
0: Asi by to taky zvlád nějak automat, no, nějak potisknout.
2: Ty jo. No tak to jsem zvědavý, až ho potkám. To si možná nějakou urnu koupím jako do budoucna, víš, jakože já bych měl.
0: Alex.
2: No,
1: to ještě čas, ne?
2: Na cukr a tak. To můžeš, víš,
1: na cukr.

0: Hezké páteční ráno, jak tak pozorujeme, tak stejně tak jako nás, tak i vás překvapilo, co všechno se dá prodávat v automatech. Cigarety, jídlo, pití, lístky, že jo, a podobně. A do toho přichází urnobot. Urnobot.
1: Já jsem ještě dohledal, že ze stejného oboru se dají takhle koupit i pietní svíčky.
0: Je to tak? No.
1: Takže
2: opravdu. To je praktický, jako když jdeš na hřbitov a zapomeneš, nebo zrovna jsou někde vykoupený na dušičky, tak jako v tom automatu, to je super.
0: Vlastně i květiny, pokud jí chceš položit.
3: Jo?
0: To jo, no, jenomže.
4: Dobré ráno, kluci. Tím urnobotem takovej pěkný dárek na poslední chvíli k Vánocům.
0: Kačka si z toho dělá srandu ještě.
5: No, to je opravdu hezký teda.
0: No ty taky, jako si říkáš, že bys to měl dobrý jako rána cukr, ne? Nebo co jsi to tady řekl?
1: Ale mě totiž zaujala ta možnost si tam něco vygravírovat, takže kdyby jsi tam napsal jako cukr.
2: Maruška.
1: Tak je to vlastně jako, víš, to nikdo ani nepozná, že to je urna.
6: Urna na cukr. Výborný for, Alexi. A víš, co by byl ještě lepší for? Opravdu ten cukr to nasypat a pak to hostům takhle nabízet. Dejte si ke kávičce.
2: To je hrozný.
1: Kam jsme se to dostali, pro boha?
0: No to jo.
2: Ale viděl jsem fotku, stojí to v Kyjově. Je to opravdu takový celý černý, jenom lehce tam je napsáno urnobot a máš tam různý výběr, různý i barvy a tak dále.
0: Když jsme u těch bizárů, jako jo, vem si, to byl a je a zaplať pámbu za ní. Myslím si, že zachránil už tolik životů Baby Box.
1: To je pravda.
0: Jo?
1: To je pravda.
0: No jo, nejenom Baby Box, ale, a to potom vlastně samozřejmě jsme museli přiznat, že byla raní kachna, existovalo i něco jiného.
7: Sněmovna se bude zabývat návrhem strany pro sociální jistoty. Týká se nových domovů pro seniory. Vzhledem k tomu, že jsou tyto domovy často plné a čekací doba dlouhá, navrhla strana vybudování takzvaných senior boxů. Sloužit by měly podobně jako už roky fungující baby boxy. Rozdíl by byl v tom, že by seniori toužící po dobrodružství do boxů odcházeli ze svého rozhodnutí a na místě podepsali souhlas ke své vlastní adopci. Po nových babičkách a dědečcích touží spousta rodin.
0: Proč se tu držíš za hlavu, Alexi?
1: No, včera byl ten mezinárodní den seniorů.
0: Ano, vidíš, babiček, dědečků, no jo.
1: No, tak si říkám jako...
2: Ale vždyť je to hezký, když seš sám, koupíš si seniora, nebo koupíš vlastně, dostaneš zadarmo.
0: Zas není jako, prosím tě, tady obchod.
1: Ale náhodou, hele, víš co, jakože kdybys mohl mít takhle možnost si třeba pozvat dědečka nebo babičku, co ti přečte pohádky před spaním, nebo je to hezký.
0: Povídá ti tvé děti, že jo?
1: No jasně, no? Jasně.
2: Nějaká bába lektvarkářka, viď?
0: Bába lektvarkářka.
2: Nic jiného mi nenapadlo, nekoukej na mě.
0: Jaký ty máš tak s prarodičema? No jo, s prarodičema.
2: Dobrej.
0: Prý bába lektvářka, tyjo.
1: No, asi dělala nějaký kouzla, viď? Jakože...
2: To je to kouzlo, co my dokážeme.

0: jste viděli, jak probíhá adopce pejsku v cizině, že lidi sedí v místnosti, pustí pejska, on si někoho vybere. To by mohlo být i s těma babičkama a dědičkama.
1: Já jsem si to představil. Ježiš, toho nechci, ten kňučí jen co přišel.
2: S kysem za volantem po celé republice.
3: Ještě, že je čas změnit téma. Jdeme na silnice. Pražský okruh, 23. kilometr. Ve směru na rozjeň D7, tady byla nehoda. Na 22. u Klatov, taky stejně jako u Zavlekova, tady by mělo být převrácený auto. Takže to bude na déle. Počítejte s tím.
2: Radio Kiss. Filmové tipy.
4: Na konci světa se toho moc neděje, tedy až na vraždu. A pár lidí, kteří by o ní raději moc nemluvili. Vražda na samém konci světa je detektivka pro všechny, kterým nestačí jen deka, čaj a klidnej večer. Tady se k tomu přidává trochu sněhu, trochu paranoji a otázka, komu vlastně věřit. Prostě dovolená, na kterou se jen tak nezapomíná, hlavně tedy pokud jste vrah. Pro Kiss, Katka Čepelíková.

0: KIS počasí.
1: Pátek přinese převážně oblačnou oblohu, k večeru bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 19 a 22 stupni.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Policie při prověřování červencové autonehody poslance Filipa Turka nezjistila trestný čin. Případ předala k projednání možného přestupku obou účastníků srážky. Předseda motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka uvedl, že média Filipa Turka předčasně odsoudila a jeho kritici by se mu měli hluboce omluvit. Izraelský prezident Herzog chce udělit jedno z nejvyšších civilních vyznamenání čtyřem izraelským cestujícím, kteří pomohli zneškodnit útočníka v letu společnosti Fly Dubai na trase z Dubaje do Tel Avivu. Indický pilot, kterého druhý pilot napadl v kokpitu letadla, utrpěl vážná zranění a nyní se léčí v Saudské Arábii. V Izraeli i v Indii je oslavován jako hrdina.
0: Sport.
1: Tomáš Satoranský pomohl Hapoelu Tel Aviv v evropské lize basketbalistů k cennému vítězství nad Realem Madrid 102-98 9 body, 5 asistencemi a 3 doskoky. Izraelský tým si ve třetím kole připsal druhou výhru. Tolik zprávy v 7:30 a Tereza Jandová.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
2: Be happy.

0: Ranní výzva.
1: Včera touto dobou jsme vám představili píseň Hraní trojky v rámci Ranní výzvy. Chodí nám nádherná přání, kterým se budeme věnovat, protože jsme si slíbili, že to, co půjde, tak pro vás uděláme. Akorát takhle, nedostane se bohužel na každého. Moc si vážíme toho, kolik e-mailů a prozeb přišlo, ale bohužel no, čas prostě je omezený. Patriku, koukal jsi do naší složky ranozavináčkis.cz?
2: Koukal a právě teď čtu e-mail od Lenky. Ahoj, mé přání není až tak skromné, ale je to můj sen. Ráda bych se setkala a zaspívala si se zpěvákem z kapely Coldplay Chrisem Martinem. Moc děkuji, Lenka. No, jako občas jsou přání, která úplně jako nevím, no.
3: No, to je složitější takovouhle věc splnit, že je docela těžký se vůbec dostat na koncert Coldplay.
1: To je jedna věc. No. Druhá třeba jako, dobře, zařídit meet and greet, že by se setkali. A třetí, že si zaspívají spolu.
2: To je brutální.
1: Jakže se jmenuje naše posluchačka?
2: Lenka.
1: Lení.
0: Tato výzva se zamítá.
2: To bohužel není reálné.
1: Je to kruté, ale tohle bychom prostě nedali dohromady. Ale dali jsme dohromady přání Dáši a Petra a ještě jednou jim moc děkujeme, protože to byl jejich nápad, aby jsme aspoň na chvilku vrátili pořad lepší než originál do hry. Můžu vám říct, kluci, včera mě dojalo, když jsem viděl videoklip.
3: Něco taky. Já teda musím říct, že fakt to má to sílu.
1: Obrovskou. To jsou totiž fotky našich posluchačů, sestřiček, bratrů, doktorek, doktorů. No a ve spojení s touto krásnou hudbou musí kůže.
2: Naběhla mi husina, protože okamžitě. Takových krásných lékařů a sester to bylo nádherné.
3: To je pravda, moc hezký.
1: Tak Ranní trojka, ještě jednou.

0: že to byla povedená ranní výzva. A to se vlastně dozvíme v pondělí po 7:30 ráno.
1: Protože vy můžete i teď, i po celý víkend hlasovat na webu kiss.cz v rubrice Lepší než originál, jestli tato píseň je lepší nebo horší než originál.
0: No takhle, víš, oni vlastně jako měli hlasovat jenom jednou, ono to tak vypadalo, že by měli každý den, každou hodinu nám poslat nějaký hlas, ale díky za to a uvidíme, jestli tady v uvozovkách můžeme říci, že to je lepší, byť jak jsme říkali, i Míša to řekla nahlas, kterou zdravíme domů, jelikož nám marodí, že se nechceme nějak porovnávat zrovna s takovýmhle krásným hitem.
2: To je pravda. Tak. A já mám takovou otázečku, když to bude nad nějaký určitý procento, máte to nějak odstupňovaný, jestli se třeba něco stane, jestli se odměníte, nebo jestli uděláte třeba další, nebo jestli...
0: Jenom jako padne rána, když je to nad 50%, že nám spadne kámen ze srdce. A to je asi všechno, co se odehraje.
1: A když to bude pod 50%, tak padne taky rána, protože upadneme pod stůl.
2: Ano, přesně, ano. Takže poslouchejte, jo, jestli půjdete kolem, jestli neuslyšíte dunění v pondělí.
0: Po 7:30 a díky za hlasy.

0: Hezké páteční ráno, kysáci. My teď máme pohodičku, protože Juraj, ten se o to postará, má info k dnešnímu dní.
1: Jo, jo, jo, man, dobré ranko, R.A.P. Piatoček 2. oktobra, priatelia, dneska sa slaví Medzinárodný deň nenásilia. Buďte k sebe dobrí všetci, hej. Ďalej sa slaví Svetový deň hospodárskych zvierat, samozrejme. A ďalej tu máme, priatelia, Medzinárodný deň zvonov a Mr. Aniel. Aniel strážný má taky svoj deň. Krásne ránko a čauko kakauko.
2: Dám na vás pozor.
0: Děkujeme, Juraj.
2: Hezky.
0: 2. říjen, pátek, Olivie, Oliver, všechno nejlepší přejeme.
3: Oliver, to je hezký jméno.
0: Ze studia Kissu posíláme další song.
4: Radio Kiss.

0: Celou republiku! Ahoj, kysáci, je konečně před víkendem. Měli jste čas mrknout na net. Alexej, viděl jsi něco, co tě zaujalo?
1: No viděl, prosím tě, znáš takový ten problém, když ti soused začne trošku líst na nervy a víš co, dokáže ti to jako vytočit.
0: To je vlastně problém potom, a teď nevíš, jak to řešit,
1: viď? Jak to řešit,
0: aby
1: jo?
0: Se to ještě nezhoršilo.
1: Protože ten soused tam bude furt s tebou bydlet.
0: Mm.
1: No tak v Anglii, tady v jednom městečku na severu, to vyřešil jeden pán velmi originálním způsobem. Půjčil si traktor a tím traktorem najel do baráku toho souseda, totálně mu zrušil celý obývák, pravděpodobně i statiku toho baráku. No, naštěstí se nikomu nic nestalo, jo, ale mám tady fotku, vypadá to děsivě, tak no.
0: A předpokládám, urovnali se sousedský vztahy, ne?
2: To to pro. S tím počítej.
1: Urovnali se, já jsem jenom ještě přemýšlel, jestli jsem u toho hrála písnička od Mac 21 Malo traktorem.
0: Jo. Malo traktorem. Co tebe, Patriku?
3: Mě zaujal příspěvek na Facebooku, kde je vyfocená účtenka s objednávkou pici, je tam jedenkrát carbonara, jedenkrát triple cheese Hawaii a pod tím je poznámka. Zavolejte 5 minut předem, budu mít sex s přítelkyní. Nejlajkovanější komentář, to je zvrácený, nechutný, lidi nemají špetku studu, fakt? Triple cheese Hawaii?
0: Tak to jsi mi něco připomněl, hele, včera jsem vám to říkal, jeden koment na Facebooku nebo koment, jo, otázka, jakou největší prasárnu jste zažili na rande?
1: No.
0: Jo, 1500 komentářů má tato otázka, neuvěřitelný, a hned první odpověď, sex. A druhá odpověď, když si dala k večeři 15 knedlíků. Radio Kiss.

0: Dirty Ocean. Za chvilku bude 8 hodin ráno. Takže někdo taky našel, jo, vtipný komentář na sockách. Lukáš se ozval s tímhle.
1: Já jsem nedávno taky čet a to bylo vlastně o té 21-letý trenérce, myslím, že to bylo Turecko, že bude trénovat a první komentář, tak tam bylo samozřejmě nejlakovenější, do jara je těhotná.
0: Ano, ona trénuje nějaký tým chlapů, 21 je, tak to je takový zajímavý.
2: Jajajaj.
0: No jo, no.
2: Co k tomu, viď? Snad jenom popřát hodně štěstí.
0: Co je, Romčo?
2: Nic. Ty ses nějak za to zasnil úplně.
0: No jenom nic neříkám, to je všechno, nic jiného.
3: To je právě divný.
2: No, viď, no.
0: A hned je to špatně.
2: Většinou jako máš co, vždycky co říct, se teďka prostě 21 letá holka a Turecko a najednou nevíš.
0: Ne. Okej.
2: Ach jo. No tak jo, tak my pokračujeme dál.
0: Dobrý, ale.
2: No, samozřejmě, že to nenechám tady, aby to tady bylo jako v potichu.
0: Startuje.
2: Pokračujeme dál.
0: Pojď.
2: No a čeká nás Shakira a Burna Boy a taky její pecka v remixu, kterou tady hrajeme.
0: To jsi první, kdo přečet to interpretátor Shakiry, Alexi.
2: Burna Boy.
0: Burna Boy.
2: Daj, daj.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Jirko?
2: Zrovna teďka upadlo kolo nákladňáku, jsem na trase Opatovice, Jaroměř a je to hnedka na té propojice z Opaťáku na Prahu a na Jaroměř.
1: Kde jsou ještě problémy? Nehody v Brně, v ulici Svatoplukova, v Praze, pod Bělohorská a v České Lípě, ulice Purkyňova.

vybere celá rodina. Pro nejmenší máme dětské bodíčko, aby bylo jasné, po kom mají hudební vkus. Pro tátu pořádný pivní půl litr, protože hydratace...

0: jediná Kiss Show. Otevřeno non-stop na webu kiss.cz.
1: Tati, co je to hybrid?
2: To je auto.
1: A co je to superhybrid?
2: To je Chery.
3: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
4: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
1: Více na cherrymotor.cz.
0: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Rádio Kiss. Počasí.
5: Pátek přinese převážně oblačnou oblohu, k večeru bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 19 a 22 stupni.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na 185 obrněných čtyřkolových vozidel za 24,7 miliardy korun. Vysvětlilo to mimo jiné ekonomickými důvody. Podle rezortu ale po odstranění nedostatků bude výběrové řízení vyhlášeno znovu. Vozidla by měla sloužit hlavně jako sanitky, ženijní pyrotechnické nebo průzkumné vozy. Zrušení zakázky zkritizovali zástupci sněmovní opozice. Evropa se ruskými hybridními útoky nenechá znejistit, je na ně připravena a jasně na ně odpoví. Ve slavnostním projevu při předávání Vestfálské mírové ceny to řekl německý kancléř Friedrich Merz. Ocenění letos získala Severoatlantická aliance. A teď zpátky domů.
6: Anketa Strom čtvrtstoletí jde do superfinále. Mezi prestižní pětici se probojoval také legendární Oldřichův dub v Peruci. O tom, který majestátní strom titul získá, rozhodne hlasování veřejnosti. Hlasovat v anketě lze až do pondělí 5. října. Oldřichův dub v Peruci byl už v Dalimilově kronice.
0: Sport.
5: Portugalští fotbalisté porazili v elitní skupině Ligy národů v Kodani Dánsko 4-2 a na cestě k obhajobě triumfu vyhráli i třetí zápas. Němci zdolali v Mnichově Srbsko 2-0 a nový trenér Jürgen Klopp zaznamenal první výhru. Norové v deseti prohráli ve Walesu 1-2 a Řekové v zápase s Nizozemskem v Soluni brali jen bod za remízu 2-2. Zprávy v 8 jsou za námi a Raníky pokračuje dál.
7: Přesně za 12 hodin odstartuje koncert skupiny Lunatic.
8: Ano, bude to v O2 Univerzu, tak se těšíme.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: rozhodněte o největším hitu skupiny Lunety.
1: Pamatujete, jak jste rozhodovali, hlasovali na webu kiss.cz, protože opravdu chceme zjistit od našeho celého velkého krásného národa, jaký hit skupiny Lunetik máte nejraději. A dneska večer se to fanoušci skupiny Lunetik dozví v O2 Univerzum. Tam to totiž klukům bude oznámeno. Mm-hmm. No a jasně, že se to potom dostane i na sociální sítě, že se dozvíte výsledek. Ale Alexi, když tě tady máme, podle tebe schválně tipni, jaký song to vyhraje.
2: Hele, za mě to je 100% Máma. Je, protože já když prostě slyším Lunetik, tak okamžitě to mám ve spojení s písničkou Máma.
1: Takže Máma,
2: a,
1: jo.
2: A já vím, že těch hitů je víc, ale u mě to je 100% Máma.
1: Tyjo, dneska se bude zpívat.
3: Budu mít věrvaný hlasivky.
1: A jak jsi říkal, těch hitů je neuvěřitelně moc.

0: píše tolik lidí, kteří jsou natěšení, že právě už teď ráno v tuhle chvíli, co nás poslouchají, jsou na cestě do Prahy, mají tady ubytování, prodloužený víkend a tak dále, ale večer hlavně sraz Foutu Univerzum.
1: To bude takovej sraz 90. let, by se dalo říct.
0: Ale hele, je otázka, jestli vůbec jako se teda máme začít těšit, jo? Co když třeba, já nevím, se něco stalo a my o tom nevíme, jo?
1: Tak možná by bylo dobrý si to ověřit, co?
0: S Alešem třeba.
1: Tak třeba.
0: Hele, Aleši, dobré ráno.
2: No čau.
0: No zdar, čau. On je vzhůru, on žije.
1: Jo, dobré ránko.
0: Hele, Aleši, můžeme se teda začít těšit na večer?
2: No tak shrnu to asi takto. Basák zaspal, já už jsem byl dvakrát na toaletě, velký, a kytarista si dal kefír, tak nevím. Jo.
1: Aleši, ty jsi mi úplně vybral rybník, protože já jsem se tě chtěl zeptat, jestli už jsi trošku nervózní, abys to přiznal, a jestli jsi byl právě už kvůli tomu na záchodě, ale ty už to vlastně řekl.
2: No jasně, no hele, tak jako letos nejsme tak nervózní jako loni, protože víme, do čeho jdeme, už tu halu známe, program máme podobný jako loni, i když s velkýma změnama, ať už je to Kocík nebo další hosté jako Des Chaos, a my nějaký, máme novou písničku, tak to taky budeme hrát, ale těšíme se a jsme mnohem víc v pohodě než loni. To je
0: správný.
1: Super. Aleši, ještě otázečka, je možnost získat nějaké lístečky, nebo už je to celý pryč, nebo jaká je situace? Na místě se dá taky koupit?
0: Co když se víš, jako teď někdo rozhodne v tuhle chvíli, dá se to řešit ještě?
2: Dá se to řešit, určitě na těch našich předprodejích klasicky, tam online to jde koupit a vlastně přinést si to na místo a dneska to je v mobilu a všechno, takže v pohodě. Ale jako blížíme se vyprodání, ještě nejsme, ale už to možná bude a já věřím, že do večera se to ještě naplní. Hlavně, co je důležitý, moc se těšíme, všechno je připravené, už včera se stavěla stage, takže už je vlastně hotovo, my dneska dopoledne v 10 najedeme s chlapci, postavíme, máme celý den zkoušky, přijedou tanečníci, Tereza Prgnerová, a bude se to připravovat všechno na ten večer. I na vás se budeme těšit.
0: To víš, jo, my na vás taky, posluchači KISu, kteří měli tu možnost, že si je vybral v rámci té ankety, že se s vámi setkají a další.
2: Ano.
0: No a hele, Aleši, co nějaký rituál? Máte dneska něco před koncertem, co se odehraje, aby se to povedlo, nebo prostě jednoduše setkáte se v šatně, dáte panáčka a letíte na pódiu?
2: No, jindy těch panáčků je třeba víc a dneska vlastně nebudeme pít a vlastně až večer před si dáme jeden pro štěstí.
0: Správně,
2: jako starý chlapy, ale samozřejmě máme hlavně celý den spoustu příprav, takže chceme být v pohodě, přijdou média, rodiny a tady ty věci a hlavně chceme být prostě ve fitu, aby lidi byli spokojení, aby si to s náma užili a vlastně já když si vzpomenu na to loni, když jsme hráli třeba tu mámu, tak teď jako bez nějakého přehánění to byla jak nějaká mše, jo, našich fanoušků prostě. To je neuvěřitelný zážitek a kdo tohle nezažil, tak neví, prostě devadesátky dneska ožijou a my ty největší hity zahrajeme a jsme zvědaví, jaký kysáci ten hit vlastně vybrali jako největší. No.
0: Tak s tím počítej.
1: No
0: pozdravuj všechny, dopřejte si chvilku se zastavit dneska, uvědomit si, jakou věc úžasnou velkou jste dokázali po tolika letech a navíc, jak se na vás lidi těší, ať je to opravdu pro vás nezapomenutelný a budeme hltat každý tón, který uslyšíme a Aleši, v 8 hodin, veď, to začíná v O2 Univerzum.
2: Ano, v 8 večer, O2 Univerzum.
0: Budeme tam.
2: Na všechny kysáky.
0: Tak to byl Aleš Lehký ze skupiny Lunatic. Večer se vidíme.
1: Ahoj.
2: Ahoj. Ahoj. Ahoj.

0: tohle závidím, tiše Lukáši. To je skvělý, že si tohle dopřejete.
1: Ne,
0: jo, můj čas, to si zaspíval na hlas, viď? Ale Backstreet Boys, ne?
2: Ty jsou těžký, hodně, jsou. Hodně.
0: Ať už tedy máte v plánu cokoliv na víkend, užijte si to. Radio Kiss.

0: Rádio Kiss je s vámi. 8 hodin, 19 minut, jak jsme slyšeli, někteří budou cestovat na Backstreet Boys. Je, skvělý. Opatrně na cestách. Máme tady teď aktuální statistiku o nehodách na křižovatkách. Nejvíce se jich stane v květnu a na druhém místě je měsíc.
1: Prosinec?
0: Říjen.
1: Aha.
0: Proto se na to upozorňuje právě v tomto měsíci. Zajímavý, viď?
2: Zajímavý, čím to je, víš, ale možná protože v říjnu začínají vysokoškoláci chodit do školy, že do univerzity. Že to je posunutý, to není od září, ale od října. No. Možná, že jich je jakoby víc, víš, jako lidí víc ještě chodí přechody.
0: Možná.
2: Ale proč zase ten květen, no?
0: Tady jde o to, že co se ví, přes 83% nehod se obejde bez zranění, což je dobře.
2: Jasně.
0: Přibližně každá šestá je ale se zraněním. Hlavní příčinou logicky nedání přednosti. A mezi další časté příčiny patří nedodržení bezpečné vzdálenosti. Jo. Znáte to, jo? Hele, já to ještě stihnu. A pak, počkej, oranžová nebo někdo žlutá, že jo? Když nás zase opravíte. No a šlápnete na brzdu, ale ten za váma, ten to nedobrezdí a jste v sobě.
1: Už se mi to jednou taky stalo.
0: Ne.
1: Jo, nečekal jsem, že ten někdo přede mnou tak rychle zabrzdí a už jsem to nestihl.
2: Mně se to stalo na ledovce, když jsem začal brzdit a auto přestalo, jako nebrzdilo. Prostě
0: už
2: jsem jel dál.
0: Ti nepomůže nic,
2: to už nic, no.
0: Takže opatrně. Kdybyste měli info ze silnic, klidně se ozvěte, protože už brzy odbavíme další dopravu.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Přeťo.
2: 35 od Pardubic k D11, zhruba kilometr před nájezdem na D11, upadlo nákladnímu autu zadní kolo a zůstal nakloněný v pravém pruhu. Teď za ním přijela policie a stojí za ním, aby to do někdo nenaboural, tak opatrně.
1: Díky, že jsi dal vědět. D48, 20. kilometr ve směru na Olomouc, je tady vážná nehoda, potom silnice 20 u Třepčic, tady nákladňák naboural do svodidel a ještě jedno info.
3: Kysáci, kdo jede po D11 směr Praha, tak u Poděbrad v zúžení je velmi velká stojící kolona, tak bacha na to, že do toho někdo nevletíte. Čágo, šnek.

0: dobré nálady v práci není nikdy dost. Co takhle si naladit Michaela?
1: Michael, ty si kolik? Normálně budu muset zastavit a vysušit si kaloty, protože se si cvrknul do textilu.
2: Teď jsem jedla polivku a vyprskla se mi, že se musím jít převlíknout.
3: Výborný to je.
4: Michael, ty borče, ty si teď zbožil celý éter.
1: No ty číčo.
0: To zas bude jízda. Startujeme v 10. Těším se na vás.
5: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu KISS. Radio KISS počasí.
6: Pátek přinese převážně oblačnou oblohu, k večeru bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 19 a 22 stupni.
5: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
6: Ceny pohonných hmot v Česku čeká v příštích dnech výrazný pokles. U nafty až o 3,5 koruny za litr. I když dosavadní opatření státu, tedy zastropování marží pumpařů a nižší spotřební daň, citelnější zlevnění sama o sobě nepřinesla, do vývoje cen se teď ale zapojí i nižší ceny na světových trzích. Prezident Spojených států Donald Trump, který vede válku proti Iránu, letos Nobelovu cenu za mír nezíská. I tak ale výbor, který laureáta vybere, jeho vliv podle expertů pocítí. Loňské udělení ceny, kterou dostala Maria Corina

0: A když si tady ve studiu Rádia Kiss říkáme, jak je to s Míšou...
1: Seš ty malej spratku!
0: To jsme se neptali my, to není z naší hlavy tohle.
2: Je nemocná, kysáci.
0: Jo, to víš, tak se snad se dá dohromady a v pondělí budeme mít tady ve studiu Rádia Kiss. Alexovi díky, že nám přišel pomoct.
2: No já děkuju za pozvání, kluci, já vždycky rád.
0: Budeš pokusný králík aspoň.
2: Pro já jsem taky vždycky rád.
0: Jo, heleť, hity určitě dobře znáš, ty, které tady hrajeme, aspoň teda Patriku, doufám, že si použil song, který je běžný z playlistu Kissu.
3: Jo, samozřejmě. Jo.
0: A on ti ho bude vyprávět, Patrik, jako pohádku, jako knihu, bude číst text toho hitu.
2: Aha, takže je to taková soutěž, že já musím poznat, o jakou písničku se jedná na základě toho, že on to bude recitovat.
0: A já budu soutěžit s tebou.
4: We'll never give up, never come down. We'll never sleep, we're gonna rave till the end
0: jo.
4: Of the time.
0: Já si tuším.
4: I am the captain, my name is Dave. Keep calm and behave.
0: Tak co, Alexi, kdo to je?
2: Já myslím, že to je Scooter.
0: Já si myslím to samý. Tak co?
2: Dobře vy.
0: Počkej, to vyzkouším taky tohle z toho, hele. To dáme, jo? One, two, three.

0: Mambo 5.
1: 5. Everybody in the car.
0: Ne.
1: So come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter.
2: I like Angela.
0: No to je Mambo 5?
2: Je to tak,
0: on to hned. Já říkám, když si dá pětku, tak je to Mambo 5.
1: Hej, to je dobrý.
2: Skvělý, tohle mě baví.
1: My tohle chtěli dát s Míšou, no, sotva jsme to spustili, tak lehla holka.
2: No jo, tak to budete dávat se mnou.
1: Klidně.
2: No tak jo.
1: Tak jo, dáme 1, 2, 3, 4, 5.
2: Normálně, hele, i kdyby tady byla Míša, tak mi zavolejte, zahrajeme si to.
1: Dáme to jinak. V příštím vstupu dáme si Robina Schulze. Připrav si jeden song ty.
2: Jo, tak jo.

0: Moc času si na to neměl, jo, víme, Alexi.
1: No neměl, no, ale něco mám, něco mám.
0: Tak jo, takže příběh vyprávěný, ale jde o nějaký hit, text slavného hitu.
1: Tak jo, jdeme na to.
2: Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the Scatman can do it, so can you.
1: Tak sváni, jestli víte.
0: Scatman, počkej, ale jaký song
1: aha,
0: to bude,
1: aha,
0: jo?
1: Aha, dobře, pokračuju.
2: Everybody's saying that the Scatman stutters, but doesn't ever stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now, that the stutter and the scat is the same thing.
3: To je klasický Scatman.
2: Yes, I'm a Scatman!
0: Alex s tím mikrofonem, s tím halem, jak na karaoke party.
1: Parabaraba.
0: Není to tak jednoduchý.
4: Ale dobrá rubrika. Jako
0: jo, super,
1: je to dobrý, je to dobrý. Já jsem si neuvědomil, že on tam se to, že on se tam pojmenuje v tom textu potom, no. Ale jako chvilku jste tápali. A to je důležité.
4: Vždycky se tam najdou slova, které už mi jsou nějakým způsobem povědomí.
1: Přesně.
4: Chci se toho chytnout, ale furt nevím, co to je.
0: OK, to je jedna věc. Ale je tu jiná rubrika. Hraní kachna zazněla dneska. Pokud myslíte, že jo, a vlastně i kdyby ne, volejte stejně na 210-323-323.
5: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.
6: Go, children of the Lenape. The anger of the Manitou is not done. And yet, the night has come.

0: Kisu.
1: Otázka ve vyhodnocení raní kachny je jednoduchá. Zalhali jsme dnes ráno v něčem, nebo byla všechno pravda? To se teď pokusí odhalit posluchač Pepik. Pepo, čau.
2: Ahoj, ahoj.
1: Tak Pepo, povídej, co si myslíš, že byla dneska blbost?
2: Měla jako úplná blbost ten urnomat.
1: Urnomat.
2: Ano, ano, jak jste se bavili, že je možnost si vyzvenout urnu, udělat si vlastně urnu, takže by to znělo jako úplná blbost.
3: Čověče, to nám psali posluchači, že v nějakém městě to Kyjov. Viděli. V Kyjově, jo.
4: Dokonce v Lounech prej taky mají. To aha. Nám jiný posluchač taky nahrál na sovku, no.
3: Tak Pepo, čověče, to
2: no,
3: bude pravda.
2: No tak je teďka záleží, jestli to poslali fakt, nebo jestli to vymysleli.
3: Oni si to mohli vymyslet,
4: no,
3: víš?
4: To je jako pravda, no.
3: Že to s náma hráli.
2: No to je taky pravda, no.
3: No vidíš to.
2: Taky přes AIčko, no, udělat.
3: AIčko, jo, tomu říkáš. Posluchačka Táňa,
2: no.
3: Posluchačka Táně nám poslala informaci o urnobotovi ve středu 30. září s tím, že by bylo skvělý, kdyby jsme to použili do raní kachny.
1: Ano, je to správně! Ale musím říct, že i já bych se nachytil, protože jsem opravdu viděl fotku jakoby z Kyjova, ale bylo to vytvořené samozřejmě umělou inteligencí, ale říkal jsem si, ten bot tam normálně stojí.
3: Jako hodně černý humor, viď, Pepo?
2: Určitě, určitě.
3: To jo. Hned, takže...
2: A teď, jak jsem to slyšel, tak jsem říkal, hnedka to je kachna.
3: Dobře si udělal, že jsi zavolal. Balíček ti posíláme.
2: Říkal, to bude kachna.
3: A krásný víkend. Měj se, Pepo.
2: Ahoj. Vám taky. Ahoj.
3: Tak to bylo veselý. A s naší raní kachnou pokračujeme zase po víkendu. Teď Michael Jackson.

Pro spánku jsme odborníci na váš spánek. Najdete u nás kompletní řešení pro kvalitní odpočinek. Matrace, postele i doplňky. Naši specialisté vám poradí a najdou řešení přesně pro vás.

0: Bratře náš, děkujeme ti, že jsi nám pomohl v uplynulých dvou dnech.
1: Pánové, já vám děkuji, protože to bylo příjemné i pro mne.
2: Hakena na mé tata, běžvat v své cestě, hodný a...
0: No,
3: hau.
0: A Alex, vysílající za Míšu, která marodí a věříme, že se dá dohromady a snad tady v pondělí bude. No a tobě krásný víkend, Alexi.
1: Děkuju, pánové, vám taky. No a Kysáci, kdybyste se vraceli z víkendu v neděli večer a naladili se Radio Kys, tak mě uslyšíte, protože já mám víkendové jukeboxy a já vám moc rád pustím nějaký ten jukebox, nějakou hezkou písničku.
0: Naladíme taky. Měj se a díky.
1: Čau.
0: Díky,
1: čau, pánové.
4: S Kysem za volantem po celé republice.
0: A vy co taky jedete, tak pozor v Olomouci, v ulici Pražská, tady je dopravní nehoda, v Praze, v ulicích Sokolská nebo Podchýšská a Zbyňku, kde jsi ty?
5: Těsně za zahradním městem, směrem Barrandov, jižní spojka, paní dostala sendvič a přicpává se to tam. Jsou tady obrovský kolony.
0: Díky za info.

0: od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské s rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Tati, co je to hybrid?
4: To je auto.
3: A co je to superhybrid?
4: To je Chery.
5: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
6: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
7: Více na cherrymotor.cz.
0: Radio Kiss počasí.
8: Venku dnes máme převážně oblačno, místy s přeháníkami, k večeru bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 19 a 22 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
8: Čeští policisté připravují rozsáhlé manévry zaměřené na řidiče rychlých aut. Podle informací ze sociálních sítí se má Česko stát dějištěm ilegálního sjezdu tuningových vozidel. Až tisíce aut z celé Evropy dnes mají zamířit do Prahy a zítra do Brna. Informovali o tom policisté na síti X. Varují proto řidiče, aby dnes počítali s dopravními omezeními a kontrolami na silnicích. Řeky po celé Evropě letos v létě zaznamenaly nejnižší letní průtoky za více než 30 let, uvedla to služba Evropské unie pro sledování klimatu Copernicus. Letošní léto se podle ní v Evropě vyznačovalo extrémními vlnami veder a suchy. Na konci letní sezóny čelilo rekordních 52% kontinentu velmi silné tepelné zátěži. A teď zpátky domů.
7: Řidiči projedou od soboty po nové trase mezi Pištínem a Českými Budějovicemi. Čtyřproudý obchvat na hlavním tahu první třídy číslo 20, který spojuje Budějovice, Písek, Plzeň a Karlovy Vary, buduje ŘSD od roku 2024. Od 3. října po něm budou auta jezdit zatím dvěma pruhy.
0: Sport.
8: Vynikající vstup do sezóny NHL prožil hokejový brankář Karel Vejmelka, který zneškodnil všech 15 střel Chicaga a pomohl k drtivé výhře Utahu 6-0. Ruský golman New York Rangers Igor Šestorkin spečetil triumf nad Tampou Bay 5-1 trefou přes celé hřiště a stal se 18. brankářem, který v historii NHL skóroval. To byly zprávy v 9 a pokračuje ranní Kiss.
0: To nejlepší od 90. let.

0: Hezké páteční dopoledne, kysáci. Jo, to zní moc hezky. Máme pro vás překvápko.
1: Taková last minutka to bude a myslím si, že není problém, aby se klidně prozradili, o co vlastně půjde.
0: Dneska v Auto Univerzu budou Lunatic a my tu máme poslední vstupenky. Tak vám je za chvilku rozdáme. Kiss.

0: Tak je to tady, kysáci. Za necelých 11 hodin startuje koncert skupiny Lunatic v pražském O2 Univerzu. A poslední vstupenky, které máme v rádiu, vám chceme rozdat, takže je dost možné, že budete muset překopat svůj program na dnešní večer, protože se za chvilku dozvíte, že jste vyhráli vstupenky od Kisu. No a snad to nebude nějaký velký problém, popřípadě, když dopředu víte, že se nebudete moci na koncert dostat, nesoutěžte prosím, ať se vstupenky dostanou do rukou těch, kteří by si to opravdu rádi užili. Patriku, děláme to jednoduše, jo? Položíme soutěžní otázku,
1: dobře.
0: Kysáci nám nahrají argument, řekněme, přes hlasovku pomocí aplikace Rádia Kiss.
1: Jasně.
0: Protože se ptáme jednoduše, proč máme dát vstupenky právě vám?
1: To chce silný argument, to nemůže být jen tak, protože je chci, to neberem.
0: Nahrajte, my si je tady poslechneme a někdy kolem takové 30. až 40. minuty pustíme vítěze, no a večer si užijeme společně se skupinou Lunatic.

0: další šance vyhrát dostanete v pondělí ráno.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Posloucháte Radio Kiss, tohle byla Katy Perry a teď zpátky k Lunatikům. Protože jsme se rozhodli rozdat poslední vstupenky na jejich dnešní koncert do O2 Univerza. Úkol zněl jednoduše, nahrajte nám hlasovku přes aplikaci Radia Kiss a to argument, proč zrovna vám bychom měli vstupenky dát.
1: To byly příběhy, co Patriku?
0: To teda.
1: Krásný, někteří jste si z toho dělali srandu, že jste o nich nikdy v životě neslyšeli, tak byste jako rádi vyrazili.
0: Nepochopil jsem hlasovku, že po nich házel vajíčka, proto tam dneska chce jít.
1: No, tak tebe tam potřebujeme teda jako dneska večer, ale ne. Je to tolik hezkých příběhů, že jsme to udělali jednoduše, prostě ti, co byli nejrychlejší, těm vstupenky pošlem.
0: Já jsem pro.
1: Komu například?
0: Například Žanetě.
2: Já bych chtěla říct, že ty lístky bych si neuvěřitelně zasloužila, protože jsem brutální pařmen. A fakt bych to tam rozjela a strašně bych si přála kluky vidět takhle

0: Protože můj život se momentálně točí kolem dětí, práce a účtů a nutně potřebuji alespoň jeden večer, kdy budu zase ta holka z devadesátek, která řešila maximálně to, jestli bude máma v rádiu. Ahoj!
1: Kristý, máma bude v rádiu a bude taky na Lune

0: Takže těšíme se, že se setkáme, my budeme s týmem řádit na parketě, co víme, tak se chystají i další moderátoři, třeba i DJ Basslicker.
1: To jsem koukal, že Vašek má volno.
0: Takže se budeme těšit, no a zároveň se uvidíme definitivně ve chvíli, kdy přineseme Lunetikum výsledek ankety, velké ankety, do které se zapojili tisíce lidí po celé republice o tom, jaký hit skupiny Lunetik je absolutně nejvíc. Takže dneska večer O2 Univerzum.
2: Kiss. Kiss. Radio Kiss.
3: To nejlepší od 90. let.

0: Posloucháte Radio Kiss? Víkend bude nádherný.
1: Jo!
0: Teď se tady kocháme s Patrikem. Dneska je 2. října. Vůbec bavili jsme se o tom, co se v tento den připomíná.
1: Už jsme to zmiňovali, ale klidně to zmíním znova. Dneska je totiž Světový den úsměvu, takže až se budete culit do toho zpětního zrcátka, že vám začíná víkend, tak si na to vzpomeňte. Den hospodářských zvířat se také slaví, a nebo taky den audiofilů.
0: Hele, stavil jsem repráky, zasilovače.
1: Stopájel všechno a tak.
0: Miloval jsem to. To víš,
1: hezky.
0: Den pozdravu, není tam náhodou?
1: Den pozdravu, ne, nevidím ho.
0: Třeba bych pozdravit Martina, našeho kamaráda, jede s kolegou z Ostravy, víš?
1: A tak ho pozdrav i tak.
0: Tak už se stalo.
1: Jo.
0: Dost možná vezou Michala Kavalčíka. Za chvilku ho tady máme ve studiu Rádia Kiss, takže chlapi, dobře dojeďte. I got this.

0: Takový předvíkendový warm-up tady na Kisu. Ahoj, Michale.
1: Dobré dopoledne.
2: Čau.
0: Tak si tady povídáme o tom, jaké plány na víkend máme. U nás je to jasný, dneska večer Lunetic.
1: No jo, ať je hudba tvůj lék.
0: A to můžeš zahrát zítra na těch narozeninách. Ty přijedeš za nějakým naším posluchačem.
1: Ano, já jedu na Moravu, přátelé. Tam je, jsem hledal to slovo, jakože zarytý kysák, no. Aha. Ale chtěl jsem říct jiný slovo. Prostě věrný kysák. Sedmdesátiny, přátelé.
2: Na sedmdesátiny
1: si objednal Michaela a chce hrát nejlepší pecky, k tomu ještě trošičku pár rokovek, takže já zdravím pana Vladka a v sobotu se vidíme, no.
0: Jaj, bude výslužka i z narozenin, víš,
1: budou, já jsem si objednal, já už teďka, nevím, děláte to taky, oni se mě vždycky ptají, co jako chci na papáníčku a tak dále.
0: No, co říkáš?
1: Tak já vždycky říkám svatební koláčky. A oni koukají a říkají, ale my nejsme, jako my neděláme svatbu, pane Kavalčík. Já říkám, no já vím, ale nedokážete to nějak jako sehnat. A oni to vždycky seženou.
0: To je dobrý. No, já se těším v sobotu na první maturitní ples této sezony.
2: Užij si to.
0: Jedu do Českých Budějovic.
1: Počkej, teď si udělám maturitu?
0: Jako, to je brzo. Nebavilo by mi to, kdybych si to dal znova. A Patriku, taky si užij víkend.
2: Děkuju, ahoj.
1: V pondělí. Ahoj, těšíme se.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: 5 minut před 10. od vás zatím žádná hlasovka, tak vypadá to, že doprava zatím pohodička. Líně D5, pokud jedete 89. kilometr ve směru na Rozvadov, je tam velmi silný provoz, 3-kilometrová kolona, pojedete tak maximálně 30. Úherce D5, 93. kilometr ve směru na Rozvadov, také silný provoz. A ještě Praha D7 hlásí na kilometru prvním velmi silný provoz a tam si stojíte tak asi 10 minut. Kdyby něco, tlačítko doprava v apce Rádia Kiss a můžete poslat informace dalším řidičům.
0: Rádio Kiss, filmové tipy.
2: Matthew McConaughey a Woody Harrelson jsou kámoši. A teď zjistí, že možná nejsou jenom kámoši, ale taky brachové. V nové komedii Jako bratři se tihle dva vydávají zjistit, jestli náhodou nemají společného tátu. A protože se na plátně potkávají právě McConaughey a Harrelson, čekejte spoustu bláznivých situací, hlášek a hlavně pořádnou dávku jejich typického humoru. Jo a bacha, seriál vychází ze skutečných událostí. Tihle dva herci jsou totiž dost možná fakt real příbuzný. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
3: Co je korfbal?
4: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
3: Přijeďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
4: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
3: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel. Korfbal 2026.cz.
0: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.

0: Kis počasí.
1: Venku dnes máme převážně oblačno, místy s přehánkami, k večeru bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 19 a 22 stupni Celsia.
0: Rádio Kis. Zprávy v jedné minutě.
1: V Česku teď žije přes 642 tisíc lidí s vážně nemocným srdcem. Statistici ministerstva však předpokládají, že do poloviny století se může počet přiblížit milionu. Takovou vyhlídku se lékaři pokouší zvrátit pomocí prevence a včasného záchytu nemocných. Od ledna už běží screeningový program u praktiků, to ale přivádí do už tak přetížených kardiocenter a ordinací další pacienty. Podle odborné společnosti je bude nutné v systému flexibilněji přesouvat. Pokud byl Írán zapojený do středečního incidentu v letadle společnosti Fly Dubai, které si jeden z pilotů zřejmě snažil zničit, čeká ho velmi tvrdý trest. Ve čtvrtek to řekl americký prezident Donald Trump. A teď zpátky domů.
2: Anketa Strom čtvrt století jde do superfinále. Mezi prestižní pětici se probojoval také legendární Oldřichův dub v Peruci. O tom, který majestátní strom titul získá, rozhodne hlasování veřejnosti. Hlasovat v anketě lze až do pondělí 5. října. Oldřichův dub v Peruci byl už v Dalimilově kronice.
1: Sport. Wimbledonská šampionka Linda Nosková postoupila na tenisovém turnaji v Pekingu do třetího kola. Rumunku Ruseovou porazila 6-4 a 6-1 a příště narazí na Švýcarku Viktorii Golubicovou. Dohrála naopak Linda Fruhvirtová, ta podlehla 29. nasazené Samsonové z Ruska 2-6, 6-3 a 3-6. Tolik zprávy v jedné minutě a startuje páteční dopolední Kiss.
3: Nádherný pátek, dneska už sice takové teplo jako včera 25 nebude, ale my se tady společně zahřejeme.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Vždycky, když slyším tuhle tu píseň, která právě dohrála Barbara Streisand, tak si vzpomenu, jak jsme tady s Martinem Hájkem před mnoha lety Báře Tlučořové a Romanovi Andělovi v raním Kisu, kdy vysílali jenom ještě sami dva, tak jsme jim složili jednu krásnou píseň a byla to právě parodie na tuhle tu Barbara Streisand a v refrénu místo Barbara Streisand byla Bára Tlučořová, Roman Anděl. Taky bychom si to mohli zase někdy pustit. Tak zdravíme tam nahoru do nebíčka a pojďme na ten datum 2. října. Svátek má Olivie a Oliver. Tady zase, když slyším tyhle ty křestní jména, nevím, jak to máte vy kysáci, ale tady si vždycky vzpomenu na oliváč. Jo? Normálně v kuchyni, jak mám ten olivový olej, tak si vždycky vzpomenu na Olivera nebo na Olivii. Pojďme jim teda dneska popřát všechno nejlepší. Pokud znáte nějakého Olivera či Olivii, možná jako skvělý dárek by bylo právě jim dneska dát olivový olej. To se hodí vždycky na teplou, na studenou kuchyni. Myslím, prosím vás, ten kvalitní olivový olej. Ne nějakou tu lukanu, řepkový olej na smažení, jo? Kvalitní virgin olivový olej. Lisovaný za studena. To je prý úplně nejzdravější. Jinak jsem koukal, dneska je pranostika, když se táhnou ptáci blízko ke stavení, bude tuhá zima. Pokud jste viděli dneska ráno nějakého ptáka, kousek od vás od baráku, bude tuhá zima. Pokud tam žádný ptáček nebyl, bude teplíčko.
1: Michal Kavalčík je lepší než ticho. Kiss. Radio Kiss.

0: deseti dále, Michael je tam stále. Práci si tě nahlas dám a součástí si připadám. Kis je prostě topíček, dejte více písniček.
1: A to víš, že ho dáme, kámo. A dneska dáme třikrát tolik písní. A já myslím, že do jedné hodiny by se jich 20 kousků klidně vešlo. Pojďme na dnešní páteční dopolední balíček. Kysáci, opět jsem prolistoval všechny sociální sítě a můžu vám říct, našel jsem nádherné téma. 3,5 tisíce komentářů, bohužel 3,5 tisíce hlasovek si tady pustit nemůžeme, ale některé komentáře, věřím, že i dnešní hlasovky budou stát za to. Tak bacha! Otázka, která by mohla být možná i stejná jako být či nebýt. Ale trošku to změníme. Sprchovat se ráno a nebo večer. V jakém týmu jste vy? Jak to máte? Sprchujete se ráno, než jdete do práce, abyste byli krásní, čistí, vonaví, voňaví. A nebo až večer, kdy přijdete upocený, unavený z práce a tak dále a leháte čistí do postele. A nebo sprchujete se ráno i večer. A nebo se tady najde někdo, kdo se sprchuje jednou měsíčně. Šetřím, nemám na to prachy a tak dále. Viděl jsem tam jeden komentář, to se mi líbilo. Snad večer ne, než si jdu lehnout do postele, postel je posvátný místo. Dobytek ten, co tam leze upocený a smradlavý. Tak mě by to zajímalo, jak to máte vy. Sprcha ráno, anebo večer. Hlasovka, soutěž, apka Rádia Kiss. Rádio

0: se či nesprchovat. Ráno nebo večer. Nebo dvakrát za den. Nebo jednou týdně. Jak to máte vy? Do kterého týmu patříte? Sprcha ráno a nebo večer? Kysát si klidně posílejte hlasovky. Za malý okamžik další kousky. Teď si dáme Šenka.
1: Nazdar, Mišané, ale tak samozřejmě, že jo, do postele musíš jít čistý, oňavej. Ale taková sprška po ránu, než jdeš do práce, tak to je 100x lepší než 10 kafí. Ta sprška tě prostě postaví na nohy.
0: No jo, a zase znáš to, ráno spěcháš, jo, než pustíš ten kohoutek, než se potom utřeš, jo. Nikča?
2: Ahoj, Michaele. Tak já se sprchuju večer, což je za mě jako fajn, protože jdeš čistý do postele, ráno to časově nestíhám, radši si přispím. No ale přítel, ten se musí sprchovat ráno, protože večer na něj nezbyde teplá voda, protože jí s dcerou všechnu z boileru vyplejtváme. Čauky.
0: Nikčo, doporučuji v Bauhausu koupit trojnásobně větší kotel. Franta.
3: Čau, Michaele. Takže já se sprchu ráno, ještě než jdu do práce, protože svědomí by mě nedovolilo jít prostě spocenej do práce. A když na to přijde, tak se vykoupu po práci, a potom se vysprchuji i večer, jako to je pro mě tady to jako priorita. Takže takhle, tak zatím, čau, Franta.
0: Počkejte, pojďme si to shrnout. Ráno se sprchoval, po práci si dá vanu a ještě před spaním další sprchu. Františku, ty jsi boháč?
4: Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Já se čistota půl zdraví. Jak to máte vy? Sprchujete se ráno nebo večer? Nebo ráno i večer? Nebo jenom jednou týdně? Máme tady další kousky, no je to zajímavý. Co ty, Stando?
1: Dar Michael, čokisáci, sprchuju se ráno, ale samozřejmě ledovou vodou, jakožto poctivý otužilec, bez toho už nedokážu vstát z postele, takže ranní ledová sprcha doporučuji všem, naprosto skvělá, skvělý start, ne? Takže tak, ať to utíká, zdarec.
0: Přiznám se ti, Stando, kdybych si měl dát po ránu ledovou sprchu, tak umřu a nevím, jestli bych dokázal tady dopoledne vysílat. Marián mi napsal, Michael, co blázníš, veď sobota je kůpací deň a to už je jedno, či večer, alebo ráno. Adélka.
2: Čo, Mikey, já se teda sprchuji jenom večer, já se nemůžu sprchovat víckrát za den, protože pak se obrousím kůži a dělají se mi tam puchýřky, jo, takže to je jedna věc, ale třeba bratr, tak ten se sprchuje ráno i večer. Tomu je 16 a ten to dělá jenom proto, že se jako fakt festovně potí. Znám lidi, kteří se sprchují jenom ráno, za mě to je absolutní prasárna, protože do postele jít hnusnej, fuj, taj bláckej, no ble, ble, ble. Tak se měj, ahoj.
0: Počkej, Adélko. Tak snad máme nějaké dežodorandy, ne? Tak to dáme pěkně, jeden tuháč vlevo pod paži, druhý tuháč vpravo, pak máme sprej, vystříkáme vršek, spodek a jedeme spinkat, ne? Prosím tě, Adélko, jak to dělali za starých časů, když nebyly sprchy a byl velký sud před baráčkem? No, Jakube.
3: Ahoj, Michael, slavíme hodiny prej stačí na Vánoce, na Velikonoce a maximálně na narozeniny. Ale jinak za mě nejlepší je to asi večer, přece po hrádkách, ne?
0: Po pohádkách? Ne, po hrádkách tam asi bylo, že jo? Dana, ahoj, já se sprchuji podle potřeby. Někdy i klidně několikrát za den. Miluji teplou vodu a nesnáším pocit potu. Když musíš, tak musíš. Ahoj, Deny. Milan.
4: Ahoj, Michael, tak já se teďko sprchuju s manželkou jenom večer. Ale když byly ty vedra, tak jsme se sprchovali večer i ráno. Ale teď, co máme klimušku, tak se neprobouzíme spocený, takže večer stačí. Masařky tam nejsou. Ahoj, Milan.
0: Masařky. Mámo, máš tam dole masařku? Běž do sprchy. Štěpánka, ahoj, večer. Proč? Protože po celém dní, kdy člověk chodí venku, potkává lidi, nasává všechny ty energie z ulice a občas i tu zlost, je večerní sprcha naprostý očistný rituál. Je to přesně jako uzemnění v lese, třeba Štěpánka 33 let. Ivan?
5: Čau, Michael, tak za mě sprchování je rozhodně večer. Já nevím, to, co má s tím, že se sprchuje ráno, nic proti tomu nemám. Ale zase si říkám, ráno stačí deodorant, večer se vykoupíš nebo vysprchuješ sprcháčem, seš voňavý tak jak tak. A když se vysprchuješ ráno, stejně se spotíš, než přijdeš do práce. A já si myslím, že za mě ráno deodorant 100% a večer sprcha. Čau.
0: Lukáš píše, jenom večer, ráno nemám čas. 4:30 budíček a 4:55 odchod. Nazdar. Kiss. Radio Kiss. The Happy.

0: dopoledního balíčku. Sprcha ráno, a nebo večer, nebo vůbec, nebo dvakrát za den. Je tady nějaký rekordman, kdo to dělá čtyřikrát za den? A je tady někdo, kdo se sprchuje jenom jednou týdně? Šetříme a v létě létá na 2 měsíce na Maledivy? Gabriela.
1: Ahoj Majklíčku, no tak sprchování, nejsme žádný čuňata, správně, ale nic se nesmí přehánět, takže já se sprchuju jenom večer, no, někdy i v noci podle potřeby, že jo, ale jinak jako what to go, prostě do postele přece musí mít čistá a voněvá.
0: Přesně tak, čistá, čistoučka, a co Ivan?
2: Čau Majkle, takže doma, ráno sprcha, večer sprcha. Na chatě, ráno lavor, večer lavor. Zdravím tě, ahoj Iva.
0: Lavor. Terka a Lukin.
3: Ahoj Michael, jako loukostoví cestovatelé je nám úplně jedno, jestli je sprcha ráno nebo večer. Hlavně, aby byla a alespoň jednou za týden a ideálně teplá. A jestli ani tohle to nevíde, tak to Petka s vodou jistí. No a ještě, že storíčka na Instači neumí přenášet pachové věmy, jinak by cestovatelé neměli žádné followery. Ale stojí to za to. Zdraví tě, Terka Lukin z Austrálie.
0: Z Austrálie. Já se musím přiznat, že sleduju několik takových párů na YouTube, kteří prostě předělali tu svoji dodávku, dali za to veškeré svoje peníze a děda dal 20 a táta 30 a koupili nějakého starého Forda a celé to prostě nalakovali, vybydleli, vyluxovali, pak tam dali plovoucí podlahu, ledničku, otevírací, skládací postel, lednička, mikrovlnka, všechno tam mají a cestujou po světě. A živí se tím, že točí videa a z těch shlédnutí na tom kanále YouTube vlastně mají peníze. A je to takové perpetuum mobile, že oni musí natáčet ten content, aby se potom na to někdo díval a aby z toho měli ty peníze, aby zase mohli jet do další destinace. Je to fakt někdy zajímavý. A oni jsou třeba i 4 roky na cestách. 4 roky, jo? A jde to i s pejskem. Robert.
4: Zdravím všechny kysáky, zdravím Michaele. Já myslím, že nejlepší hygiena je po ránu, po ranní toaletě, takzvaně na Araba. A po práci, tak to je samozřejmost. Takže všem hezký den, čau.
0: Na Araba. David, ahoj Michaele, ideálně sprchovat v lednu a na jaře umýt celoroční špínu a na jaře a po zimě se umýt. No, a co Honza?
5: Nazdar Michaele, no hele, když mám denní, tak večer, když mám noční, tak ráno, když mám volno, tak prostě než půjdu do postele, no a když na to máme s přítelkyní chuť, tak klidně kdykoliv a několikrát denně. Takže asi tak. Pěkný den. Čau, Honza.
0: Další ještě SMSka před vítězem. Jednou měsíčně to stačí. Čeho je moc, toho je příliš, napsal Vojta. A pojďme na vítěze. Balíček Rádia Kiss a největší čistotu ever vyhrává Lucinka.
6: Čau, Michael. Ještě když jsem byla v jedné nejmenované práci, tak po nás vedení vyžadovalo, abychom se sprchovali ráno. Že večer nikoliv, ale ráno. A dělala jsem si to prostě podle sebe. Pak jsem stejně přišla na to, že ráno se sprchovat je blbost, protože stejně jsme dostávali od vedení studenou sprchu.
0: Studená sprcha. Michal Kavalčík na Kisu.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Mám tady dvě hlasovky, tak první jedna dopravní nehoda.
2: Takže zdravím všichni písáky, směru na Hradec, kilometr 53 až 54 vypadá to na čest. Posouvat za pokusem a začíná se tam s tím už tusovat. Tady to bude 11 směr Hradec Králové.
1: Děkujeme. Děkujeme, Filipe, poprosím příště možná lepší kvalita a ještě Lenka.
3: Nazdáre kysáci, kdo jedete od Jihlavy směr Havlíčku Brod, tak před Havlíčkovým Brodem, jak je tam to zpomalení na 60, stojí tam u zastávky naši kámoši v čepičkách pěkně a budou nejspíš chytat, takže jdou s plynou a opatrně.
1: Šťastnou cestu s kysem, za chviličku si dáme třeba Everything But The Girl.

0: Vládo, odvysíláme. Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Rádio KIS počasí.
4: Venku dnes máme převážně oblačno, místy s přeháníkami, k večeru bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 19 a 22 stupni Celsia.
3: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
4: Ministr školství Robert Plaga se chce ve vysokém školství zabývat profesním vzděláváním, přístupností a flexibilitou studia a také otázkou nerovnosti v přístupu ke vzdělávání. Řekl to na slavnostním zahájení akademického roku v Pražském Karolínu. Zásadním tématem je podle něj příprava nového zákona o vysokých školách. V Číně roste poptávka po zážitcích, které poskytují emoční hodnotu. Mladí Číňané se stále více nedívají jen na zboží nebo službu, ale platí za to, jak se díky zážitkům budou cítit. Oblíbený je například výstup na horu se společníkem. Populární jsou také soutěže ve šroubování a sázení rýže nebo robotičtí domácí mazlíčci. Mladí se k těmto zážitkům nebo výrobkům uchylují kvůli osamělosti i obavám z budoucnosti. A teď zpátky domů.
5: Řidiči projedou od soboty po nové trase mezi Pištínem a Českými Budějovicemi. Čtyřproudý obchvat na hlavním tahu první třídy číslo 20, který spojuje Budějovice, Písek, Plzeň a Karlovy Vary, buduje ŘSD od roku 2024. Od 3. října po něm budou auta jezdit zatím dvěma pruhy.
3: Sport.
4: Nizozemský jezdec Max Verstappen z Red Bullu zajel nejrychlejší čas v úvodním tréninku na velkou cenu Bahrajnu Formule 1 v Malajzii. Čtyřnásobný mistr světa předčil na okruhu v Sepangu Brita George Russella z Mercedesu. Za námi jsou zprávy a pokračuje dopolední KIS s Michalem Kavalčíkem.
6: A nejrychlejší čas taky v muzice teďka dáme mezi 11. a 12. Everything but the girl missing a Two Colors Safari Duo na KISu.
7: To nejlepší od 90. let. KIS. KIS. Radio KIS.

Fridu 8 minut po 11. hodině. Všem krásné páteční dopoledne, tady další přísun pozitivní energie, jedině na vlnách Rádia Kiss. To vám žádné jiné rádio nedá, jenom Kiss. Tak doufám, že si užíváte a těšíte se na víkend. Já mám teďka před sebou jednu úžasnou pecku. Určitě víte, že Peter Fider je muž mnoha tváří, mnoha nástrojů, mnoha nápadů, mnoha textů, mnoha hudebních novinek a historických pecek, které má za sebou. Byl u zrodu holek, byl u Verony a byl u dalších hudebních seskupení, o kterých možná ani nevíme, ale tohleto se v roce 2007 fakt povedlo. Peter Fider a jeho další

0: Jak to ten Armin van Buuren dělá, ten prostě chrlí jednu pecku za druhou, tentokrát i se Sašou Everlasting. Mimochodem, myslím, že jednička nebo dvojka v Kiss parádě Rádia Kiss. Každou středu DJ Bassliker. Pojďme na dnešní moudro dne.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Chlap mě opustil kvůli tomu, že jsem prý moc paranoidní. Tak ne, už je zpátky. Šel si udělat jenom kafe.
1: Michal Kavalčík a jeho moudro dne. Vždy po 11. dopolední. Na Kisu.

0: ATB. Chcete krátkou historku? Včera tento muž, tedy vlastně dnes v jednu ráno, byl v pražském klubu v duplexu. Tenhle ten pán ATB přijel, zandal tam prý obrovský set. Ano, já jsem tam měl jít také a DJ Basslicker také. Já jsem zaspal a DJ Basslicker na to zapomněl.
1: Víte, že v posteli strávíte až 30 let svého života. Tak proč si nedopřát opět?

V Prospánku jsme odborníci na váš spánek. Najdete u nás kompletní řešení pro kvalitní odpočinek. Matrace, postele i doplňky. Naši specialisté vám poradí a najdou řešení přesně pro vás.

Mám tady pro vás nejnovější průzkum, možná to znáte, kysáci, občas přijdete do obchodu a vidíte jogurt s proteinem, mysli s proteinem, tyčinka s proteinem a tak si to koupím a udělám něco pro své zdraví a nemusím na oběd nebo na večeři. Tak jestli máte pocit, že když je na obalu velkým písmenem napsáno slovo protein, automaticky kupujete něco lepšího, tak bacha. Laboratorní test porovnal běžné a proteinové verze potravin a rozdíly jsou někdy překvapivě malé. Třeba proteinová krutí šunka měla 22,5 gramu bílkoviny, obyčejná 21. Naopak u síra nebo mléčných nápojů už proteinová varianta přinesla bílkovin výrazně víc. A proteinové mysli, skoro pětinu jeho hmotnosti tvořily cukry. Takže rada je jednoduchá, nekoukejte jenom na nápis protein, ale i na celkové složení. Vždycky se raději i podívejte dozadu, čeho, kolik a jak tam je a jestli se to opravdu oplatí kupovat. Protože protein napsaný na pytlíku z vás ještě Arnolda Schwarzeneggera neudělá. A z Robbieho možná udělal. Robbie Williams. Na kysu.

0: příštího roku 2027 postupně propojit národní platební systémy ve 13 evropských zemích a sloužit až 130 milionům lidí. A bacha, nemá vzniknout další aplikace, kterou si všichni povinně stáhneme. Síť jednoduše propojí už existující služby, jako je Wero, Bizum anebo Bankomat. Nejdřív mají fungovat přeshraniční platby mezi lidmi, později také placení v e-shopech a v obchodech. Hlavní důvod, jak se mi podařilo tady dočíst, Evropa chce být méně závislá na amerických Visa a Mastercards, která dnes zpracovávají zhruba 2/3 karet plateb v Evropské unii. No a co Česko? Naše banky projekt zatím hlavně sledují, mimo jiné proto, že je zaměřen především na země platící eurem. No, tak už jenom euro a budem tam taky.
1: Kiss. Radio Kiss.

0: průzkumy a to prostě vždycky zase někoho odhalí. Tak vacha, kysáci. Jestli byste chtěli poznat, jestli vám někdo lže, tak zapomeňte na sledování očí nebo škrábání na nose, na uchu anebo nějaké nervózní ruce nebo klepající nožičky. Bývalý agent CIA doporučuje úplně jiný trik. Neptejte se na fakta, ale na pocity. Když má někdo připravené alibi, bez problému vám řekne, kde byl, s kým a v kolik přišel. Jenže zkuste otázku, a jak ses v tu chvíli cítil. Podle tohohle agenta je právě tohle pro lháře mnohem těžší. Pokud se událost nikdy nestala, nemá totiž žádný skutečný pocit, který by si vybavil a musí ho začít vymýšlet na místě. A právě váhání a viditelné úsilí vám může upozornit na to, že něco tam nesedí. Takže dneska doma pěkně opatrně s otázkou, jak ses cítil, jo? Protože možná odhalíte lháře a možná si jenom zkazíte celý víkend. Není zač.
1: Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Už to vypadalo, že ta doprava bude ještě chviličku dobrá, ale bohužel už se to krátce před 12 hodinou trošku kazí. Tak pozor, mimořádná zpráva o situaci na dálnici, ředitelství silnic a dálnic D1, kilometr 309 ve směru na Ostravu, exit 308 Hranice a exit 311 Bělotín. Nehoda nákladáku, uzavřen výjezd i výjezd na dálnici exitu 308 ve směru na Ostravu a je tam zásah všech složek. Další špatné zprávy.
2: Ahoj kysáci, hlásím z D1, kilometr 311, přímo na exitu na D48. V obou směrech obrovský špatný, velké kolony. Borci se rozhodli, že budou v pátek v největší špičce opravovat betonové panely na dálnici. Počítejte s velkýma kolonama, takže hodně trpělivosti. Čau, čau.
1: Ano, proč to neudělat pondělí až čtvrtek nebo sobota, neděle a proč to dělat v pátek? Přidám ještě Jirku, v Podchýšské ulici z křižovatky s Libušskou si ustlal ve škarpě kamion naložený s auty, průjezd s vyšší opatrností.

0: Tati, co je to hybrid?
1: To je auto.
0: A co je to superhybrid?
1: To je Chery.
2: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
3: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
0: Více na cherrymotor.cz.
4: Ať je hudba tvůj lék.
5: Ahoj, tady Lunetik.
6: Máme pro vás dobrou zprávu. 30 let naší kapely spolu oslavíme ještě jednou.
7: 2. října 2020 Čes O2 Univerzum Praha.
6: A ptáte se proč? Protože bylo vyprodáno a bylo to úžasný a my to chceme s váma zažít znova.
7: Opět bude živá kapela a mistrovská taneční skupina. Takže 2. října Praha O2 Univerzum Lunetik 30 let na scéně číslo 2. Vstupenky kde?
8: Na Ticketmaster a Ticketportal.
9: Co je korfbal?
10: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
9: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
10: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
9: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel. Korfbal 2026.cz.
11: Rádio KISS. Počasí.
12: Je polojasná, místy až jasná obloha. Mohou se objevit i slabé přeháňky. Na teploměru je od 20 do 24 stupňů. Zítra nás čeká podobné počasí se stejnými teplotami.
11: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
12: Česko zažilo letní teploty i na začátku října. Nejtepleji bylo včera v Českých Budějovicích Rožnově. Teploměr ukázal 26,1 desetina stupně Celsia. Rekordní maximum zaznamenaly dvě stanice, a to v Tuhani na Mělnicku a v Byňově na Českobudějovicku. I po letech, kdy se auta v Evropě pořád zvětšovala, přichází teď doba zmenšování. Na trh se vrátí například model Smart 2. U Fiatu nabízejí ještě menší Topolino a další automobilky se chystají na vstup do tohoto segmentu. Mezi nimi bude také rumunská Dacia, která příští rok nabídne elektrický model Hipster. Teď se vrátíme zpátky domů.
13: Kvůli dlouhodobému suchu chybí v Lipenské přehradě více než 124 milionů krychlových metrů vody. Přehrada je na polovině své kapacity. Potvrdili to i zástupci povodí Vltavy. Jen pro zajímavost, v přepočtu na objem, tak v nádrži chybí voda z téměř 50 tisíc olympijských bazénů. Pro KISS Lucie Sinková.
11: Sport.
12: Včera se hrál hokej a tady je výsledek. Hokejisté Sparty porazili v předehrávaném utkání 7. kola Extraligy České Budějovice 4-2. Na třetí pokus poprvé vyhráli v domácím prostředí. Motor zdolali v O2 aréně po 11. v řadě. Sparta se v tabulce posunula na 4. místo před svého dnešního soupeře. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
14: Nechte si chutnat, pokud zrovna máte před sebou polední oběd. Rádio KISS vám zahraje další skvělé pecky. Dobrou chuť!
11: To nejlepší od 90. let. KISS. Rádio KISS.

0: opět s dovolením si tu náladu, tu letní náladu z toho názvu Letní noc 95 půjčím, protože jsem právě našel, že Lisabon je nejšťastnější prázdninovou letní destinací. Sluneční svit, zdravé jídlo či přístup k přírodě byly faktory, které z Lisabonu učinily nejšťastnější dovolenkovou letní destinací. Vyplývá to z nového žebříčku Holiday Happiness Index od společnosti Book Rentries. Na stříbrné příčce druhé místo skončily Helsinky a třetí bronzová medaile je Orlando na Floridě. Čtvrté skončily Athény. Pokud hledáte Prahu, ta je ze 47 zástupců na 21. místě. Jdu se podívat na letenky. Lisabon, pondělí 12. 2800. Jo, to je dobrý. Letíme, kdo letí se mnou.
1: Michal Kanalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Radio Kiss.

0: tohle je láska. Láska k rádiu. Občas se stane, že tou myší ten podklad si dáte prostě trošku někam jinam, než jste původně zamýšleli. Ale teď už ho tam mám správně. Ano, to je on. Pojďme na opět další nejnovější podvody, které řádí na internetu, proč by kysáci nemohli ušetřit opravdu hodně tisíc kaček. Svaly bez posilovny, hubnutí bez námahy a stačí pár minut denně. Ano, tohle když někde čtu, tak si říkám, jasně, na tuhle pohádku vám neskočím. Bohužel někdo na to skočí. Když vám něco podobného vyskočí na internetu, pozor na vaší peněženku. Čím dál víc těchto reklam a podobných totiž vytváří umělá inteligence, včetně lidí, hlasů a jejich údajných zkušeností. Většinou z 90% je to všechno fake. Po kliknutí dostanete levný osobní plán, jenomže problém může přijít později, automatické, předplatné a další platby, kterých si zákazník nemusel všimnout. Stížnosti se objevují i v Česku a praktikami některých provozovatelů se zabývá americká federální obchodní komise. Pro evropské komise má navíc s některým předplatným zkušenost každý desátý spotřebitel v Evropské unii. Takže ano, ano, po měsíci kysáci můžete být opravdu lehčí, bohužel hlavně o peníze na vašem účtu. Tak bacha na ty podvodníky.
1: Kiss. Radio Kiss.
2: To nejlepší od 90. let.

0: Máte rádi draky, kysáci? Oheň? Hry o trůny. Fanoušci, mám pro vás něco. Hry o trůny Západozemí bude konečně i na velkém plátně.
1: Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss.

0: pojďme všichni spolu do kina. No, budeme si muset ještě teda pár let počkat, ale tahle zprávička mě fakt potěšila, protože na tohle jsem koukal. Mám to úplně od začátku do konce projeté. Něco pro fanoušky Hry o trůny. Západozemí bude konečně i na velkém stříbrném plátně. Warner Bros. Před pár dny oficiálně potvrdilo, že chystá celovečerní film s pracovním názvem Aegon's Conquest. Příběh se odehraje ještě před událostmi známých seriálů a ukáže tažení Aegna a Targaryena, který se svými draky dobýval Západozemí. Film vychází z knihy Oheň a krev a režii dostal Owen Harris. Premiéra je naplánovaná a teďka trošku slzy až na 31. května 2029. Tak já to chápu, no, to musíte nejdříve chytnout ty draky, že jo, pak než to vycvičíte, než se na tom zalítáte, řidičák, jo, pilotní průkaz, no to chviličku trvá.
1: Kiss. Radio Kiss. Be happy.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. Právě dnes jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

dvakrát na několik sošek, zlatých sošek. No prostě tenhle ten track se fakt poved. Taky už má pár let za sebou. Pojďme na teďka jednu informaci ohledně fotbalového světa. Pokud jste fotbaloví fanoušci, určitě vás to včera zasáhlo. Myslím tím, možná jste to někde četli, možná vám to píplo v mobilu, protože tohle teďka řeší celý fotbalový svět. Cristiano Ronaldo nečekaně zbalil kufry a opustil portugalskou reprezentaci. Podle médií měl být naštvaný na trenéra, teď mi dovolte snad neskomolím jeho jméno, Jorgeho Jesuse, snad to čtu správně, no prostě Jesus, jo. Proti Norsku Ronaldo seděl celý zápas na lavičce, přestože se dlouho rozcvičoval a následně se údajně cítil trenérovým jednáním podvedený. On se dokonce pak ten trenér k tomu vyjádřil, že to byla chyba, že nechal Ronalda rozcvičit a pak ho zase posadil na lavičku. Tak to by mi asi taky prdly saze. Sám Cristiano Ronaldo ale zatím detaily neprozradil, jenom vzkázal, že až přijde správný čas, řekne veřejnosti svoje důvody, proč odešel od reprezentace. No, takže Cristiano odešel, ale tenhle fotbalový seriál evidentně ještě nekončí a máme se asi na co těšit, jak to celé dopadne. A znáte to, no tak jako Cristiano už nemusí řešit nějakou reprezentaci, ten už má dávno vymalováno, no ale zabolí to, ne? Zabolí.

Další nádherná vzpomínka. Unique 2, Break My Stride a 90ky na Kissu. Za 12 minut 13. a dáme si čerstvé zprávy. Pokud se těšíte na víkend, mám dobré zprávy. Dneska 21, zítra dokonce čisté sluníčko bez mráčku. 22 stupňů Celsia a v neděli jemně, ale opravdu jenom jemně zamračeno a 21 stupňů Celsia. Slunce má vydržet až do středy, do příští středy.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Další informace o vás, kdybyste o něčem věděli, můžete pomoct dalším řidičům a řidičkám na cestách. Tlačítko doprava v apce Rádia Kys, kterou si můžete zdarma stáhnout. Kostelní Lhota, D11, kilometr 31. až 27. ve směru na Prahu. Velmi silný provoz, už tam má kolona 4 kilometry. Lovosice, D8, kilometr 45 až 46 ve směru Ústí nad Labem, také velmi silný provoz, 10-minutové zpoždění. Olešnice, D11, kilometr 61. ve směru na Jaroměř, silný provoz, kolona už 5 kilometrů, a Praha, D0, 17. až 15. kilometr ve směru na D1, velmi silný provoz. Šťastné kilometry s Kysem!

0: celá rodina. Pro nejmenší máme dětské bodíčko, aby bylo jasné, po kom mají hudební vkus. Pro tátu pořádný pivní půl litr, protože hydratace je zák. A pro mamku kysácký crop top, tedy tričko, kterému trochu došla látka, ale rozhodně ne styl. Od mimina až po rodiče. I o tom je náš Kiss Show. Otevřeno non-stop na webu kiss.cz.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Ahoj! Tak co, zvládneš 36 nebo 26 kilometrů? Zveme tě na Krumlovský vodácký maraton se Slavia pojišťovnou. Skvělá akce nejen pro vodáky. Úžasná atmosféra a cíl v historickém českém Krumlově. Raft Chicanoj, prostě na co si troufáš. Už v sobotu 10. října. Více na www.krumlovskimaraton.com.
4: Počasí.
5: Je polojasná, místy až jasná obloha. Mohou se objevit i slabé přeháňky. Na teploměru je od 20 do 24 stupňů. Zítra nás čeká podobné počasí se stejnými teplotami.
4: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: S příchodem podzimu se blíží také začátek topné sezony. Letošní ceny palivového dřeva u státních, městských nebo soukromých prodejců se ale zásadně liší. Ve zkratce, od státu nejlevněji, od soukromníků nejdráže. Nafta na Slovensku zdražila na další maximum od začátku sledování průměrných cen paliv, tedy od roku 2009. Natural už stagnoval. Slovensko na rozdíl od některých jiných zemí, včetně Česka, nesnížilo daně na paliva. Bratislava ale pumpařům omezila marži při maloobchodním prodeji pohonných hmot. Teď se vrátíme zpátky domů.
6: O jízdy ve zrekonstruované lanovce na pražský Petřín je zájem. Dopravní podnik za prvních 8 dní provozu přepravil téměř 100 000 cestujících a kvůli enormnímu zájmu přidal i skoro 200 jízd mimo jízdní řád. Podle dat dopravce se denně lanovkou sveze v průměru více než 10 000 lidí. Z Petřína Lucie Sinková.
4: Sport.
5: Ještě na motorky. Filip Salač obsadil v tréninku na velkou cenu Japonska Moto 2 šesté místo. Borec si s předhledem zajistil postup rovnou do druhé části sobotní kvalifikace. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
7: Díky Tomáši, ať se vám skvěle jede, máme pro vás další pecky, co takhle s Catman John a Milky a David Guetta. Hezký pátek.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
8: Be happy. Skapadabadu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu,

Mám pro milovníky hororů jednu neuvěřitelnou lahůdku. Já se vám přiznám, že na horory se moc nedívám, protože z dětství mám ve 12 letech takovou jednu špatnou zkušenost. Na Slovensku někde o půlnoci jsem dostal nápad, že si na VHSC, to se psalo rok, já nevím, 87, 88, už nevím, tak jsem u svého strejdy Tibora našel VHSku a tam bylo napsáno Lesní duch trojka. Všichni už spali, jak jsem si říkal, jak si to pustím. No a od té doby už nemusím horory. Pak jsem nespal, bál jsem se jít 3 metry na toaletu. No prostě šílená zkušenost. Já mám pro vás top film, který musíte vidět. Určitě znáte na Netflixu takovou tu top desítku, která frčí v té a v té zemi. Tak tohle je na druhém místě v České republice. Jestli máte rádi příběhy, u kterých vám běhá mráz po zádech, ještě dlouho po vypnutí telky, tak Netflix má úplně novou nálož. Jmenuje se to Monstrum, příběh Lizzie Borden, píše se konec 19. století a mladá Lizzie žije v domě, který pro ní připomíná spíš vězení, dusná rodinná atmosféra, tlak, bezvýchodnost a pak přijde něco, co šokuje celou Ameriku. Její otec a nevlastní matka jsou brutálně zavražděni sekerou. Hlavní podezřelá právě Líza. 8 dílů, temné drama pro dospělé a jeden z nejslavnějších kriminálních případů americké historie. A bacha, nejděsivější na tom je, že Lizzie Borden byla skutečná žena a tenhle případ se opravdu stal. Jestli máte rádi něco drsnějšího, tak si to večer pusťte. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

Možná si kysáci vzpomínáte, že my jsme tady pro vás na stránkách kiss.cz měli a dali možnost hlasovat, který si myslíte hit od kapely Lunatic, že je úplně ten nejlepší. A dneska večer, pokud jdete do, už jsem chtěl říct, do O2 Areny, dobře, je to hned vedle O2 Univerzum, tak dneska tam Lunatici mají koncert i s tím posledním členem. Vypadá to, že to bude opravdu velký a tam se dozvíte, jak jste hlasovali, ale nebojte, my vám to potom na KISu taky řekneme, jo?

0: Chtěl bych poděkovat dalšímu kysákovi, který mi připomněl, že je to Martin Kocián, který si po dlouhé a opravdu dlouhé době zaspívá teďka kompletně s Lunetikama. Takže dneska 4 kluci na scéně. Strašně mě bude zajímat, jestli tam bude celý koncert, nebo jenom na začátku, nebo jenom na nějaký super song. Dejte mi pak vědět, jo? Dneska večer Lunetici v kompletní sestavě. O2 Universum. Ty prďo.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss. Další šance vyhrát dostanete v pondělí ráno. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

sociální sítě. Pozor, mám tady nejnovější průzkum. Páry, které si vztah drží v soukromí, mají o 73% vyšší šanci na manželství. Tak co, vy sdílíte svůj vztah na sociálních sítích? Výzkum ukázal, že osobní sdílení tváří v tvář souvisí s větší blízkostí a spokojeností ve vztahu. Naopak sdílení velmi osobních věcí se širokým publikem online může vztahu spíš uškodit. Zajímavé ale je, že pokud příspěvky zahrnovaly i partnera nebo samotný vztah, tento negativní efekt zmizel. Já si pořád říkám, že všeho je moc, všeho je příliš a občas nějaké to soukromí určitě nezaškodí. No, prostě nedávat tam úplně všechno, jo, vždycky, vybírat si jenom

ještě, než se tady s váma rozloučím a předám vás Radkovi a Magdě odpolední jump, tak teď ve 13.41 jedna taková otázka, jestli může mít vaše povolání vliv na manželství. Pozor, žebříčky rozvodovosti podle povolání ukazují, ve kterých profesích je největší podíl lidí, kteří jsou rozvedení. Čísla ale samozřejmě mohou ovlivňovat i další faktory, jako je věk, příjem anebo pracovní doba. Samotná profese tak nemusí být důvodem, proč vztah skončil. Mám tady top desítku, vememe to od 10. pozice až po tu úplně první, kde je to procento statistiky rozvodovosti úplně nejvyšší. 10. místo, 47% praktické zdravotní sestry. 9. místo, psychiatričtí asistenti. 8. řidiči sanitek. 7. místo, vedoucí vězeňských zařízení. 6. místo, vedoucí v sociálních službách. 5. příčka, obsluha lisovacích strojů. Zajímavý. 4. řidiči autobusů, 47,8%. 3. místo, bronzová příčka, maséři, 47,9%. 2. místo, telemarketéři, ti, co pořád někam volají, 48%. A 1. místo ve statistice rozvodovosti podle povolání mají zdravotničtí pracovníci. 48,3%. Tak pokud jste v této pozici, držím vám palce. Kiss Radio.

0: Vladis a Nikol, slovenský zlatý hudební poklad, žijeme pre ten moment. Já se s váma pomaličku loučím, za malý okamžik už Radek, naše Magdička odpolední jump. Ještě jsem tady našel zajímavou studii, publikovanou z Univerzity Notre Dame, která naznačuje, že gay muži dosahovali vyššího studijního průměru, častěji si vybírali náročnější předměty a navzdory jejich obtížnosti si udržovali studijní náskok před ostatními. Shrnuto podle téhleté studie z Univerzity Notre Dame jsou gay muži chytřejší než heteromuži. A já jsem si vždycky říkal, jak to, že ten Radek má nade mnou... Radku, můžu tě poprosit, on teďka tady jde, že má takhle jako nabrh. Počkej, já ti zapnu mikrofon.
1: Hezky odpoledne, ahoj, Radku. Jsem přišel, co se děje?
0: Prosím tě, jenom můžu se zeptat, co ty jsi... Ty jsi velmi chytrý člověk, že jo?
1: Nevypadá to na první dojem, ale tak jakoby, no...
0: No, můžu se zeptat, co ty jsi studoval?
1: Harvard, proč?
0: Jo. Dobře, tak jo, tak to je všechno, to je všechno.
1: Jo. Mhm. Dobře. No, tak dneska jo, tak... ti to sluší, Michale.
0: Jo. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: My vám přejeme hezké odpoledne z odpoledního jumpu. Pojďme taky nejdříve na dopravu. Nehoda na dálnici D1 ve směru na Ostravu, je to na 307. kilometru. Bouralo se na D1 znova i tentokrát ve směru na Brno na 20. kilometru. D2, tam je také dopravní nehoda ve směru na Brno hned na prvním kilometru.
2: Ode mě hezké odpoledne, ještě jednou startuje páteční odpolední jump na Kysu.

0: Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz.
1: Tati, co je to hybrid?
2: To je auto.
1: A co je to superhybrid?
2: To je Chery.
3: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
4: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
1: Více na cherrymotor.cz.
0: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Rádio KISS. Počasí.
5: Je polojasná, místy až jasná obloha. Mohou se objevit i slabé přeháňky. Na teploměru je od 20 do 24 stupňů. Zítra nás čeká podobné počasí se stejnými teplotami.
0: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
5: Alternativní taxislužba Bolt představila novinku. Cestující si mohou nově vybrat řeč, jakou s nimi bude mluvit řidič, který pro ně přijede. Na výběr mají mezi češtinou a angličtinou. Teď trochu science fiction. Před více než 60 lety vznikl výpočet, který určil přesné datum údajného konce světa. Připadá na letošní 13. listopad. Důvodem zkázy má být podle předpovědi nekontrolovatelný růst světové populace, což už asi nestihneme. Teď se vrátíme zpátky do reality.
6: Město až na Chebsku koupí asi za 17 milionů korun bývalý hotel GT v Čapkově ulici. Rozhodli o tom zastupitelé na mimořádném jednání. Město chce tak odkupem zabránit přeměně hotelu na ubytovnu. V budoucnu by tu měly vzniknout byty a pokračovat by mohl i provoz hotelu a restaurace. Z Aše pro KISS, Lucie Sinková.
0: Sport.
5: Nakonec zpráv ještě sport na víkend. Čeští fotbalisté budou v dalším zápase Ligy národů čelit mistrům světa ze Španělska. Hrát se bude v sobotu od 20 hodin a 45 minut na 30-tisícovém stadionu v Oviedu. Češi se budou muset obejít bez Adama Karabce, který si proti Anglii poranil kotník. Na hokejovou extraligu se půjde v neděli, konkrétně na 6 stadionů. Dva zápasy začínají už v 16 hodin. Karlovy Vary Plzeň a Mladá Boleslav Liberec. V 17 hodin hraje Hradec Králové s Vítkovicemi a Olomouc s Cincem. O půl hodiny později, kdy v 17 hodin a 30 minut přivítá Litvínov Kladno. A o hodinu později uzavře nedělní program Tip Sport extraligy Šlágr kola. Tradiční bitva mezi Dynamem Pardubice a pražskou Spartou. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
7: Tomášovi Adamcovi děkujeme za zprávy, je tady páteční odpolední jump.
8: Z muziky třeba dva bez limitu, jako my, Magda Radek.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. KISS. Radio KISS.

0: Přátelé, 14. hodina, 9. minutka 50. 3. 4. 6. 5. vteřinka právě teď. Odpolední jump je na svém startu tady na Radio Kiss. Kdybyste viděli, co tady přede mnou teďka předvádí můj kolega Radek Hrdina, vyloženě je tady dneska jako na koni. Máš hodně energie,
1: to je srdečných, fajn. No, je pátek, samozřejmě vám přejeme moc hezké odpoledne, pokud míříte už někam na víkend nebo za víkendem, má být krásně, tak samozřejmě opatrně klídek pohora, taky nezapomeňte mobilní aplikace v plném proudu, kdyby náhodou, nedej Bůh, bylo něco před váma špatného, co se týče dopravy, tak nám dejte všem ostatním vědět.
0: Jinak aplikaci taky můžete ale využít k tomu, abyste nám třeba sdělili, kde trávíte hezký víkend a třeba nás i někam pozvali na Kiss Active Weekend. A jinak odpolední jump je ještě celý před náma, jdeme na to.
2: Odpolední jump. Každé všední odpoledne
3: od 2 do 6
2: na Kissu.

0: Kiss Hit v jedné vteřině.
1: Jsem zvědavá, jak to takhle při pátku dneska dopadne, protože jsme se samozřejmě opět vystřídali. Tentokrát budu hádat já. Já nevím, jak čeho čestého, vždycky ti mám takový divný pocit na bříšku.
2: Divný pocit, ale je, na bříšku? Na bříšku nebo bříšku?
1: Tak bříšku, no.
2: No dobře, jak se ještě tak umej. Ale ano. Pojďme se podívat, ne do bříška ani na bříško, pojďme se kouknout, co jsem se teda na tebe nachystal. Zkus to rozpoznat, hrajeme to docela jako často momentálně, ale dám ti pak nápovědu, kterou bys to měla rozklíčovat, jo?
1: Tak řekni z v jedné vteřině.
2: Kdyby náhodou.
1: Kdyby náhodou ne, přicházíte na řadu vykysáci. No jasně, že to...
2: Jo, takže prosím tě, dám ti to jinak, ti zaobalím toto jméno, ano, a ty ho zkusíš jako převíst do toho originálu, ano?
1: No, tak pojď.
2: Saša Plachetkový dům. Saša? Saša? Ne, Saša, jak se řekne jinak, jak se píše Saša?
1: Jak se píše Saša?
2: No.
1: No, Saša?
2: Ne.
1: Nebo jak to myslíš teďka?
2: No,
1: no teď jsem úplně...
2: jako Honza je Jan, Jan je Honza, tak Saša je...
1: Aleksandr.
2: Ano,
1: Plachetkový.
2: Aleksandr.
1: Já jsem byla pejla.
2: Saša Plachetkový dům.
1: Saša Plachetkový dům. Prosím tě, protože Saša, jak se jinak říkám, že Saša, a já jsem si furt představovala hlavně Saš nebo Saša, víš, ten německý zpěvák. Dobře, no tak to nebylo samozřejmě ono. Nicméně nějakým zázračným způsobem jsme se tomu dobrali. Tak jo.

pro spánku jsme odborníci na váš spánek. Najdete u nás kompletní řešení pro kvalitní odpočinek. Matrace, postele i doplňky. Naši specialisté vám poradí a najdou řešení přesně pro vás.

0: Ladíte Rádio Kiss a taky odpolední Jump. My se za chviličku podíváme na jednoho akčního hrdinu, akčního herce hlavně, taky velice známého, také známého kulturistu na řachance, ale už taky v pěkných letech. Víš, o koho se jedná?
1: Vím.
0: Schválně, kdo?
1: Jako úplně na jako to, jo. Mm-hmm. To mám říct, jo.
0: Řekni.
1: Nemůžu.
0: Proč ne?
1: Protože já mám rád dva, ale rád bych jednoho urazil. Jakoby ten nejvíc jsou dva.
0: Dobře.
1: Pro mě, jo.
0: Pro tebe, takže...
1: A to je Sylvester a Arnold.
0: Jasně. No. Tak schválně, řekni levá nebo pravá.
1: Levá.
0: Je to Schwarzenegger.
1: Jo, ano.
0: Takže budeme se za chviličku, přátelé, bavit o Arnym, protože Arny se nám vlastně, pokud mám správné informace, tak vrací do jedné role a mně se v téhletý roli zatím asi líbí úplně nejvíc.

0: to bude, nechceme vás samozřejmě strašit, spíš na to, byste se mohli těšit, co se týče skrz nějakou tu filmovou novinku. Přátelé, vrací se nám Arnold Schwarzenegger v akční komedii a my jsme tady koukali na takový úvodní teaser, jo, který má jenom pár vteřin a není to úplně blbý, je to docela vtipný v těch pár vteřinách s Arnoldem, ale hlavně my jsme říkali, že se jedná o dvojku, ne. Jedná se o prostě nový film.
1: Je to takzvaně v angličtině The Man with the Bag, neboli také ten muž s tím pytlem.
0: Nesmí projít. Z něho vlastně.
1: On vlastně je to takový trošičku návrat jako Arnolda, protože to má být akční komedie. A co si budeme povídat, v těch on se taky docela vyžíval. Jinak Arnold bude samozřejmě stvárňovat koho jiného než samotného Santu. No a ukradnou mu jeho červený pytel s dárkama a ten samozřejmě budou muset nějakým způsobem najít zpátky. On si na to přizve nějakého zlobivého dospělého chlapa. Zní to všechno jako úplně jiný film, ale my jsme koukali na tu ukázku a mně se to docela líbí, docela se na ně těším.
0: No ono je totiž zajímavý to, že vlastně právě toho zlobivého chlapa, kterýho on si najme Santa, je Alan Richardson.
1: Yep.
0: A on je podle kritiků vlastně jmenován, pasován na hodně platného nástupce právě Arnolda Schwarzeneggera.
1: Má dost jako podobnou muskulaturu a takže uvidíme, no, vypadá to vtipně, ale bude to samozřejmě premiérováno na Prime Video, takže pokud máte, tak se máte rozhodně na co těšit.
2: Odpolední jump od 2 do 6 na Rádiu

0: Kisem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, chodí nám zprávy i přímo od vás a Roman ví o nehodě.
2: Dopravní nehoda, příjezd do Brna od Svitav, pod Globusem, nákladní automobil s osobním, levý pruh je neprůjezdný a odstavný je taky neprůjezdný.
1: Děkujeme moc krát. Jedna dopravní nehoda na dálnici D1 ve směru na Prahu, je to 132. kilometr. Bouralo se i v Přerově a tam je to v ulici Nádražní.
3: Pojďme do Koryčan, je to na Kroměřížsku, je to Masarykova ulice, tady se bouralo. Loštice, Šumpersko, Olomoucká i tady, počítejte se zdržením.
1: My vám přejeme hlavně šťastnou cestu.
0: Radio Kiss, filmové tipy.
4: Citová hodnota je film o dvou sestrách, jejich slavném tátovi a jedné rodině, kde se toho za roky nahromadilo víc, než na půdě u babičky. Když se do toho ještě zamotá filmová a hollywoodská hvězda, je zaděláno na pořádnou emoční jízdu. Chytrej, vtipnej a dojemný film o tom, že některé věci v rodině prostě nevyřešíte lusknutím prstu. To je citová hodnota, kterou si pustíte na streamovacích službách. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
5: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
6: Co je korfbal?
7: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
6: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
7: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
6: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel. Korfbal 2026.cz.
8: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Quiz počasí.
1: Je polojasná, místy až jasná obloha. Mohou se objevit i slabé přeháňky. Na teploměru je od 20 do 24 stupňů. Zítra nás čeká podobné počasí se stejnými teplotami.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Česko zažilo letní teploty i na začátku října. Nejtepleji bylo včera v Českých Budějovicích Rožnově. Teploměr ukázal 26,1 desetina stupně Celsia. Rekordní maximum zaznamenaly dvě stanice, a to v Tuhani na Mělnicku a v Byňově na Českobudějovicku. I po letech, kdy se auta v Evropě pořád zvětšovala, přichází teď doba zmenšování. Na trh se vrátí například model Smart 2. U Fiatu nabízejí ještě menší Topolino a další automobilky se chystají na vstup do tohoto segmentu. Mezi nimi bude také rumunská Dacia, která příští rok nabídne elektrický model Hipster. Teď se vrátíme zpátky domů.
2: V Tanvaldu byla před pár dny osazena nová lávka přes kamenici. Pomocí speciálního jeřábu s 60-tunovým protizávažím na místo putovaly dvě části mostovky. Každá vážila 35 tun a měřila přes 20 metrů. Na technicky náročné operaci se podílelo asi 30 pracovníků a sledovali ji desítky lidí.
1: Sport. Včera se hrál hokej a tady je výsledek. Hokejisté Sparty porazili v předehrávaném utkání 7. kola Extraligy České Budějovice 4-2. Na třetí pokus poprvé vyhráli v domácím prostředí. Motor zdolali v O2 aréně po 11. v řadě. Sparta se v tabulce posunula na 4. místo před svého dnešního soupeře. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
3: Akva nebo Kýša, teďko no. Na Kisu.
4: Kýša.
3: Kýša.
4: Tak jdeme na Kýšu.
3: Kýša, no Kýša, to je jedno.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss. Be happy. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Jasný job na Radio Kiss a to, že my tady rádi cestujeme a dáváme vám nejrůznější tipy, kam třeba i vyrazit, buď na dovčou, nebo třeba na místa zajímavý, který jste ještě nestihli navštívit.
1: Takhle, já cestuji imaginárně, Magda je na tom líp.
0: Ale každopádně bavíme se tady o tom rádi, že jo, v odpoledním vysílání. A my vám tady za chviličku dáme na Radio Kiss tipy, kam vyrazit, pokud byste chtěli navštívit ty nejšťastnější destinace, no vůbec.
1: No, vůbec.
0: No, jakože ty nejšťastnější destinace vůbec jako na světě. Takhle.
1: Broumov. To ví každý.
0: Jak, ale člověče, normálně...
1: Jsem rozradil tam... první místo, vi?
0: No, skoro.
1: No, kelu, to se omlouvám. Pojďme na to zapomenout a za chviličku si prozradíme víc.
2: Jump. Odpolední Jump Radio Kiss.

0: Kysáci, slíbili jsme vám tady před malou chvílí, že se podíváme na ta údajně nejšťastnější místa, respektive destinace, kam byste mohli když tak vyrazit, pokud chcete někam ještě na dovču.
1: Já to jenom malinko upřesním, protože se jedná o prázdninové destinace, to tak. Znamená, že se to počítá na ten čas, kdy prostě jsou prázdniny a vůbec je to volno.
0: Ano.
1: No a proč? Proč ne? Protože, přátelé, máme začátek října a hromada z vás začne plánovat přes zimu právě kam vyrazit a možná teď si řekneme, aha, tady by to nemuselo být vůbec špatný.
0: Tak jo, pojďme od číslo jedna rovnou, jo. Kdo se chce cítit na dovolené dobře a příjemně, tak pro toho je Lisabon místem číslo jedna.
1: Souhlasím, celý Portugalsko je boží.
0: Celý Portugalsko. Potom bychom se teda mohli ještě podívat samozřejmě na dvojku, tak tam se umístili překvapivě, teda aspoň pro mě, Helsinki, protože Finsko je už dlouhé roky nejšťastnější vůbec zemí světa, takže jestli chcete být be happy, tak do Helsinek. A na třetím místě je Orlando. To už je trošičku z ruky, je to Amerika, ale jako proč ne? Může to být takový hezký sen, proč tam nezaletět.
1: Jsou Atény, to já nemám odškrtnutý, ale nedávno tam byli známí, nebo tyhle prázdniny a byli velmi spokojení za první památky, restaurace a lidi. Ano. Říkali, že to bylo opravdu fajn a že se tam rozhodně chtějí ještě vrátit. Praha
0: ano.
1: Je ze 47 zástupců na 21. místě. Ať zase nejsou Brno, Karlovy Vary a takhle pohoršení. Přátelé, jedná se o taková ta větší historická města, ano.
0: Hlavní města, když tak případně dejme tomu.
1: Tak, no,
0: tak jo, takže případně, kdybyste chtěli Lisabon. Někam na dovču, Lisabon a Praha.
2: Radek Hrdina a Magda Vronková na Hrdinkis.

0: stránky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: My vám teď prozradíme extraliga lední hokej, jak se dneska hraje, kde můžete koukat na hokej, máte ještě dost času na to, abyste vyrazili. Tak začneme zápasy v 17 hodin. Třinec Litvínoc, o půl hodiny později Vítkovice Karlovy Vary.
2: Dále budeme pokračovat v 6 hodin večer. Brno přivítá doma Mladou Boleslav, pak je to také Kladno a Hradec Králové. Liberec doma přivítá Olomouc, no a pak ještě také Pardubice doma budou hrát z Plzní.
1: A kdybych chtěl někdo vyrazit na fotbal, může Molkap Dukla Jablonec o 6 večer.
2: Je tam toho dost.
0: Gudas, Voráček, Pastrňák. Branky Body Jump na Rádio Kiss.

Radio Kiss a Prospánek.cz vám rozdají vouchery v hodnotě 8000 korun. Do soutěže Radia Kiss zavolej právě teď. 210 323 323.

0: Rádio Kiss a Prospánek.cz vám rozdají vouchery v hodnotě 8000 korun.
1: Přátelé, to rozdávání těch voucherů v hodnotě 8000 korun dnešním dnem končí, protože máme samozřejmě pátek a rozdávali jsme od začátku týdne a musím se teda přiznat, že dnešní hledání loga bylo pěkně náročný. Bylo to teda fikaný, kde to bylo schované.
2: Bylo to fikaný, ale to my nesoutěžíme, musí nám to někdo říct tam zvenku, koho máme na drátě, ahoj.
3: Ahoj, tady Michal.
2: Ahoj Michale, nedávno jsi měl svátek, viď?
3: Jo, je to tak.
1: No
3: je
1: to pár dní zpátky vlastně.
2: Ale nemáme tady od tebe žádný chlebíčky, takže to budeš mít docela těžký. Nicméně, Michale, kde se nachází logo Rádia Kiss na stránkách prospánek.cz?
3: Tak logo Kiss se nachází na

0: vlastně, kde jsou 64 zážitkových prodejen v České republice. Prostě kde jsou jejich prodejny všude.
1: Já to teda ještě upřesním, přátelé, protože je to správně. Vy jste museli až úplně nahoře v růžku si rozkliknout políčko 142 prodejen a tam to bylo hned na první stránce. A Michal...
2: Má voucher v hodnotě 8000 korun. Michale, co za něj? Nepotřebuješ matraci nebo to bude něco jiného?
0: Ale pravděpodobně asi nějaký prostě povlečení nebo...
2: Takový ty věci prostě okolo postele.
0: Klasický, no.
2: Postele, tam samozřejmě je.
0: Když je hotová, tak něco
2: není. Jasný.
1: Takže s prospánkem si to určitě užiješ, protože jsou samozřejmě kvalitní. Michale, my ti moc gratulujeme, měj se, ahoj.
0: Já moc děkuju, ahoj, mějte se hezky.
1: No jo, přátelé, vy můžete samozřejmě zavítat taky na webové stránky prospánek.cz, protože i když jste tam teďka voucher od nás nezískali a od prospánku, tak si tam 100% vyberete.
2: A ten spánek nepodceňujte, přátelé, já jsem nedávno spal na tvrdý matraci na jednom ubytování na hotelu a od té doby mě bolejí ramena.
1: Tak na prospánek, právě teď.
3: V Prospánku jsme odborníci na váš spánek. Najdete u nás kompletní řešení pro kvalitní odpočinek. Matrace, postele i doplňky. Naši specialisté vám poradí a najdou řešení přesně pro vás.

0: Já.
1: S Kysem za volantem po celé republice.
2: Po hodince máme opět dopravní informace, vydáme se opět na dálnici D1, je tam totiž dopravní nehoda, a to ve směru na Brno na 312. kilometru. Bouralo se přímo, ale také v Brně, a tam je to v ulicích Pratecká a Kníničská, pardon.
3: Pojďme se podívat do Prostějova, Volkerova ulice, stejně jako v Praze Evropská. Tady určitě počítejte se zdržením. Litoměřice, Čechova, taky velký špatný.
2: My vám přejeme šťastnou cestu.

0: dnes od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu. Rádio KIS počasí.
1: Je polojasná, místy až jasná obloha. Mohou se objevit i slabé přehánky. Na teploměru je od 20 do 24 stupňů. Zítra nás čeká podobné počasí se stejnými teplotami.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: S příchodem podzimu se blíží také začátek topné sezony. Letošní ceny palivového dřeva u státních, městských nebo soukromých prodejců se ale zásadně liší. Ve zkratce, od státu nejlevněji, od soukromníků nejdráže. Nafta na Slovensku zdražila na další maximum od začátku sledování průměrných cen paliv, tedy od roku 2009. Natural už stagnoval. Slovensko na rozdíl od některých jiných zemí, včetně Česka, nesnížilo daně na paliva. Bratislava ale pumpařům omezila marži při maloobchodním prodeji pohonných hmot. Teď se vrátíme zpátky domů.
2: Část Vltavského břehu u ledáren v Braníku projde proměnou. Magistrát vypsal tendr s hodnotou 64,4 milionu korun, jehož výsledkem bude nová stezka pro pěší a cyklisty a také lávka přes zdejší záliv. Dodejme, že o úpravách, které zajistí návaznost páteřní cyklotrasy A2, se hovoří už od roku 2022.
0: Sport.
1: Ještě na motorky. Filip Salač obsadil v tréninku na velkou cenu Japonska Moto2 šesté místo. Borec si s předhledem zajistil postup rovnou do druhé části sobotní kvalifikace. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
3: Odpolední jump pokračuje, ještě další dvě hodinky jsou před námi.
4: Z muziky Armin van Buuren nebo Robert Miles.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. KISS. Radio KISS.

0: Přátelé, my se teďka poohledneme za další velkou celebritou. Tentokrát to ale nebude ani film, ani nějaký stand-up komedy nebo něco podobného. Bude to sportovní hvězda.
1: Je to tak, ta sportovní hvězda překonává sám sebe, byť už má nohy nahoře, že jo? Jako prostě, jak se říká lidově, mám hotovo.
0: Takhle,
1: jo, dobře. Na gauči, ne, stále žije. Jistě. Je to legendární a velmi sympatický pro mě vždycky sportovec s velkým srdcem sportovním. A to byl Michael Jordan,
0: jo.
1: Který samozřejmě si užívá opravdu Olympu důchodu. A on je stále činej, že jo?
0: Mm-hmm.
1: Jo, to je člověk, který vydělává neskutečný peníze. A koukněte se na film i o Michaelu Jordanovi, protože tam třeba zafungovala velmi jeho maminka.
0: Je to tak, ona zafungovala hlavně, co se těch tenisek týká.
1: Co těch tenisek, no, řekla, jo, Michael to bude dělat, ale ne.
0: Ano.
1: Ne, jakože nám dáte jednorázově nějakou částku. A vlastně prolomila tuhle tu sportovní věc, vlastně, kdy se odvádí provize vlastně pro sportovce.
0: Je to tak?
1: Takže to je o Michaelovi jenom v kostce, ale on překonává sám sebe po 4 letech, zase něco způsobil, aniž by vytáhl nohy z baráku.
0: Tak to jsem zvědavá, třeba nás to inspiruje.
1: Mm-hmm. Jump. Odpolední Jump.

0: V roce 2022 se dres Michaela Jordana vydražil za rekordních tehdy 10,1 milionu dolarů.
1: Wow.
0: Přátelé, ale dnes legendárního basketbalisty dres Michaela Jordana s ikonickou pro NBA 23. Z finálové série NBA ze sezóny 97-98, pro níž se vžil název Last Dance,
1: ano,
0: se vydražil za rekordních 12,26 milionů dolarů, tedy 264 milionů korun.
1: Wow.
0: Někdo utratil za jeden jediný tílko dres, protože oni mají jaký tílka, že?
1: Jasně.
0: Ten neuvěřitelný. Čtvrt miliardy za dres. Tímto se oficiálně tento dres, tato dražba a vlastně tenhle ten dres stává nejcennějším artiklem sportovní historie.
1: Ty bláho, to už je mazazek.
0: I Maradona už je odsunutý.
1: Teď mi řekni, to jsou peníze, které jdou jemu, nebo to je do nějaké jako firmy, nebo sběratelství?
0: Ne, nevím, jestli tohle uvolnil on, ale jo, myslím si, že tohle on nemá zapotřebí.
1: Jasně.
0: Jakoby, jo, ale ne, uvolnil to někdo jiný.
1: Ty bláho, teď komu to asi doma visí, třeba nějakému šejkovi v nějakém rámu, nebo si k tomu chodí čuchat, jestli je to ještě jako cítit potem?
0: A třeba se na to složila celá ulice někde, že jo, prostě rozumíš? Hele, pojď, každý dáme tisícovku, ne? Kolik nás bydlí baráku?
1: No, jo, a pak to rozstříhají, každý bude mít kousek, vejď. Ty bláho.
0: Ježišmarja, takže opravdu někdo dal čtvrt miliardy za kus hadru, promiňte, ale jsou věci, které jako nikdy asi nepochopím.
1: Já to chápu.
0: Je to investiční, přátelé.
1: Je to investiční.
0: Protože opravdu dneska za 12, za pár let za 15 a tak dále.
1: Tak, přesně tak.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na KISu.

0: Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Přátelé, tato soutěž na Rádiu Kiss samozřejmě probíhá každý den a pokud se vám to tento týden úplně nepovedlo se sem do studia dovolat, tak nevěžte vůbec hlavu, protože tato soutěž pokračuje až do konce tohoto roku. Každý všední den v 7 hodin ráno máte prostě šanci se sem dovolat.
2: Bezmála ještě celý říjen, celý listopad a celý prosinec, přátelé, ještě čtvrt roku,
1: ano.
2: To ještě rozdáme peněz a tam někde v tom ranku těho balíku těch peněz budou i vaše jména a vaše čísla účtu, kam je budeme posílat. Ale co musíte udělat? V 7 ráno, třetí volající, dovolat se a pak už ty prachy se rozhodně vozou. Jenom záleží, co, že to padne na té kostce, 1 až 6, to se násobí 1000, a když to bude 6, tak je to ještě plus 1 000 korun, tedy 7 000 dohromady.
1: Jak se zadařilo dneska ráno?
3: Já jdu na to, jo?
4: Jo,
3: na to.
4: Tak pojď.
3: Tak co, před víkendem, kolik peněz pošleme?
2: 2000 korun je tam, je, Zdvorka!
1: Čoveče, Aleš, Alex si asi neuměl pořádně ruce. Včera totiž hodil
2: sedmičku.
1: Dneska dvojčička, dobře, no, tak ale já myslím, že dvojka takhle. Přesně jak to Roman říkal před víkendem, do kapsy, tak kde to najdeš?
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

0: Ladíte Radio Kiss, odpolední Jump, a my se teďka podíváme na chviličku do Brna. A konkrétně zavítáme do jednoho 5hvězdičkového hotelu v Brně. Tamní totiž thajský turista, který tam byl ubytovaný, zažil něco, co zažít opravdu nechcete.
1: Přitom musí být zvyklý z Thajska, ne?
0: Člověče, nevím, jestli tohle to úplně zažívají v Thajsku.
1: On si objednal holku a ona to byla holka. Na to v Thajsku nejsou zvyklí.
0: No to by bylo asi dost v šoku teda, ale myslím si, že ani tohle teda, prosím tě, nečekal. Turista totiž našel v brněnském hotelu pod postelí bubáka. Bohužel mu vyčuhovaly nohy. Pod postelí se opravdu schovával člověk, jo. A on samozřejmě začal křičet, utíkal prostě, a než tam stačili doběhnout, aby teda toho dotyčného chytili, tak on zmizel. Ale prosím tě, nic se nestratilo, nic neukrad. Prostě se tam schovával jenom pod postelí.
1: A nesplecenuje to třeba nějaký stín, víš, nebo hra světla, prostě to se leckdy může stát.
0: Nevím, nebo to byl nějaký černý prank humor od někoho jiného, ale není to věc jako, nevím, nerozumím tomu, ale já už bych asi v životě do žádného hotelu nikdy na světě nikam nešla, aspoň na posteli od té doby.
1: Ne, tohle může být jako zážitek, že jo, prostě.
0: Může to být zážitek.
1: No pro mě určitě jo.
0: Jo, to by se to líbilo.
1: Tak jako líbilo, jako promiň, ale je to takový jako hodně překvapující moment.
0: Přátelé, Radek Hrdina má docela rád horory a hrozně rád, ano, na lidi bafá, takže když budete třeba vidět, až bude někde Radek příště ubytovaný, tak ho tam navštivte a schovejte se třeba do skříně.
1: No, když vám bude mezi 25 a 35, budete

0: kysem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, máme opět zprávy přímo od vás a náš Kuba Kubánec, který pravidelně hlásí, hlásí i teď.
2: Chtěl bych nahlásit dopravní nehodu. Je to z Moravan směrem na Nebovidy, okres Brno venkov. Tak 150 metrů za obcí Moravany. Je tam auto ve zmoli, je tam policie, sanitka, hasiči. Řídí se to kyvadlově a došetřuje se to.
1: Děkujeme moc krát. Máme jednu mimořádnou zprávu z dálnice D1 ve směru na Ostravu. 390. kilometr, je to tam bohužel uzavřeno z důvodu samozřejmě dopravní nehody. Jinak dávejte ještě pozor taky na dálnici D48, je tam dopravní nehoda na exitu 46.
3: Ostrava, Novinářská ulice, tady je to špatný, počítejte se zdržením. Dále je to Polička na Svitavsku, Střítežská ulice, i tady se bouralo. A poslední Uherské Hradiště, je to třída maršala Malinovského, i tady je crash.
1: Ještě nás čeká jedna hodinka odpoledního jumpu. Let's get down to business.

0: Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Tati, co je to hybrid?
4: To je auto.
3: A co je to superhybrid?
4: To je Chery.
5: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
6: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
7: Více na cherrymotor.cz.
0: Kiss. Počasí.
8: Je polojasná, místy až jasná obloha. Mohou se objevit i slabé přeháňky. Na teploměru je od 20 do 24 stupňů. Zítra nás čeká podobné počasí se stejnými teplotami.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
8: Alternativní taxislužba Bolt představila novinku. Cestující si mohou nově vybrat řeč, jakou s nimi bude mluvit řidič, který pro ně přijede. Na výběr mají mezi češtinou a angličtinou. Teď trochu science fiction. Před více než 60 lety vznikl výpočet, který určil přesné datum údajného konce světa. Připadá na letošní 13. listopad. Důvodem zkázy má být podle předpovědi nekontrolovatelný růst světové populace, což už asi nestihneme. Teď se vrátíme zpátky do reality.
9: Tři sanitky, které už dosloužily u karlovarské záchranky, míří k dalším organizacím. Kraj schválil jejich bezúplatný převod spolkům, které je využijí při péči o zraněná zvířata, zdravotnických asistencích nebo vzdělávacích akcích. Jedna ze sanitek poslouží na Sokolovsku, záchranné stanici v Bublavě. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
8: Nakonec zpráv ještě sport na víkend. Čeští fotbalisté budou v dalším zápase Ligy národů čelit mistrům světa ze Španělska. Hrát se bude v sobotu od 20 hodin a 45 minut na 30-tisícovém stadionu v Oviadu. Češi se budou muset obejít bez Adama Karabce, který si proti Anglii poranil kotník. Na hokejovou extraligu se půjde v neděli, konkrétně na 6 stadionů. Dva zápasy začínají už v 16 hodin. Karlovy Vary Plzeň a Mladá Boleslav Liberec. V 17 hodin hraje Hradec Králové s Vítkovicemi a Olomouc s Třincem. O půl hodiny později, kdy v 17 hodin a 30 minut, přivítá Litvínov Kladno. A o hodinu později uzavře nedělní program Tip Sport Extraligy Šlágr kola. Tradiční bitva mezi Dynamem Pardubice a pražskou Spartou. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
10: Tomášovi moc krát děkujeme, ještě jedna hodinka odpoledního jumpu.
11: Dáme si taky Pet Shop Boys anebo Barracuda.
10: Na Kissu.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Víte že?
1: Čeká nás naše oblíbená rubrika Víte že? Tady v odpoledním jumpu na Rádiu Kiss. Co myslíš, že to dneska bude? Z jaký
2: dneska
1: sféry?
2: Dneska to bude lidský tělo.
1: Ne.
2: Musím hádat znova?
1: Nemusíš asi, ne, pojďme o to. Přátelé, víte, že jsou některé dobré zprávy, které vám v září možná unikly. Tak třeba. Víte, že ve Dvoře Králové se poprvé rozmnožily krajty písmenkové?
2: No nádhera.
1: Největší žijící hadi v Africe.
2: Skvělý, chtěl bych to mít v obýváku.
1: Nebo víte, že v Japonsku poprvé žije více než 100 000 lidí starších 100 let? Hezky. A pak jsem tady měla ještě jednu zajímavost, ano. Víte, že vědci zachytili rádiový signál z exoplanety vzdálené 63 světelných let?
2: Tak to jsem asi volal domů, ne?
1: Já si myslím, že rádi to bylo.
2: Jste exoplaneta, tak to
1: jasně. Určitě nějaký exot to bylo. Nicméně, ano, to jsou krásné zprávy. Já myslím, že ty hadi byly asi nejlepší.
2: A dobrý zprávy pro mě, jo, v září nevím, ale v říjnu. Za týden jdu domů, tě nic na vynobraní.
1: Ty se toužíš.
2: Já se těším.
3: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako odpolední jump.
4: Odpolední jump. Kiss. Radio Kiss.

0: Active Kiss Active Weekend.
1: Přátelé, slyšíte naprosto správně, Kiss Active Weekend, někomu už váš vlastně víkend začal, někdo se na něj teprve někam chystáte, každopádně program doufám, že máte nějakým způsobem trošičku už vymyšlený, protože, co si budeme povídat, víkend má být opravdu moc hezký. Kdybyste náhodou ale nevěděli, co se sebou a co dělat, tak určitě leďte Radio Kiss, protože samozřejmě zítra od 7 od rána po celý víkend máme tady právě tipy vždycky pro vás a vy se můžete konec konců podělit taky.
2: No a ty máš nějaký tip na víkend, co budeš dělat, neděláš?
1: Já mám vlastně pracovní víkend, ale pracovní to znamená, že já se tentokrát zvírám s počítačem a musíme psát scénáře.
2: Aj, takhle. Já jeden tip pro vás mám, já tam nebudu, tohle mi bylo posláno, ale vypadá to velmi dobře, já bych měl volno, tak rozhodně tam zajedu. Hororový les 2026. Horní Bezděkov. Tak přátelé, tady to bude už pěkně od 18.30 téměř do půlnoci. Máte se na co těšit, takže Luční ulice, Horní Bezděkov tady v České republice, takže můžete kouknout, protože tady to bude famózní stejně jako loni.
1: To zní naprosto fantasticky. Teďka ale už taky jeden tip přímo od nás.
3: Máme pro vás pozvánku na letiště v Kroměříži, kde se zítra, tedy v sobotu, koná Den uniformovaných sborů. Čeká vás tam přehlídka techniky, výzbroje a výstroje obrany státu. Historické i současné, včetně akčních ukázek. Akce patří mezi největší tuzemské přehlídky práce a vybavení armády, policie, hasičů, celníků a klubů vojenské historie. Tak si užijte víkend.
0: KISS Active Weekend.

0: Další šance vyhrát dostanete v pondělí ráno.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Branky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Kysáci, my pro vás máme teďka opravdu jeden sportovní naprostý skvost. Pojďme na něj.
2: Výstavba pardubické hokejové arény, která by svou kapacitou měla být největší na světě, přátelé, dostala zelenou. Jestli máte nebo nemáte rádi dětka, to bychom tady s fanouškama hokeje mohli polemizovat. Nicméně, pojďme to dát stranou. Stavební povolení totiž nabylo právní moci a podle tiskové zprávy

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. Právě dnes jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na

0: 17. hodina 46. minutka, přátelé, odpolední jump nejenom dnešní, ale samozřejmě celého tohoto týdne už se nachýlil ke svému totálnímu závěru, ale samozřejmě příští týden pokračujeme zás.
1: Co jsme rozdat měli, to jsme rozdali a přátelé, budeme se těšit samozřejmě na pondělí ve 2 hodiny odpoledne. Taky asi můžeme prozradit, co čeká kysáky od pondělka, nebo nemůžeme?
0: Můžeme?
1: Můžeme, já nevím.
0: Já nevím.
1: Já taky ne. Dostali jsme úplně zelenou, viď?
0: Čověče,
1: tak já bych každopádně, uděláme to šalamoucky.
0: Dobře.
1: Přátelé, od pondělí, od rána, dávejte dobrý pozor, protože zase tam něco pro vás bude nachystáno. Takhle bych to udělal. A nebude to zrovna málo.
0: Nebude to zrovna málo a vlastně nedávno to proběhlo taky, že jo? Co si budeme tady? Fakt jako ano, nedávno ano. To proběhlo, takže
1: ale
0: to bude...
1: Ale zase to bude posunutý někam jinam, jo? Tak to jenom jsme to tak nějak jako... Šalamounsky za to zaobalili. Co tě čeká o víkendu?
0: Mě čeká o víkendu trošku relaxace, trošku odpočinku, ale hlavně práce. Už jsem říkala, že musím psát scénář.
1: A taky se vyráží teďko na Lunetiky. Já se těším zítra na narozeniny. Ano. Jedu. No ne, já nejdu slavit, ale já jedu hrát na ty narozeniny, dělat mejdán. A těším se, takže jedu na Zvíkov, zdravím celou partičku. No a těším se na vás, budeme hrát o 106 na 50 zítra.
0: Tak si to pořádně užij.

0: Je to tak, přátelé, jdeme do finále, ale program na Rádiu Kiss rozhodně ještě nefináluje, protože vás čeká Best of Millennium s Martinem Hovorkou a na Millennium, na to já vždycky hrozně ráda vzpomínám.
1: Pokud máte nějakou interní party, volume doprava a s Kissem zůstaňte samozřejmě i nadále, mějte se moc hezky a ještě samozřejmě s námi doprava, hezký víkend.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Radek a Magda. Jump. Odpolední Jump. Na

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Ještě od nás slíbená doprava, my se vydáme spolu na dálnici D1. Máme mimořádnou zprávu o situaci na kilometru 309, je to exit 308 a tam byla dopravní nehoda, bylo to tam uzavřený, teď už je tam provoz obnoven. Jinak si dávejte pozor taky na dálnici D11 ve směru na Jaroměř, bouračka na prvním kilometru a dálnice D48, exit 46, tam je nehoda.
2: Pojďme se podívat v Praze na zdržení, Brusnický tunel, pozor, tady opravdu je to teďkon špatný, České Budějovice je to okružní, kde také si chviličku postojíte, no a Uherské Hradiště, Jiřího z Poděbrad, tady se také bouralo.
1: My vám přejeme krásný víkend, ahoj!
2: Ahoj!

0: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Co je korfbal?
2: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
1: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
2: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
1: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel. Korfbal 2026.cz.
3: Rádio KIS. Počasí.
4: Je polojasná, místy až jasná obloha. Mohou se objevit i slabé přeháňky. Na teploměru je od 20 do 24 stupňů. Zítra nás čeká podobné počasí se stejnými teplotami.
3: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
4: Policie se připravuje na nelegální sraz automobilových fanoušků. Akci tunerů odhalila na sociálních sítích. Tisíce upravených aut už se sjíždí a zítra se budou prohánět po českých silnicích. Prodeje elektromobilů v Evropě poprvé překonaly prodeje aut na benzín. V srpnu tvořily bateriové vozy 28% nových registrací, benzínová auta jen 19%. Za prvních 8 měsíců letošního roku se prodej elektromobilů zvýšil skoro o 45%. Teď se vrátíme zpátky domů.
5: Kvůli dlouhodobému suchu chybí v Lipenské přehradě více než 124 milionů krychlových metrů vody. Přehrada je na polovině své kapacity. Potvrdili to i zástupci povodí Vltavy. Jen pro zajímavost, v přepočtu na objem, tak v nádrži chybí voda z téměř 50 tisíc olympijských bazénů. Pro KIS Lucie Sinková.
3: Sport.
4: Ještě do světa Formule 1. Nizozemský jezdec Max Verstappen z Red Bullu zajel nejrychlejší čas v úvodním tréninku na velkou cenu Bahrajnu Formule 1 v Malajzii. Na okruhu to nandal George Russellovi, třetí byl Francouz Isaac Hadjar. To byly dnešní poslední zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
6: Konečně to můžeme říct nahlas. Je tu víkend a ten na Radio KIS začínáme těmi největšími hity milénia.
3: Best of Millennium. Každý pátek večer na Rádiu KIS.

Nádherný večer, máme pár minutek po 18. hodině, tady je Radio Kiss, kde opět po týdnu vysíláme Best of Millennium, což je doba, kdy měl každý v kapse ikonická bílá sluchátka, kdy všichni legálně i nelegálně stahovali MP3 a kdy zářil v kinech první Shrek. Millennium, neboli nultá léta. Tak a my se dneska podíváme za dívčí kapelou, která tady byla s námi v nultých letech v miléniu, pak se odmlčela a teď chystá velkolepý comeback. Taky si posvítíme na Ronana Keatinga, člena kapely Boyzone, který vyráží na turné, možná bude i v České republice, no ale to asi to nejdůležitější, Radio Kiss chystá velkolepý mejdan v O2 aréně, Millennium Explosion a Krapet nám nabobtnal line-up. Jsou tam dvě další hvězdy, které s Rádiem Kiss míří do O2 arény. I o tom dneska hodíme řeč. Teď Dan Barta, budou i Alcazar a až do 22. hodiny platí, že Radio Kiss hraje to nejlepší z milénia. Já jsem Martin Hovorka, přeju pěkný večer.

0: Na rádiu Kiss mistři v oživování starých hitů, to byly Alcazar, kterým se v písničce This is the world we live in podařilo brilantně spojit hitovku kapely Genesis s refrénem písničky od Diany Ross Upside Down. Teď mám takový pocit, že se nám taky spojí dvě hvězdy, a to Eminem a Akon. Náš posluchač by si rád poslechl. Ahoj!
1: Ahoj Martine, já bych tě chtěl poprosit takovou jednu krásnou mileniovku a bylo by to od Akona s Eminemem Smack That. Je to super písnička, hrozně dlouho jsem ji neslyšel a de facto byla jedna z mých prvních vyzváněcích melodií vlastně na telefonu. A byla superová. Děkuju, ahoj Pavel.
0: Pavlíku, tu si dáme. Zajímavý je, jak to pánové nahrávali, protože celý den byli ve studiu od rána, pokoušeli se Eminem s Akonem dát tu písničku dohromady a když padla 17. hodina, 5. odpolední, tak Eminem jednoduše oznámil, že jde domů za rodinou. A Akon byl v šoku, že někdo bere rap a nahrávání muziky jako běžné zaměstnání od 9 do 5. A právě tato Eminemová disciplína Akona natolik inspirovala, že podle svých slov kompletně změnil svůj přístup k času, aby mohl být více s vlastními dětmi. Tak tohle je písnička, která musela být hotová v 5 odpoledne, aby Eminem mohl jít domů. Smack that!

Tohle jsou 2000 na rádiu Kiss. A co myslíte, jaká dívčí kapela z milénia ohlásila comeback na rok 2027? Povím za malý moment, tak si počkejte. Kiss Active Weekend.

Ladíte Radio Kiss a je to až neuvěřitelné, ale taková ta nostalgie po miléniu právě zařazuje na ten nejvyšší rychlostní stupeň, protože, dámy a pánové, dívčí britská skupina, která tu s námi byla v miléniu, tak hlásí velký návrat. A jsou to Sugar Babes. Ha! No a není to ledajaký comeback, protože dámy vůbec poprvé po 26 letech vydávají nové album v úplně původní sestavě, tak jako tomu bylo v roce 2000. Tedy Mutia Buena, Keisha a Siobhan. Skutečně naposledy v této sestavě natočili svoji debutovou desku One Touch v roce 2000. Tak, toho nové album vyjde na přelomu letošního a příštího roku a já vám v podstatě mohu teďka nabídnout, jak bude znít první písnička, první single. Tohle jsou noví Sugar Babes. Písnička se jmenuje Ghosts. Zní to jako tenkrát, kdy Sugar Babes bodovali s muzikou Push the Button. Měli hitovku About You Now. A já jsem se rozhodl, že vám teď udělám radost písní Round and Round, což si myslím, že byl jejich úplně největší hit tenkrát na začátku milénia. Takže Sugar Babes, Sky.

Na rádiu Kiss pozdrav z francouzské riviéry, z takzvaného Saint-Tropéčka, kde mají spoustu sluníčka, také plno jachet i mnoho rychlých aut značky Ferrari. Já si říkám, jestli je lepší ten životní styl, který se odehrává v Saint-Tropé, anebo versus životní styl ve vesnici někde na Vysočině. Třeba v takových Blažejovicích. Vemte si, Saint-Tropé versus Blažejovice. No, proč to říkám? Proč tady zmiňuji Blažejovice na Vysočině? Protože já tam zítra vyrážím. Je to kousíček od Žďáru nad Sázavou, dálnice D1, exit 66, sjede se, pak pár zatáček a jste v Blažejovicích a tam já zítra v Kulturáčku dělám diskotéku plnou muziky, na který jsme vyrůstali. 90, miléniovky, těším se moc. Welcome to Blažejovice.

0: nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: Vy jste normálně na každý s tou svou dobrou náladou, to je neuvěřitelný. Moc vám děkuju, miluju vás, jste boží.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den.
3: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
6: Yeah! 19 hodin, Martin Hovorka s vámi na Kisu, pokračujeme v miléniovkách a tady je Gigi D'Agostino.
7: Best of Millennium. Každý pátek večer na Rádiu Kiss.

0: Největší hity milénia vám servíruju na KISSu každý pátek večer, ale taky se jich dočkáte v O2 aréně.
1: Radio KISS v O2 aréně. Millennium Explosion.
0: Stalo se tradicí, že se chodí do O2 arény v listopadu na Millennium a nejinak tomu bude i letos, kdy světová show Radio KISS Millennium Explosion zamíří opět do O2 arény. A těch hvězd, které tam budou, je víc jak 10, dohromady jich je 13, plus k tomu ještě DJové a moderátoři Radia KISS. Ale ty hvězdy, mezi ty nejzásadnější se počítají Pufendorf, Košín, Bass Hunter, Safri Duo a teď nově taky britský DJ a producent Sigala. Tak. A máme to tady nové jméno, které jsme oznámili teprve před pár dny. Sigala bude s námi v O2 aréně na mejdanu Radio KISS Millennium Explosion. A Sigala to není jen tak nějaký DJ nebo producent. Představte si to, on má vystudovaný klavír na univerzitě a vlastně všechny jeho písničky začínají čistě jako pianové melodie, ke kterým teprve později dodává elektronické beaty. Takže skutečný pan skladatel, který má své místo v O2 aréně pro 21. listopad jisté, Sigala. A já jsem si říkal, že bychom si mohli pro radost teď pustit jednu jeho pecku, ba dokonce možná úplně ten jeho první single. Jmenuje se Easy Love a já se těším, až tuhle muziku v O2 aréně uslyšíte letos v listopadu naživo. Tak co, už máte vstupenky? Že ne? Tak rychle nakupujte, běžte si pro ně.

0: Na rádiu Kiss další megahit, který rozhodně patří do milénia, a já si myslím, že je opět čas, abyste si nějakou tu miléniovku, nějaký ten hit, který byl tady s námi po roce 2000, vybrali právě vy. Tak na jakou písničku máte chuť? Ahoj!
1: Přemýšlela jsem, co jsem kolem milénia poslouchala, a vím, že jsem v té době byla v Anglii a pořád do kolečka běželo The Course a Shania Twain. Takže cokoliv z těchto dvou bych si poslechla ráda znova, díky.
0: Jako oboje hezký, Course i Shania Twain, a pravdou je, že přesně tato muzika se hodně hrála po roce 2000, ale já si říkám, že ty Course, ty jsme tady jako dlouhou dobu neměli na Kissu v pořadu Best of Millennium. Dokonce jedná se o jednu z nejúspěšnějších rodinných kapel všech dob. Podle mě byly Kelly Family a pak hnedka Course. Tak si je pojďme pustit a zazpomínáme na písničku, která byla z jejich asi nejúspěšnější desky Breathless. Breathless a skupina Course teďka na Kissu.
2: Best of Millennium a Martin Hovorka. Kiss. Radio Kiss.

Na rádiu Kiss největší hit kariéry zpěvačky Beyoncé, a to si představte, že tuhle pecku tato dáma naspívala ve studiu během 10 minut. Dala si to jednou na nečisto a pak už to vystřihla na první dobrou. Takže Crazy in Love, Best of Millennium a za malý moment David Guetta nebo West.

0: Posloucháte Radio Kiss Best of Millennium a mně došlo, že před pár dny taky v Praze byly Pussycat Dolls a my jsme se tomu tady vlastně ještě nevěnovali, nějak to prostě zapadlo, ale je to událost, protože Pussycat Dolls tady s námi byli v Millennium, měli hit za hitem a hrálo se to tenkrát v těch nultých letech. Já jsem na koncertu nebyl. Děsně mě to mrzí, protože jsem viděl samozřejmě nějaký videa, viděl jsem i různý recenze, četl jsem recenze, viděl jsem dokonce i ten seznam písniček, co tam holky odehrály, říkám, to je hit za hitem, to není možný, ale pak jsem si přečetl recenzi, kde psali, že ten koncert byl bramboračka, že to byl naprostej chaos a blázinec a mně to nějak k těm Pussycat Dolls nesedí, protože to jsou holky precizní, tak jsem si říkal, že bych mohl zavolat Míše Dinhové, tady naší ranní showmance z Rádia Kiss, která na koncertu byla a která by to mohla rozčísnout, jaký to vlastně bylo. Míšo, dobrý večer, ahoj.
1: Ahoj a ahoj kysáci.
0: Tak co Pussycat Dolls? Já vím, že jsi jejich velká faninka, užila jsi to v O2 aréně před tím týdnem.
1: Já teda se musím přiznat, že já jsem na nich vyrůstala. Protože v miléniu já jsem byla puberťák a ty jejich songy, jak si říkal, vycházely hit za hitem. A byl to pro mě asi první koncert, který jsem odspívala skoro celý.
0: Tak to mám radost, že ta recenze úplně nesedí, protože mluvit o tom, jako že to byla bramboračka salát, ty s tím asi úplně nesouzníš.
1: Já s tím nesouzním, protože já jsem si to užila maximálně. Možná lidi, kteří třeba ty songy neznají, tak jim to mohlo přijít zmatečný. Ale za mě, abych to tak nějak shrnula, holky byly skvělý, protože nejelo se na žádný playback, to bylo slyšet. A já moc dobře vím, jak je těžký zpívat a zároveň tančit. A oni neodflákli ani jedno.
0: A je pravda, že v rámci toho koncertu, v rámci té show Pussycat Dolls, se každá z těch zpěvaček představuje zvlášť, že tam má blok třeba Nicole Scherzinger, pak nějaká ta další a tak
1: ano,
0: dále?
1: Ano, ano, to bylo skvělý. No a Nicole Scherzinger tam má úžasný hlas, protože ta si vybrala, že sama za sebe bude zpívat takovou pomalou v podstatě muzikálovku ze Sunset Boulevard, co jsem pochopila, protože to tam bylo napsané na letce a bylo to teda nádherný, protože ona začala zpívat ve velkých šatech a pak prostě v jednu chvíli se tam u ní objevili tanečníci a začali jí z těch šatů rozmotávat a pak tancovala v takovým krásným bodíčku.

Rádiu Kiss, písnička od kapely Keen, Everybody's Changing, tak to je muzika z doby, kdy jsme na ulicích potkávali holky, co nosili džíny proklatě nízko, ze kterých koukali tanga, no a kluci v tu dobu nosili nagelované bodliny na hlavě. Řekněme, že jsme někde okolo roku 2004. Na Rádiu Kiss celý páteční večer ladíte ty největší hity po roce 2000. Je tu Best of Millennium a teď si dáme Shaft a Mambo Italiano.

0: Za malý moment na Kissu zaspomínáme na seznamky, k tomu Gorillaz nebo Blink 182. Já jsem Martin Hovorka, tohle je Kiss.
1: Best of Millennium. Každý pátek večer na rádiu Kiss.

0: Radio Kiss každý páteční večer vzpomínáme na to, co nás provázelo našimi životy po roce 2000. Je tu Best of Millennium, samozřejmě muzika na prvním místě, proto už za okamžik třeba Aquagen a Rozála, nebo taky Blink 182. No a takovým velkým fenoménem v miléniu byly seznamky. Fenomén Líbím se ti. A protože takový první boom této seznamky začal upadat, tak se provozovatelé rozhodli pro novinku a přinesli virtuální svět do reality. Začali pořádat masové party v největších českých klubech, takové Líbím se ti live. Bylo to, tuším, v pražských Karlových Lázních, také pražský klub Sasazu přivítal tento seznamovací fenomén. Šlo o to, že u vstupu dostal každý na tričko samolepku se svým ID číslem, které pak měl ve svém profilu na lípku, na Líbím se ti. No a pokud se vám v klubu někdo líbil, ale styděli jste se ho oslovit, tak si stačilo zapsat někam do deníčku nebo do telefonu číslo z toho trička, obsat si číslo z toho jeho trička a druhý den jste mu poslali zprávu na internetu. Jako pro tehdejší teenagery to byl naprostý vrchol společenského života. Tak dáme muziku a schválně si máte nějakou vzpomínku na tuto seznamku, na lípko. Na Líbím se ti, dejte vědět přes apku Rádia Kiss. Za okamžik se společně s vámi na to podíváme. Hezký večer, tady je Kiss, Rádio Kiss.
1: To nejlepší z milénia. Každý páteční večer na Rádiu Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss a já bych vás rád přivítal v éře, kdy se ještě nerandilo přes Tinder, ale lidé se seznamovali přes legendární portál Líbím se ti. Vzpomínáte, jak jste seděli hodiny u počítačového monitoru, napjatě čekali, až se na obrazovce objeví to ikonické Máš nový vzkaz. A vaše sebevědomí 100% záviselo na tom, kolik bodů od jedničky do desítky vám na profilovou fotku hodí nějaký anonymní uživatel s přezdívkou Drsňák 69. Lípko, líbím se ti. Tak měl někdo z posluchačů Rádia Kiss, který teď poslouchá Best of Millennium, profil na této seznamce?
1: Ahojky, jo, tak já jsem na Líbím se ti měla profil. Myslím si, že jsem se tam jmenovala Trinity, protože v té době frčil Matrix. Ale jako psali jsme si tam jenom, že životě jsme se s nikým nesetkala, protože jsme asi na to byli mladí, ostýchali jsme se, seznamky byly úplně nový pro nás. Ale bylo to super.
0: Vidíš, tady naše posluchačka zmínila Matrix, že měla přezdívku Trinity, tak já jsem okamžitě zařadil hudbu z Matrixu, jak se nám to propojilo. Tak dobří, naše posluchačka se jmenovala na Líbím se ti Trinity a ještě nějaká mužská reakce?
2: Ježíš Maria, Lípko, veřejný komentáře a hodnocení, člověk pořád přidával, postoval nový fotky, aby se zvedlo hodnocení, dneska už by to lidi emočně nezvládli, si myslím, no, jiná doba. Moje nynější manželka, první manželka, se kterou jsme 14 let, tak s tou jsme se poznali na Badu, máme spolu dvě děti a je to všechno zalitý sluncem, měj se, čau.
0: Je, to je hezký. Tak to je důkaz, že internetové seznamky skutečně v miléniu fungovaly. Dáme si Karmu, taky Bruno Marse, ladíte Kiss, hezký páteční večer vám všem. Best of Millennium. Na Kissu.

0: Tady je Radio Kiss a skupina Lunatic v tento okamžik vystupuje v O2 Univerzum. Třeba vám je to líto, že tam nejste. Tak mám pro vás takovou mini cenu útěchy. Za malý moment zazpomínáme na to, jak Lunatici byli tady u mě v pátek večer v pořadu Best of Millennium.
1: Každý pátek večer na Rádiu Kiss.

0: Radio Kiss vysílá v pátek večer Best of Millennium a já jsem sliboval takovou minicenu útěchy pro ty, které mrzí, že nemohou být v O2 Universum na koncertu kapely Lunatic. Tak zazpomínáme, připomeneme si takový dva momenty, kdy Lunatic tady s námi byli v pátek večer na Kissu. A kdybyste měli porovnat 90. a milénium, je tam nějaká změna? Cítili jste ten přechod po roce 2000?
1: Jo, já myslím, že se nestal konec světa, to je základ. Jak se to tak nějak jako předjímalo, tak to nevyšlo naštěstí. Ne, tak 90. byly jako naprosto unikátní, že jo. Ale to milénium z nich ještě dobře jako čerpalo, myslím si. Ale víc jako by se ta muzika trošičku zase změnila jako každou dekádu, ale ty velké kapely vlastně přežily ty 90. jako my, tak Backstreet Boys, NSYNC dělali takový víc elektroničtější věci. A trošku mám pocit, že i ten rock, ten grunge šel pryč malinko, bylo to taky víc popový, ale taky přišly naštvaný kapely jako Limp Bizkit a Nu Metal. Zase se to celý přehouplo.
0: Otočilo se to.
1: No.
0: A nějaká oblíbená pecka z Millennia, kdybychom teďka měli zahrát podle Lunatiků.
1: Millennium. To je těžký, veď, tohleto.
2: No.
0: A to spousta lidí říká, že z Millennia je nenapadne na první dobrou pecka.
1: Já mám pocit, že Timbaland jako dělal skvělý věci, který dělal pro Justina, Timberlakea, nebo pro všechny ostatní. Vlastně v té době dělal takže cokoliv takového od Timbalanda.
0: Cokoliv bylo hitový, byl Timbaland.
1: Vlastně. No, ano. A to je hit, to je Timbaland, výborně.
0: Takže si dáme Timbalanda teďka.
1: Nelly Furtado, Say It Right třeba.
0: No to přesně, jo. To mě napadlo.
1: To je nejvíc, ty. Takhle nějak to bylo.
2: No, teď mi to hrajem.
0: Posloucháte Radio Kiss. Best of Millennium na Kissu.

0: tuto půl hodinu jako takovou cenu útěchy pro ty z vás, kdo nemůžete být dnes večer v O2 Univerzum na koncertu skupiny Lunatic. Já tady připomínám návštěvu Lunaticu v mým pátečním hudebním speciálu Best of Millennium. Před malým momentem jsme vzpomínali na vstup, kdy chlapci ukázali jako na toho nejstěženějšího interpreta milénia Timbalanda. Posloucháte Radio Kiss. A mě pobavil náš předchozí vstup, kdy jsme tady napodobovali Timbalanda. Tak jsem si říkal, jak by to znělo, kdyby Lunatic zpívali jako Timbaland, kdyby vás produkoval Timbaland.
1: Tak on vždycky začínal tvořit písničku beatem a dělal pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum
0: pum pum pum pum pum pum pum
1: pum pum pum pum pum pum pum pum.
2: Ej, už zase. Ponožky.
0: Teď se přesně ukazuje, že ty remixy nejsou vždycky lepší na originální.
1: Ano,
0: remixy.
1: Je to těžká cesta, prosím vás.
3: Best of Millennium. A Martin Hovorka. Kiss. Radio Kiss.

0: Do O2 Areny, kde Radio Kiss připravuje Mejdan, bylo 21 hodin.
1: Best of Millen. Každý pátek večer na Radio Kiss.

0: největší hvězdy milénia míří do O2 Arena. Radio Kiss Millennium Explosion.
1: Velkolepá hudební show, která přináší to nejlepší z taneční hudby a hitů z přelomu tisíciletí. Prostě to nejlepší, co nás bavilo po roce 2000, tak vám dáme během jednoho jediného večera v O2 Areně. Program, kterým provázejí DJové a moderátoři Rádia Kiss, je plný hvězd, které jsme poslouchali z CDček, na který jsme tancovali na diskotékách a které jsme poslouchali z rádií. Letos se dočkáme Sigaly, Safri Duo, Košinu, Bass Hunter bude, taky Ingrid nebo ATC a pozor, ještě také přibylo jedno jméno, a to zpěvačka Charlene. Já vám ji představím, protože Charlene, to je ta zpěvačka, která doplňuje leta letoucí německého DJe Jana Vejna svým silným hlasem. Takže tato dáma dorazí za námi do O2 Areny 21. listopadu, protože to je termín pro letošní ročník. Aktuální ročník Millennium Explosion, sobota 21. listopadu v pražské O2 Areně. Vstupenky jsou k dostání v sítích Ticketmaster a Ticketportal, tak tam klikněte, ať se za námi do O2 Areny dostanete. Mizí to rychlým tempem, tak ať na vás ještě nějaká ta hezká místečka zbydou.
0: Radio Kiss Millennium Explosion.
1: A já si myslím, že v tento okamžik je čas dát si ten hlas zpěvačky Charlene.

0: sladíte Best of Millennium. Různými způsoby se dá trávit ten dnešní páteční večer. Tady píše Janča, že dneska večer žádný odpočinek. S holkama zrovna otevíráme víno, ladíme formu na dámskou jízdu a vy nám k tomu skvěle hrajete. Tak zdravíme partu do Liberce a také pozdravy letí z rádia Kiss směr Plzeň, kde poslouchá Alena. Ta píše, že dnešní večer, to je úplně jako vzhůru nohama, než ta předchozí zpráva. Alena totiž tráví klasicky dnešní večer s nohama nahoře. Tepláky, dobrý čaj, zapnuté rádio, zkrátka ideální relax po celém týdnu. A víte, co se dá dělat také během pátečního večera? Ahoj!
1: Ahojky, krásný večer všem. Tak já se tady loupu se švestkama na zimu do mražáčku a přitom poslouchám Kiss. A teď si připadám jak divoká kočka. Tak všem krásný večer. Pa
0: tak
1: a díkás.
0: Ahoj, ty jo, loupeš vesky. To je paráda v pátek večer, no. Ale jo, tak kdy jindy, že jo, když celý týden je člověk v práci. Dáme si Shakyho a písničku It Wasn't Me. Co nás čeká dál? Samý pecky. Třeba taky Edward Maya nebo Superman Lovers. Best of Millennium.

0: Páteční večer je Radio Kiss a dostal jsem, myslím si, geniální nápad. Co kdybyste si teďka jednu písničku z milénia vybrali vy? Ale je tam ta podmínka, že ta hitovka musí být z období po roce 2000. To dáte, ne?
1: Best of Millennium. Každý pátek večer na Radio Kiss.

0: Kdo by to byl řek, že 2. října budeme sedět večer u táboráku a u grilu příjemný večer. Neříkám, že letní večer, je to na mikinku, na svetřík, ale jako nějakých 13 stupňů koukám, že je aktuálně venku, takže příjemný. A o víkendu má opět vylé sluníčko, takže babí léto pokračuje i v říjnu a doufáme, že vydrží co nejdéle. Já jsem vás před okamžikem vyzval, abyste vybrali nějaký hit milénia, nějakou pecku, co tu s námi byla po roce 2000, a jeden z našich posluchačů dokonce vsadil na duet.
1: Dobrý večer, Marty.
0: Ahoj.
1: Měl bys tam, prosím tě, Amy Winehouse, Muti Buena, Be My Boy, pro všechny kysáky, pro tebe do studia, ať nám to pěkně uteče, díky moc.
0: Počkej, ale to je dobrá písnička, duet geniální. Amy Winehouse, všichni víme, dáma, co měla krásný hlas, žila bouzlivým osobním životem a její kultovní album Back to Black definovalo hudbu nultých let. Bohužel tato dáma předčasně zemřela v pouhých 27 letech. No a na druhé straně tuto píseň zpívá Mutia Buena, což je členka kapely Sugar Babes. Dneska jsme dokonce po 18. hodině mluvili o tom, že Sugar Babes se vrací v původní sestavě i s tou Mutia Buenou a vydávají novou desku. Tak, ale toto je Mutia Buena po boku Amy Winehouse. Takhle to holkám zpívalo. No, už to taky bude nějaký pátek. Strašně dávno to je, kraj nultých let. Takže B-Boy Baby a za malý moment Groove Coverage na Radio Kiss.

Posloucháte Best of Millennium na rádiu Kiss. Tohle to je Paul Oakenfold, který je zapsán v Guinnessově knize rekordů jako historicky nejúspěšnější DJ na světě. Vím, dneska se o něm už tolik nemluví, ale tenkrát v Milléniu to byl pan někdo. To byl hero.

do 22. hodiny. Já se budu těšit s tímto hudebním speciálem opět příští pátek po 18. hodině a teď už předávám slovo tomu nejlepšímu z Rádia Kiss za celý dnešní den. Bude best of. Já jsem Martin Hovorka a mám ohromnou radost, že jste celý páteční večer poslouchali Rádio Kiss. Best of Millennium.

0: Kiss.
1: Radio Kiss.
2: Radio Kiss. Yeah.
0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. To nejlepší na Radio Kiss.
2: Be happy.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
2: Jaké máme automaty? Co vás, kluci, napadne, když si můžete něco rychle koupit? Na pití, na sušenky, na pizzu, někde byly na květiny.
3: To je pravda, na květiny, to jsem teďka
2: registroval. Na mléko například taky. A tohle je teda něco. Přichází urnobot. Aneb, nestihli jste koupit urnu? Klid není kam spěchat.
4: To je hrozný návrh.
2: Nový urnobot nabízí výběr uren 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Platba kartou i hotově, různé velikosti a provedení, náplň není součástí balení.
4: Zaplať pambu.
2: Reklamace ze strany koncového uživatele zatím neevidujeme.
3: Aha.
2: To je reklama, viď?
3: To je neuvěřitelné.
2: Urnobot, poslední věc, kterou potřebujete mít po ruce. A tady normálně vidím, ten automat je černý, až brr, a na tom napsáno urnobot.
4: A rakovobot tam nemají?
2: Ty jo, to jsou věci.
3: A ten mají platit kartou?
2: Jo, to tady bylo napsáno hned první věc, platba kartou i hotově, jo. Hotově.
4: No, vkladní knížkou.
3: Tak to je jako, ale jako já to, no hele, v dnešní době, kdy je to prostě, víš co?
4: Jako jo.
3: Jo, jsi prostě zrychlený, furt někam běháš, jako, ale tohle to, možná, že někde existují lidi, kteří to nestíhají vyřešit v klidu. A teď mají tu možnost.
4: To je zvláštní, jakože potkám automat s urnama, to mě nenapadlo. Ale tam i gravírování nějaký na to třeba.
2: Ježiš, nevím.
4: Ale víš, že bys tam rovnou napsal jméno a rovnou ti to na to vygravírovalo za příplatek
2: tak
4: třeba.
2: Asi by to taky zvlád nějak automat, no, nějak potisknout.
3: Ty jo. No tak to jsem zvědavý, až ho potkám. To si možná nějakou urnu koupím jako do budoucna, víš, jakože já bych měl...
2: Alex.
3: No,
4: to ještě čas, ne?
3: Na cukr a tak. To můžeš víš,
4: no,
0: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Raní kiss.
1: Jak tak pozorujeme, tak stejně tak jako nás, tak i vás překvapilo, co všechno se dá prodávat v automatech. Cigarety, jídlo, pití, lístky, že jo, no. Podobně. A do toho přichází urnobot. Urnobot.
2: Já jsem ještě dohledal, že ze stejného oboru se dají takhle koupit i pietní svíčky.
1: Je to tak? No.
2: Takže opravdu.
3: To je praktický, jako když jdeš na hřbitov a zapomeneš, nebo zrovna jsou někde vykoupený na dušičky, tak jako v tom automatu, to je super.
1: Vlastně i květiny, pokud jí chceš položit.
3: Jo?
1: To je ono, jenomže.
4: Dobré ráno, kluci. Tím urnobotem takovej pěkný dárek na poslední chvíli k Vánocům.
1: Kačka si z toho dělá srandu ještě.
5: No, to je opravdu hezký teda.
1: No ty taky, jako si říkáš, že bys to měl dobrý jako rána cukr, ne? Nebo co jsi to tady řekl?
2: Ale mě totiž zaujala ta možnost si tam něco vygravírovat, takže kdyby jsi tam napsal jako cukr.
3: Maruška.
2: Tak je to vlastně jako, víš, to nikdo ani nepozná, že to je urna.
6: Urna na cukr. Výborný for, Alexi. A víš, to by bylo ještě lepší for. Opravdu ten cukr to nasypat a pak to hostům takhle nabízet. Dejte si kávičce.
3: To je hrozný.
2: Kam jsme se to dostali, pro boha?
1: No to jo.
3: Ale viděl jsem fotku, stojí to v Kyjově. Je to opravdu takový celý černý, jenom lehce tam je napsáno urnobot a máš tam různý výběr, různý i barvy a tak dále.
1: Když jsme u těch bizárů, jako jo, vem si, to byl a je a zaplať pámbu za ní, myslím si, že zachránil už tolik životů, Baby Box.
2: To je pravda.
1: Jo?
2: To je pravda.
1: No jo, a nejenom Baby Box, ale, a to potom vlastně samozřejmě jsme museli přiznat, že byla raní kachna, existovalo i něco jiného.
7: Sněmovna se bude zabývat návrhem strany pro sociální jistoty. Týká se nových domovů pro seniory. Vzhledem k tomu, že jsou tyto domovy často plné a čekací doba dlouhá, navrhla strana vybudování takzvaných senior boxů. Sloužit by měly podobně jako už roky fungující baby boxy. Rozdíl by byl v tom, že by seniori toužící po dobrodružství do boxů odcházeli ze svého rozhodnutí a na místě podepsali souhlas ke své vlastní adopci. Po nových babičkách a dědečcích touží spousta rodin.
1: Proč se tu držíš za hlavu, Alexi?
2: No, včera byl ten Mezinárodní den seniorů.
1: Ano, vidíš, babiček, dědečků, no jo.
2: No, tak si říkám jako...
3: Ale vždyť je to hezký, když seš sám, koupíš si seniora, nebo koupíš vlastně, dostaneš zadarmo.
1: To zas není jako, prosím tě, tady obchod...
2: Ale náhodou, hele, víš co, jakože kdybys mohl mít takhle možnost si třeba pozvat dědečka nebo babičku, co ti přečte pohádky před spaním, nebo je to hezký.
1: To je dobrý. Ti tvé děti, že jo?
2: No jasně, no? Jasně.
3: Nějaká bába lektvarkářka, viď?
1: Bába lektvarkářka.
3: Nic jiného mi nenapadlo, nekoukej na mě.
1: Jakej ty máš tak s prarodičema? No jo, s prarodičema.
3: Dobrej.
1: Prý bába lektvářka, ty jo.
2: No, asi dělala nějaký kouzla, viď? Jakože...
3: To je to kouzlo, co my dokážeme.
0: Raní kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní
1: Kiss. Ranní Kiss.
2: Ahoj kysáci, je konečně před víkendem. Měli jste čas mrknout na net. Alexi, viděl jsi něco, co tě zaujalo?
3: No viděl, prosím tě, znáš takový ten problém, když ti soused začne trošku líst na nervy a víš co, dokáže ti to jako vytočit.
2: To je
3: a ty vlastně
2: problém potom, a teď nevíš, jak to řešit,
3: jak to řešit,
2: aby se to ještě nezhoršilo.
3: Protože ten soused tam bude furt s tebou bydlet. No tak v Anglii tady v jednom městečku na severu to vyřešil jeden pán velmi originálním způsobem, půjčil si traktor a tím traktorem najel do baráku toho souseda, totálně mu zrušil celý obývák, pravděpodobně i statiku toho baráku. No, naštěstí se nikomu nic nestalo, jo, ale mám tady fotku, vypadá to děsivě, tak no.
2: A předpokládám, urovnali se sousedský vztahy, ne?
4: Co to pro... S tím počítej.
3: Urovnali se, já jsem jenom ještě přemýšlel, jestli mu u toho hrála písnička od Mac 21 Malo traktorem.
2: Jo. Malo traktorem. Co tebe, Patriku?
5: Mě zaujal příspěvek na Facebooku, kde je vyfocená účtenka s objednávkou pizzy, je tam jedenkrát carbonara, jedenkrát triple cheese Hawaii a pod tím je poznámka. Zavolejte 5 minut předem, budu mít sex s přítelkyní. Nejlajkovanější komentář, to je zvrácený, nechutný, lidi nemají špetku studu, fakt? Triple cheese Hawaii?
2: Tak to jsi mi něco připomněl, heleď. Včera jsem vám to říkal, jeden koment na Facebooku, nebo koment, jo. Otázka, jakou největší prasárnu jste zažili na rande?
3: No.
2: Jo, 1500 komentářů má tato otázka. Neuvěřitelný. Hned první odpověď, sex. A druhá odpověď, když si dala k večeři 15 knedlíků.
0: Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Každý všední den od 6 do 10.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
2: A když si tady ve studiu Rádia Kiss říkáme, jak je to s Míšou?
3: Seš, ty malej spratku.
2: To jsme se neptali my, to není z naší hlavy tohle.
4: Je nemocná, kysáci.
2: Jo, to víš, tak se snad se dá dohromady a v pondělí budeme mít tady ve studiu Rádia Kiss. Alexovi díky, že nám přišel pomoct.
4: No já děkuju za pozvání, kluci, já vždycky rád.
2: Budeš pokusný králík aspoň pro
4: já. Jsem taky vždycky rád.
2: Jo, hele, hity určitě dobře znáš, ty, které tady hrajeme, aspoň teda Patriku, doufám, že jsi použil song, který je běžný z playlistu Kissu.
4: Jo, samozřejmě. Jo.
2: A on ti ho bude vyprávět, Patrik, jako pohádku, jako knihu, bude číst text toho hitu.
4: Aha, takže je to taková soutěž, že já musím poznat, o jakou písničku se jedná na základě toho, že on to bude recitovat.
2: A já budu soutěžit s tebou.
5: We'll never give up, never come down. We'll never sleep, we're gonna rave till the end
2: jo,
5: of the time.
2: Já si tuším.
5: I am the captain, my name is Dave. Keep calm and behave.
2: Tak co, Alexi, kdo to je?
4: Já myslím, že to je Scooter.
2: Já si myslím to samý. Tak co?
4: Dobře vy.
2: Počkej, to vyzkouším taky tohle z toho, hele. To dáme, jo?
5: One, two, three, four.
4: Mambo five.
5: Five. Everybody in the car.
4: No.
5: So, come on, let's ride. To the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter.
4: I like Angela.
2: No, to je Mambo Five?
4: Je to tak, Já říkám, jestli dá pětku, tak je to Mambo Five.
0: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: nejlepší.
1: To nejlepší
0: od 90. let.
1: Od 90. let.
0: Kiss. Radio Kiss.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken. Yeah.
2: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. To nejlepší na Rádiu Kiss.

0: nejlepší z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
1: Sprchovat se či nesprchovat? Ráno nebo večer? Nebo dvakrát za den? Nebo jednou týdně? V jakém týmu jste vy? Jak to máte?
2: Samozřejmě, že do postele musíš jít čistý, poňavej, ale taková sprška po ránu, než jdeš do práce, tak to je stokrát lepší než 10 kafí. Ta sprška tě prostě postaví na nohy.
3: Jako loukostoví cestovatelé je nám úplně jedno, jestli je sprcha ráno nebo večer. Hlavně, aby byla a alespoň jednou za týden a ideálně teplá. A jestli ani tohle to nevíde, tak to Petka s vodou jistí.
4: Ráno sprcha, večer sprcha. Na chatě ráno lavor, večer lavor.
1: A největší čistotu ever vyhrává Lucinka.
5: Ještě když jsem byla v jedné nejmenované práci, tak po nás vedení vyžadovalo, abychom se sprchovali ráno. Že večer nikoliv, ale ráno. A dělala jsem si to prostě podle sebe. Pak jsem stejně přišla na to, že ráno se sprchovat je blbost, protože stejně jsme dostávali od vedení studenou sprchu.
6: Studená sprcha.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na rádiu Kiss.

0: nejlepší z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
1: Pojďme na dnešní moudro dne.
0: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
1: Chlap mě opustil kvůli tomu, že jsem prý moc paranoidní. Tak ne, už je zpátky. Šel si udělat jenom kafe.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den
2: od 10 do 2
0: na Rádiu Kiss.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Jump.
1: V roce 2022 se dres Michaela Jordana vydražil za rekordních tehdy 10,1 milionu dolarů.
2: Wow.
1: Přátelé, ale dnes legendárního basketbalisty dres Michaela Jordana s ikonickou pro NBA 23. Z finálové série NBA ze sezóny 97-98, pro níž se vžil název Last Dance,
2: ano,
1: se vydražil za rekordních 12,26 milionů dolarů, tedy 264 milionů korun.
2: Wow.
1: Někdo utratil za jeden jediný tílko dres, protože oni mají jaký tílka, že?
2: Jasně.
1: Ten neuvěřitelný. Čtvrt miliardy za dres. Tímto se oficiálně tento dres, tato dražba a vlastně tenhle ten dres stává nejcennějším artiklem sportovní historie.
2: Ty bláho, to už je
1: moc. I Maradona už je odsunutý.
2: Teď mi řekni, to jsou penízky, které jdou jemu, nebo to je do nějaké jako firmy nebo sběratelství?
1: Ne, nevím, jestli tohle uvolnil on, ale jo, myslím si, že tohle on nemá zapotřebí.
2: Jasně.
1: Jakoby. Jo, ale ne, uvolnil to někdo jiný.
2: Ty bláho, teď komu to asi doma visí, třeba nějakému šejkovi v nějakém rámu, nebo si k tomu chodí čuchat, jestli je to ještě jako zpicetit potem?
1: A třeba se na to složila celá ulice někde, že jo, prostě rozumíš?
3: Hele, pojď, každý máme tisícovku, ne? Kolik nás bydlí baráku?
2: No, jo. A pak to rozstříhají, každý bude mít kousek, veď. Ty bláho.
1: Ježišmarja, takže opravdu někdo dal čtvrt miliardy za kus hadru, promiňte, ale jsou věci, které jako nikdy asi nepochopím.
2: Já to chápu.
1: Je to investiční, přátelé.
2: Je to investiční.
1: Protože opravdu dneska za 12, za pár let za 15 a tak dále.
2: Tak, přesně.
0: Odpolední Jump. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu KISS.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Jump.
1: Ladíte Radio Kiss, Odpolední Jump a my se teďka podíváme na chviličku do Brna. A konkrétně zavítáme do jednoho 5hvězdičkového hotelu v Brně. Tamní totiž thajský turista, který tam byl ubytovaný, zažil něco, co zažít opravdu nechcete.
2: Přitom musí být zvyklý z Thajska, ne?
1: Člověče, nevím, jestli tohle to úplně zažívají v Thajsku.
2: On si objednal holku a ona to byla holka. Na to v Thajsku nejsou zvyklí.
1: No to by bylo asi dost v šoku teda, ale myslím si, že ani tohle teda prosím tě nečekal. Turista totiž našel v brněnském hotelu pod postelí bubáka. Bohužel mu vyčuhovaly nohy. Pod postelí se opravdu schovával člověk, jo. A on samozřejmě začal křičet, utíkal prostě, a než tam stačili doběhnout, aby teda toho dotyčného chytili, tak on zmizel. Ale prosím tě, nic se nestratilo, nic neukrad, prostě se tam schovával jenom pod postelí.
2: A nesplet se, to třeba nějaký stín, víš, nebo hra světla, prostě to se leckdy může stát.
1: Nevím, nebo to byl nějaký černý prank humor od někoho jiného, ale není to věc jako, nevím, nerozumím tomu, ale já už bych asi v životě do žádného hotelu nikdy na světě nikam nešla a spím na posteli od té doby.
2: Ne, tohle může být jako zážitek, že jo, prostě.
1: Může to být zážitek.
2: No pro mě určitě jo.
1: Jo, To by se to líbilo.
2: Tak jako líbilo, jako promiň, ale je to takový jako hodně překvapující moment.
1: Přátelé, Radek Hrdina má docela rád horory a hrozně rád na lidi bafá, takže když budete třeba vidět, až bude někde Radek příště ubytovaný, tak ho tam navštivte a schovejte se třeba do skříně.
2: No, když vám bude mezi 25 a 30, budete žena, samozřejmě budu rád.
1: Svobodná.
2: Schovejte se kam chcete, já rád budu hledat.
0: Odpolední Jump. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: z Balte kufry a odleďte s Kissem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Soutěžíme o zájezd pro dvě osoby do pětihvězdičkového hotelu Sunrise Garden Beach Resort and Spa All Inclusive. Chcete vyhrát? Tak zamište právě teď na web kiss.cz a správně odpovězte na soutěžní otázku. Pokud zazní vaše jméno, co nejrychleji volejte do studia Rádia Kiss a užijte si Egypt ještě letos.
1: Jsem Blue. Miluji, když si k First Minute létu přibalíte kufr plný výhod.
2: Zdarma cestovní pojištění, výběr míst v letadle, nadváha zavazadel. A navíc další velké slevy. Rezervujte, než se kufr zavře. Blue Style.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Já si pamatuju, že to je fakt jako nedávno, co jste odvysílali první prázdninový den. Já mám takový pocit, že čím jsem starší, tím jsou ty prázdniny pro mě kratší a kratší.
2: Naprostý souhlas, to si myslím, že takhle mají úplně všichni, ale nebylo to přece špatný léto, ne? Trošku jako koza z vyšety.
3: Nebylo.
2: Taková zmutovaná kozička.
3: A dost už.
4: Já se asi čurnu. Ne.
2: Tím se budou strašit děti na začátku školního roku. Už vám to začíná.
0: Ranní Kiss. Od 6 do 10.

0: nejlepší od 90. let.
1: Kiss. Radio Kiss.
2: Skapadabadu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pindu, pind